0: Působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny je celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
1: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale pro té původní sněmovní verzi jenom aspoň stanoví určité mantinely.
0: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí. Zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
2: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, odsadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko 2 hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká podruhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil na jednání v Ankaře konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice. Ta se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Liberecký kraj opět podpoří potenciální studenty medicíny. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá v příštím roce 1 milion 700 tisíc korun. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 milion korun, ve 2 kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Okomentovala to liberecká radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Kvalitní přípravné kurzy můžou studentům výrazně pomoci, ne každý si je ale může dovolit. Na východní Moravě konečně zapršelo. To znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
3: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy zhora, pár hodin poté zhouba zdola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného. Przáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčatech nebo okurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě, může být ale i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Halo, tady Impulzovi. Už se zase vyhrává. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
3: Tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
2: Do kterého týmu se přidáte?
0: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
4: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
2: Honza a Klára vysílají od pěti.
5: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát. Zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny je celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
7: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi jenom aspoň stanoví určité mantinely.
6: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí. Zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohema nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava 3 úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
8: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
6: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž bílý víč,

0: mu já dám za žen.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká podruhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil na jednání v Ankaře konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice. Ta se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Liberecký kraj opět podpoří potenciální studenty medicíny. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá v příštím roce 1 milion 700 tisíc korun. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 milion korun, ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Okomentovala to liberecká radní Jitka Skalická.
5: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol.
4: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Kvalitní přípravné kurzy můžou studentům výrazně pomoci. Ne každý si je ale může dovolit. Na východní Moravě konečně zapršelo. To znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
6: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy z hora, pár hodin poté zhouba z dola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného. Plzáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčatech nebo okurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě, může být ale i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
7: Klara, Honza, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Ahoj, Klárinko, vyrůstala jsi na vsi anebo ve městě?
8: Půl na půl.
7: Půl na půl. A jak jste to měli vy, milí posluchači? Co vás napadne, když se řekne dětství na vsi nebo dětství ve městě? Ozvat se můžete do dnešního ranního tématu.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo, tady
7: Impulz.
0: A rovnou z vaší obce nebo z cesty, po které jedete, nahlaste i počasí. Náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Hrajou Jeleni.

0: Rádiem Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Až do konce srpna objíždíme šikovné lokální řemeslníky, kuchaře a fachmany. Tento týden jsme na severu Moravy a reportér Tomáš Kabát tam v jedné budce objevil nadšence do takzvaných smashburgerů.
2: Dnes to tady voní smaženým hovězím masem. Tohle místo totiž pan Karel Bednář přeměnil v precizní hamburgerárnu. Mám ho teďka přímo vedle sebe, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak vznikl ten nápad?
3: Když jsem se vrátil z Ameriky, tak přišlo mi tady, že málo restaurací či jiných podniků, které se zaměřují na hamburgery, ten výběr mi přišel strašně malý. A hlavně tady v té době nikdo tenkrát neznal smashburgery.
2: Co to vlastně?
3: Speciální úprava hovězího masa. Nachystají se kuličky, které se na rozžhavěném grilu smešnou takovým speciálním závažím, že vznikne tenká placka masa, která se rychle osmaží na grilu, vznikne tam taková krustička, tyto placky vrstvíme na sebe, vždycky je placka, sír, většinou dáváme 2 až 3 placky masa.
2: Kde a jak jste se učil tyto smashburgery připravovat?
3: No, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem zkoumal spoustu receptů, jakmile jsem to vyzkoušel, tak mi přišla strašná škoda, že to tu nikde není. Testoval jsem to na známých, na kamarádech, všichni z toho byli úplně hotoví. A takhle se to zrodilo v mojí hlavě takový nápad, že by bylo fajn tu otevřít takový podnik.
2: Proč zrovna tahle budka?
3: Začínal jsem bez zkušenosti, neměl jsem odvahu jít do nějaké velké restaurace a tím, že jsem tady vyrůstal a znal jsem tuto budku ještě za dávných časů, když tu prosperovalo Hladové okno, bylo mi to líto, že to tady tak skátralo a řekl jsem si, že by bylo fajn, kdyby se mi to tu podařilo oživit.
2: Karel Bednář, majitel Hood Smash Burgers, ať se vám daří a díky za rozhovor.
3: Díky moc.
2: A z Ostravy se loučí i Tomáš Kabát.
1: Dnes Tomáš Kabát brázdí Moravu dál. Ochutná třeba štramberské uši.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: klidu. To je heslo, které potřebujeme od vás, abyste napsali na náš WhatsApp 605 222 007, jestli chcete zahrát písničku Na cestu. Ano, právě teď se pro vás chystá a vy, ať už jedete kamkoliv, čímkoliv, jo, čímkoliv, upozorňuji ještě jednou, čímkoliv, dejte nám vědět, 605 222 007 a písnička Na cestu je pro vás připravena.
1: Neměli bychom někdy to heslo změnit a říct třeba, kdo má, že tady jede. Promiň, já bych. Infantilní, takové raní, přiblblé, rozumím.
0: Klidně.
1: Napište klidně, buď jedu, nebo kdo maže, ten jede, to je úplně jedno. Tady jsou Klárka s Honzou.
0: Dobré.

0: 8. ráno.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady, ale je docela klid. Začneme na Hodonínsku na 54. za Kyjovem směrem do Veselí. Srazilo osobní auto divočáka. Teď Karvinsko, podobná nehoda překáží na příjezdu do Havířova směrem z Orlové. Ještě hlavní město v Belské se jezdí jedním pruhem v obou směrech. A v ranní i odpolední špice se uspávají hlavně příjezdy do Kbelské, Scínovecké a Novobatské ulice. A je to

0: Tady je Impulzova prázdninová vysílačka a za mikrofonem Honza a Klárka.
1: A na telefonu teď taky náš posluchač Matyáš. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Matyáši, zavolal jste si pro písničku Na cestu, kam jedete?
2: Tak já tady jsem s bandem kluků a jedeme na letiště do Ruzině a letíme do Itálie.
1: Ne, ne.
2: Jo?
1: Já si s váma. Já bych tak letěla s váma. A kam přímo letíte?
2: Do Říma.
1: A na jak dlouho?
2: Na 7 dní.
1: A poprvé do Říma, nebo už jste tam byli?
2: Já osobně tam letím poprvé, myslím, že kamarád tam už 2x byl, tak nás tam hezky provede.
1: Běžte do Vatikánu a běžte tam na ranní prohlídku. Myslím, že začíná o 6:30, to tam nikdo nebude a je to to nejkrásnější, co asi můžete vidět za mě.
2: Tak to si určitě napíšeme, děkujeme.
1: Napište si.
0: Máte to tam, kluci, ale rezervovaný, protože tam je strašný overturismus, strašně moc lidí a musíte to mít zabukovaný dopředu, jinak se tam nedostanete. Mysleli jste na to?
2: No, my jsme ani jako popravdě nevěděli, jak se dneska dostaneme na letiště, takže všechno tak.
0: Takže je to taková jako random výprava trošku, jo?
2: Jo, random, tak 2 měsíce zpátky jsme řekli, kluci, jedem a jo. Dneska, včera jsme si sedli a jako...
0: Skvělý.
2: Jak to dopadlo?
0: Takhle to má být. Když tak předběhnete nějakou tu frontu nebo se někam vetřete, to je no, taky řešení.

0: něco takového.
1: Já jsem byl v Římě celkem 14krát, jako, takže Řím znám, mám ho úplně nastudovaný a miluju to město, ale tak jako ne všechno je tam úplně ideální, doufám, že si to užijete a napíšete nám potom, jak se vám tam líbilo.
0: Děkujeme, určitě se ozveme.
1: Jo, skvělý. Kolik je vám let?
0: Kolem 20, všichni 20 vlastně.
1: Všichni 20 ty lidi, jak to, že máte naladěný impuls?
0: No, kamarád tady má takový starší auto a
2: ani s ním odehraje, takže... Přesně, páč, takový vykopávky, jako jsme my dva.
1: my hrajeme jako takový, jako, víš, jako starší muziku, jo, prostě, takže...
0: Ne, to je přímo něco pro nás, my to máme rádi.
1: To mám radost velkou. No a co poslouchají dnešní 20letý lidi třeba z český muziky?
0: No tak, kluci chtěli Kalina a takový.
2: No to my nehrajeme.
1: No.
0: Ale právě, že jsme našli něco, co byste hrát mohli.
1: Takže?
0: A Karel Gott, Selaví.
1: Karel Gott, jo, Karel Gott.
2: Karla hrajeme.
1: Karla hrajeme hodně. A říkáš Selaví, jo? Dobře.
0: Ano.
1: Tak jako, že jste to vy, mladí lidi, kteří nás random naladili, protože ve starém autě delovali jenom starší rádio, tak pro vás na tu cestu do Říma pouštíme Karla Gotta a Selaví.
2: A šťastný let?
0: Děkujeme.
1: Chceme, chceme hromadný pozdrav od všech. 3, 2, 1 teď. Halo, tady Impulzovi. 3, 2, 1 teď.
3: Halo, tady Impulzovi. Halo, tady Impulzovi, jo.
1: Mějte se moc hezky, ahoj.
0: Děkujeme.
4: Písnička na cestu.

noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Všechno bude v pořádku a Sweetbox, půl šesté.
1: A dneska bude jasno až polojasno, což taky bude docela v pořádku, jenom místy oblačno výjimečně s přeháňkami a teploty 23 až 27 stupňů. Aktuálně 9 stupňů Plzeň Kozojedy, hlásí Veronika. Děkujeme za to a v Praze 14. Dejte nám vidět, jak to vypadá u vás. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Čau Martino, ty jsi nějaká smutná, co ti je? Ale scházím se se dvěma muži a nevím, pro kterýho z nich se mám rozhodnout. No a co ti říká intuice? No, že když na to přijde manžel, tak nás všechny zabije.
4: Minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Na Znojemsku hasiči bojovali se dvěma požáry polí, jeden se při zásahu zranil. Vláda dnes vyhodnotí, jak se jí dařilo v první polovině roku plnit program. Senát podpořil návrh, aby vražda mohla být v budoucnu nepromlčeným trestným činem. Americká armáda zahájila další útoky proti Iránu kvůli útokům na lodi v Hormuzském průlivu a tenistky Muchová i Nusková budou usilovat o premiérové finále Wimbledonu.
0: Dneska se ptáme, co se vám vybaví, když se řekne dětství. Mně vždycky léto, prázdniny a aktovka pod postelí na 2 měsíce.
1: Jo.
0: Jo, vždycky. A tobě?
1: Dětství. Hmm. Nevím, vůně, babička s dědou, radost ze života.
2: Jsme vaše rádiová rodina.
0: Taky letní Dýzy, na který jsem miloval chodit. A letní kino, kam jsem jezdil. A vymlel se na kole. Páni, mě by toho naskočilo. A co vám, milí posluchači, ozvěte se taky přes náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007, naše dnešní ranní téma. Nečte.

0: Co se vám vybaví, když se řekne dětství, dnešní ranní téma? A reaguje Zuzka Bobílková.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj Zuzi.
2: Zdravím Pluzovi. Jiný svět bez mobilů, s černobílou televizí, s hrnci na vyvařování bavlněných plen, které se pak ještě žehlily. I to byl důvod, proč nemám sourozence. Moje sotva plnoletá máti podruhé něco tak hrozného už dělat nechtěla. A s lavičkami, na kterých si lidé drbáním nahrazovali internet. Se stavebnicemi Merkur, bez Lega, Barbie na Kenu. Vzpomínám si, že když jsem dostala první mrkací panenku s česacími vlasy, která navíc při naklopení plakala, dmula jsem se pýchou. Byla jsem v ulici jediná, která něco tak nedostatkového měla. Ráda na to vzpomínám, ale zpět bych nechtěla. Ani kdyby se mi vrátilo dětství.
1: A co podle vás už dnešní děti nikdy nezažijí?
2: Nebudou nuceni, tak jako my, hledat si zábavu bez drahých míčů, elektroniky a v neznačkových teniskách si hrát třeba na skovku nebo pořádat soutěže ve skákání přes švihadlo. Zapojovali se do toho děti z celého okolí a vítěze jsme se snažili porazit. Já jsem jednou doma trénovala se švihadlem tak intenzivně, že jsem rozbila lampu. Dostala jsem facku a tak jsem začala soutěžit v prostorově méně náročném točení obruče kolem pasu, takzvané hula hoop. Příležitostně s tím machruji do posud. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Co napadne vás, když se řekne dětství?
1: Jsem taky točila tou tyčí kolem pasu. To se drželo dlouho, ale to bylo takový evergreen. Nebyly mobily, byly tyče.
0: Myslím, že to je frčák i dneska. Když se ti vybije mobil,
1: jo.
0: Tak...
1: Bez obruč a jedeš. Co jinýho taky vy.
0: Jasný. Tak jak jste trávili léto jako malí? A bylo to na vsi nebo ve městě? Zavzpomínejte taky. Nahrajte nám to třeba přes aplikaci Rádia Impuls, anebo to napište přes náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007.

0: Klárka s Honzou vysílají Halo tady Impulzovi každé všední ráno mezi 5. a 9. Do hry jsme na prázdniny vrátili i letní kolo hry Halo tady Impulzovi a princip je strašně jednoduchý.
1: Stačí se přihlásit, my vám zavoláme, vy řeknete Halo tady Impulzovi a v tu chvíli máte 10 tisíc. Pak vám nabídneme soutěžní otázku, která je vždycky z toho kraje, o kterém ten daný týden mluvíme. No a když odpovíte správně, máte dalších 10 tisíc. Takže jestli počítáme správně, je to dohromady krásných 20 tisíc korun.
0: Tak co, využijete dnešní vědomostní pomoci a zahrajte si až o 20 tisíc korun. Přihlášení je zdarma přes aplikaci Rádia Impuls anebo na stránce impuls.cz.
2: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
3: Halo tady Impulzovi?
0: To bylo moc ano. Pěkné, Halo tady Impulzovi.
2: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v Moravskoslezském kraji na 57. za Opavou směrem do Jičína. Na Kruháči se srazila 2 osobní auta. Jsme na Vsetínsku, Proficis Global Assistant tam hlásí zdržení mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím na úrovni Zašové. Ještě do Mažlicko, nehoda nákladňáku s dodávkou překáží na výjezdu z Meclova směrem do Horšovského Týna. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli i vy doplňující dopravní informace, klidně nahlaste třeba přes aplikaci Rádia Impuls, protože tím pomůžete ostatním šoférům a my je hned odvysíláme.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: I když pan profesor patří spíš ke školnímu roku, přesto jsme ho o prázdninách nechali běžet, aby jsme vás vlastně tak trochu poučili o krajích moravských, slezských a českých. Prázdninová škola pana profesora.

0: A škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Jestli pak se letos chystáte někam na festival? Na severní Moravě, kde máme prázdninovou zastávku, je určitě tím nejslavnějším Colors of Ostrava, který tu vypukne příští týden. Severní Morava je vlastně takovou líhní talentovaných muzikantů. Dva z nich vystoupí na letošním českém mejdanu s Impulzem a já se ptám na jejich jména. Věřím, že jste odpověď na mou otázku vysypali z rukávu, ale pokud tápete, tak Richard Krajčo, který se narodil v Havířově, je jedním z nich a tím druhým muzikantem ze severu Moravy je Miraj Navrátil. Narodil se sice v Japonsku, ale jeho hometown je Frýdek Místek, kde žil od 3 let. Dnes skončíme. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Madonna si trošku otevřela srdíčko. Posloucháte Halo, tady Impulzovi plakala, zaspívá Divokej byl a ještě budeme hrát Alexe Borena. To je z hudebního letního programu Rádia Impuls, čtvrtek 9. července, krátce před šestou.
1: Já vám prozradím, co nás čeká, co se počasí týká, bude jasno až polojasno, jen místy oblačno, výjimečně s přeháňkami a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Sucho na Moravě nahrává požárům. Spojené státy americké zahájily další útoky proti Iránu. Muchová a Nosková budou usilovat o finále Wimbledonu. Je 6 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hasiči na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Výtonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Požár zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se přitom zranil. Další požár pole se rozhořel u nedalekých Oblekovic. Také ten likvidovali zhruba 3,5 hodiny. Druhý poplachový stupeň hasiči vyhlásili také u požáru pole u Sokolnic na Brněnsku, kde zasahovali asi hodinu. Příčinou vzplanutí byla buď nedbalost nebo úmysl. Na Jihomoravě panují řadu dní vysoké teploty a je sucho. Situace se v příštích dnech bude zhoršovat. Meteorologové očekávají minimum deště a vysoké teploty. Americká armáda opět útočí proti Iránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že cílem je dále oslabit schopnost Iránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, ještě přitvrdí. Šéf Bílého domu také řekl, že příměří s Iránem je u konce a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
5: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls.
4: České prázdniny s Impulzem pokračují, dnes budeme mlsat. Náš reportér Tomáš Kabát na severu Moravy navštíví dva podniky. Jejichž výrobky mají děti v regionu obzvláště rádi. Tomáši, o co se jedná?
6: Hezký den, začnu u tradičního lokálního výrobku, který ale znají lidé po celé republice. Štramberské uši. Podle pravidel se můžou vyrábět jedině ve Štramberku. Na jejich prodejce ale můžete narazit na různých trzích po celé zemi. Já navštívím výrobnu, která má dlouholetou tradici. V posledních letech si dále vybudoval dobré jméno v tomto regionu, tak jeden zmrzlinář propojil Itálii s Českem. Klíčem je tedy italská receptura, ale s použitím poctivých surovin z Beskyd. O jeho úspěchu vypovídá taky zisk ocenění regionální potravina. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Sport.
4: Želízka v ohni budou dnes kout Češi v boji o finále tenisového Wimbledonu. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. Pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude zároveň premiéra. Nejprve se na centrálním kurtu představí od 14:30 Muchová, které se postaví Američanka Coco Gauffová. Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
0: A ladíte Klárku Šedovou.
1: A Honzu Daňka.
0: Ladíte rádiovou rodinku. Monika s Michalem budou vzpomínat na své dětství a vy můžete taky. Co se vám vybaví, když se řekne dětství? Bylo to na vsi nebo ve městě? Zapojte se do ranního tématu.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: vzpomínáme na dětství. Vyrůstali jste na vesnici nebo ve městě, ptáme se vás.
1: Dobré ráno, pro mě to jednoznačně byly prázdniny u babičky a dědy na chatě, kde jsem vždycky trávila jako malá 3 týdny z prázdnin. Bylo to na vesnici, kde teda mám chatu doteď, není tam ani obchod, ani hospoda, nic.
0: Takhle vzpomíná posluchačka Monika. A co posluchač Michal?
2: Ahoj, trávili jsme léto na chatě v Davli, měli jsme osadu, tam byl kůr tenisovej, hráli jsme fotbálek, ping-pong a večer na schovku. No hejbálek, prostě zábava, sport, to už se dneska jen tak neví.
0: Vzpomenete si na vaše léto v dětství a bylo na vsi anebo ve městě?
3: Janička píše, jsem z Prahy a pamatuji si, že jsme s dětmi chodili hrát před barák. Přehazka přes tyče na prádlo nebo přes čáry na chodníku, guma, halí, halo, hou, anebo schovka. Bylo to krásné dětství. Janičko, děkujeme za vaše vzpomínky. A máme tady zprávu od Mirky z Břas, která vzpomíná na dětství na vesnici a lítání venku a taky na práci na zahradě, odstraňování plevele, seno a další. Jsem si vzpomněla taky hnedka na dědečka s babičkou, kteří žili na vesnici. Já taky jsem tam trávila část léta a ty měli taky seno, že jo? A vždycky odpoledne nebo k večeru, když to vypadalo na bouřku, tak jsme museli rychle běžet a nakupit to a je, teď jsem se na to vzpomněla, to je let.
0: Já jsem si vymezoval pro sebe vždycky třešňový stromy. Vyhlídl jsem si, kde už jsou dozrátý třešně, vylezl jsem tam a cpal jsem se brutálním způsobem třešněma. A když tam za mnou chtěl někdo vylézt, tak jsem ho vždycky skopával. Sobeček, posloucháte Halo, tady Impulzovi, pojďte zaspomínat s náma a nahrajte nám to třeba přes radio WhatsApp, kam jdou posílat i hlasovky 605 222 007.

0: každé všední dopoledne pro vás Vlasta Korec ladí 7 pecek. A těch 7 pecek můžete poslat nějakému svému skvělému báječnému kolegovi. My takovým kolegům říkáme milionový. Přihlaste je na našem webu a můžete to udělat jako takové malé poděkování nebo jen tak pro radost, protože jestli vás to těší v práci, je fajn se tam vracet a je fajn prostě s takovými lidmi být. A taky se sluší třeba i poděkovat. Můžete 7 pecek na Impulzu je pro vás, takže na webu impuls.cz přihlášení a všechno poběží jak má.
1: Takže na web, vlítnu na web a přihlásím tam toho milionového kolegu.
0: No?
1: Přihlásím třeba tebe, třeba když jsem pracoval, já nevím, na městském úřadě a já tě měl rád, tak tam přihlásím Klárku Šedovou a Vlastí Korec ti potom zavolá.
0: A zahraje mi 7 pecek.
1: A vstoupíte nějak do vysílání, že něco rozeberete, proč jsi milionová, proč jsi tak krásná, co jak to děláš.
0: To nevím, jestli se o tom půjdeme povídat taky,
1: jo, ale... A pak bum, 7 pecek, bez reklam.
0: 7 pecek je jen pro mě.
1: Neskutečný, takže vlezte si na web www.impuls.cz.
2: Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka budou zajímat ty, kteří jsou na jižní Moravě, v Moravskoslezském kraji a v hlavním městě. Začneme na jihu Moravy, na D1 před Brnem směrem z Prahy se popojíždí mezi 102,80 a 196 km. Přesunem se do Moravskoslezského kraje, srážka dvou osobáků překáží na kruháči za Opavou směrem do Jičína. Hlavní město. Pomalu to jede ve východní části okruhu mezi D11 a Šerboholi. A utpávat se začíná i příjezd do Prahy od Chomutova před omezením u letiště. Jeďte opatrně, dobře dojďte a taky dejte vidět od vás z cest, třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Žijeme muzikou i v létě na Rádiu Impuls.

0: Plus.
1: Zuřivec se stále pohybuje po Moravskoslezském kraji. Dnes nás Aleš zavede na zříceninu hradu. Dobré ráno.
2: Impulzovi, krásné dobré ráno a já vás teď zdravím z okresu Frýdek Místek a tady je nádherný vlastně i z dálky, občas z některé strany viditelný, nádherný dominantní hrad Hukvaldy, což je, jak jsem zjistil, největší hradní zřícenina na Moravě. A mám tu čest, že tady jsem a porází mě přímo kastelán hradu Miroslav Bitter. Pane Miroslave, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Proč přijít na Hukvaldy? Jo? Nejenom, že je krásný, to je jasný, ale hrad Hukvaldy, proč?
3: No, jak už jste zmínil, je to největší hradní zřícenina v České republice. Hrad navštěvovali různé osobnosti, mezi ty největší samozřejmě patří zdejší rodák Leo Janáček, takže vlastně můžete tady na skoro každém rohu cítit vlastně takové to, tu jeho stopu v těch dějinách, v tom umění a je to i nádherný hrad, nádhernou rozlohou, romanticky působící a nachází se právě v té nejstarší oboře u nás. A má i takovou tu atmosféru toho přírodna, toho krásna.
2: Když se vlastně přijdete před hradní bránu, tu hlavní, kde se chodí dovnitř do hradu, do zříceniny, a rozhlídete se, tak jste vlastně v neuvěřitelné přírodě, nádherné, plné nádherných zarostlých kopců. Vy jste součástí toho, protože ten další kopec, na něm jste zrovna teďka v této chvíli vy, a jdete sem dovnitř mezi ty hradby. Teďka tady máte, že koukám různý takový jako stany, stánky, tamhle terč na luk, takže se tady dělají i různé akci asi pro děti.
3: Máme tady lukostřelbu, máme tady spoustu zajímavých akcí přes celý rok. Můžu třeba pozvat na velkou hukvaldskou bitvu, nebo zrovna teď o víkendu tady máme třeba malířské sympozium, protože se snažíme ten program vytvářet jakoby vyváženě a vždycky se snažíme propojit, dejme tomu, středověk, umění, hudbu, nějaké výtvarno a takové věci, protože to prostředí tady k tomu prostě vybízí.
2: Impulzujete nádherný hrad Hukvaldy a jeho kastelán Miroslav Bitter. Za hodinu se ještě uslyšíme, naslyšenou.
4: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezdravá.

0: Rok se ti dohrávají tady na Impulsu. Krásné léto vám přejí Klárka s Honzou a bude dneska to léto, miláčku?
1: Ale jako jo, bude léto, bude jasno, polojasno, jenom místy oblačno, výjimečně s přeháňkami, ale dělejte jako kdybych to neřekla. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Každopádně teď 14 stupňů byla pod pradědem, Domašov hlásí nám Libor. Míra píše z Dolních Lažan u Jaroměřic nad Rokytkou, tam je 15 a skoro zataženo. A Stáňa hlásí 13, jasno a bezvětří, a to je v Plzni. Jak je u vás? Dejte nám vědět a taky nám dejte vědět, jaké dětství jste měli lepší, jestli to bylo dětství na vesnici, nebo jestli to bylo dětství na venkově, třeba u babičky a u dědy. Náš WhatsApp má číslo 605-222-007.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Odvrácená tvář spánku. Profesor Praško radí, jak na nespavost. Má smysl melatonin v tabletách? A co bylinky? Je lepší být sovou nebo skřivanem? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
14: Minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policie v Domažlicích vyšetřuje popálení kojence neznámou chemikálií. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemcům z 380 tisíc. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1760. Nemoci dosud podlehlo nejméně 600 lidí. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a začne pohonné hmoty dovážet. A v prvním čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale se střetnou týmy Francie a Maroka.
0: Letní Impulzovy mají dobrou náladu, s dobrou náladou strháváme taky ostatní posluchače, třeba i ty, kteří nás naladí úplně poprvé, když jedou někam na prázdniny. O čem to vlastně melu? No poslouchejte za chvilku a dozvíte se.
2: Impulzovy, jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, to byla Britney Spears a tady na Impulzu vysílají Britney a Honza. Krásné dobré ráno.
1: Krásné ráno. Britney ne, hele.
0: Dneska ale mi připadá, že jsi krásná, krásnější a že skoro vypadáš jako Britney.
1: Britney ne, já jsem ji teďka viděla nedávno někde
0: to ne,
1: na nějakým...
0: ne Britney teď. Britney,
1: jo, jo, dobrý, tak to
0: Britney,
1: jo, to jo.
0: 15, 20 let dozadu.
1: V pořádku.
0: 15.
1: To už je v pořádku.
0: Britney 10 minus, jo? Jako, dobrý, dobrý. Milí posluchači, přejeme vám krásnou leto. Klárka s Honzou, vaši ranní společníci. Dneska se k nám krátce před půl šestou do vysílání dostala parta kluků, 20-letých kluků, kteří zrovna poslouchali. My jsme vyzvali lidi, ať nám napíšou jedu a že jim pustíme písničku na cestu. A tato partička byla v autě a jeli na letiště, protože odlítali do Říma.
2: Tak já tady jsem s bandem kluků a jedeme na letiště do Ruzině a letíme do Itálie.
1: Ne, ne.
2: Jo?
1: Já si s váma.
0: Kolik je vám let?
2: Všichni 20 vlastně.
0: Všichni 20 ty lidi, protože máte naladěný impuls.
2: No, ze, kamarád tady má takový starší auto a ani s tím ho nehraje.
0: Chceme hromadný pozdrav od všech. 3, 2, 1, teď. Halo, tady Impulzovi. 3, 2, 1, teď.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Halo, tady Impulzovi, jo.
0: No a když jsme se ptali, co by rádi slyšeli, tak Klary, co chtěli?
1: No, nějakýho repera, Kalina, to je reper.
0: Načež Kalinka řekla, že ne, že to nebude.
1: Ne, ne.
0: Ale oni už měli vymyšlený, že chtějí zahrát Selaví od Karla Gotta, což nás naprosto šokovalo, takže jsme jim Selaví zahráli. Pustili jsme písničku, že jo, a asi 5 minut na to přišlo video z toho auta. Takže borci, až přijedete z Říma, naučte se alespoň ten refrén, to za prvé, a za druhé těšíme se taky na zážitky.
1: Ono to není moc jako těžký, na na na na na, jo, ono, a hlavně mě teda přijde, že kluci jeli rovnou stavu na letiště.
0: Přesně, a ono to i tak vypadalo. Každopádně jsme si jistí, že řidič byl střízlivý. Milí naši posluchači, a jak to vlastně máte vy v tuto chvíli? Jedete taky někam a chtěli byste pustit písničku na cestu a už máte namýšlený, co byste z Impulzu chtěli slyšet? Není nic jednoduššího, než nám právě v tuto chvíli napsat přes náš radio WhatsApp 605 222 007.
1: Jedu.
0: A my vám zavoláme zpátky.
4: Jedu.
5: Jedu.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Za mikrofonem Klárka s Honzou, a co vám za chvilku pustíme?
2: Písničku na
1: cestu. Přesně.
2: Slyšeli jste, jak mi napojila.
1: A stačí nám napsat.
2: A mě běželo v hlavě plyn.
1: Stačí nám napsat na náš radio WhatsApp heslo.
2: Jedu.
1: Když napíšete jedu.
2: Jedu.
1: Tak vám samozřejmě zavoláme zpátky. Ale pozor, když voláme zpátky, tak voláme ze
2: skrytého čísla.
1: Přesně tak. Takže se nelekejte, protože to není ani...
2: Kdo?
1: Finančák.
2: Finančák.
1: Není to vůbec ani policie.
2: Ani policie.
1: Prostě jednoduše stačí na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007 napsat.
2: Jedu.
1: A budeme spolu moderovat na Impulzu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady, jsme v hlavním městě a ucpávat se začíná Novopatská směrem do Letňan před sjezdem na Kbelskou. Hodně plná je také východní část okruhu mezi Černákem a Štěrboholí. Profíci z Global Assistance hlásí 2-kilometrovou kolonu na příjezdu do Prahy od Chomutova. Přesouváme se na sever Čech, kratší kolona je na příjezdu do Liberce od Hrádku před sjezdem na Staré Pavlovice. Jižní Morava, pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 km. Moravskoslezský kraj, srážka 2 osobních vozů, tam komplikuje provoz na kruháku za Opavou směrem do Jičína. A ještě Vysočina, obousměrně se stojí na trase Humpolec-Pelhřimov před Záhořím. Dobrá zpráva pro řidiče, zastavte se na čerpací stanici OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď se hraje o velké ceny, můžete vyhrát až 100 000 kávu na rok zdarma a víc než stovku dalších odměn za 500 000 korun. Stačí jediné, koupit si na OMV některý z našich ledových nábojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Užijte si osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV MyStation.

0: Life is Life. Posluchačka Marcela je s náma ve vysílání. Krásné ráno.
1: Ahojte, dobré ráno.
2: Marcelko, krásné ráno, kam jedete?
1: Já jsem právě v práci, takže jsem na cestě.
2: To znamená, že vaší pracovní náplní je cestování od někud někam.
1: Ano, já rozvážím obědy.
2: Obědy? A co bude dneska dobrýho?
1: Tak dneska u naše nejoblíbenější třeba španělský ptáček s rýží, nebo křenová omáčka.
2: Ježiš, to mi říkal muž, že bys dal španělskýho ptáčka, že bych to takhle u vás vošulila, co?
0: Vy jste zdaleka určitě ne, nejedete přes Prahu 5, co?
1: Přes Prahu ne, ale do Prahy jezdíme taky.
0: Vidíte. Jasný, no. A kde jste, v kterém kraji, v kterém regionu?
1: Tak, Ústecký kraj a momentálně jsem v Kadani. Mhm.
0: Máte to tam ráda, žijete tam, předpokládám?
1: Kousek od jo. Kadani.
0: My jsme tento týden na severu Moravy, ale do Ústeckého kraje se taky chystáme. Napadá vás nějaké místo, které je tam super, které byste teď třeba vypíchla?
1: Tak to jste mě zaskočili, teď mě vůbec nic nenapadá.
0: No, to je jak na schvál taková otázka, že jo, vždycky a člověka na první dobrou úplně nic nenapadne. My dneska tak, máme tak. Ranní téma, ptáme se, co se vám vybaví, když se řekne dětství. Trávali jste ho ve městě nebo na vsi?
1: Spíš ve městě, ale když dětství, tak se mi určitě vybaví babičky.
0: Měla jste pohádkový babičky, anebo takový ty, jako který vás sekirovali?
1: Úplně ty nejúžasnější babičky na světě.
0: Nádhera.
2: No to máte těžko, protože moje babička byla nejúžasnější
0: ne,
2: na světě.
0: Moje.
2: No, takhle přesně by, myslím, babičky měly vypadat.
0: Hodně posluchačů v tomhletom duchu odpovídá. Co vám zahrajem pěkného?
1: Tak já bych poprosila dobrý kafe od Lucky Bílý.
0: Máte ráda Lucku Bílou?
1: Ano.
0: No a co byste jí takhle řekla, kdybyste s ní šla na kafe?
1: Je, no... To by bylo spousta věcí. Měla bych hlavně na ní spoustu otázek.
0: No tak já jsem se ptal, co byste se jí zeptala třeba.
1: No, já bych se jí určitě zeptala na to, jak vlastně došla k tomu celému úspěchu, protože to mě vždycky jako fascinovalo. Nejenom u Lucky Bílý, ale u všech z těch známých osobností, takže asi to by byla první otázka.
0: Rozumím. Tak my se jí na to zeptáme, až sem přijde do studia za náma, jo? Že se na to ptá Marcelka z Kadaně. Mějte se, šťastnou cestu, Lucka Bílá jenom pro vás. Naslyšenou.
1: Taky hezké ráno, ahoj.
0: Ahoj. Písnička na cestu.

0: prozradíme vám, jak dneska bude. Jasno až polojasno, místy oblačno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty celkem letní 23 až 27 stupňů.
1: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dál.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Policie v Domažlicích řeší popálení kojence kyselinou. Část pomoci v bydlení převezmou od obcí úřady práce. Fotbalový šampionát vstupuje do čtvrtfinálové fáze. Je 7 hodin. Posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Ohavný čin vyšetřují kriminalisté v Domažlicích. Žena včera odpoledne oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, až když dítě do něj uložila. To utrpělo podle zjištění serveru novinky.cz popáleninu na hlavě a žena na ruce. Záchranáři kojence i jeho matku na místě ošetřili a pak převezli do nemocnice. Zranění nejsou podle ČTK život ohrožující. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře bydlení, kterou schválil Senát. Přijal ji i přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Předlohu dostane k podpisu prezident. Změny by pak měly začít platit postupně. V Bohumíně zavládne zákon a pořádek. Po půlroční pauze se do ulic města na Karvinsku vracejí asistenti prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu na jejich financování. Mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková teď počítá s tím, že se objeví téměř po celém městě.
3: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
2: Loni ve městě sloužilo 10 asistentů, teď bude na pořádek v Bohumíně dohlížet jen 4členný tým. Na jednoho asistenta prevence kriminality přispívá ministerstvo vnitra 22 tisíci korunami měsíčně. Radnice jim pak na případné výši výplaty musí přidávat ze svého. Venezuela apeluje na Británii k navrácení zlata. Prozatímní prezidentka Rodríguezová o něj požádala kvůli obnově země po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy zatím vzrostla na 3811. Spor o venezuelské zlato v britské centrální bance trvá od roku 2018. Tehdy banka odmítla vyhovět žádosti vlády tehdejšího prezidenta Madura o jeho vydání. Situace se vyostřila po roce 2019, kdy Británie uznala někdejšího opozičního lídra Guaidoa jako legitimního představitele Venezuely a obě strany začaly uplatňovat nárok na kontrolu nad zlatem v hodnotě více než miliardy dolarů. Rodríguezová zaslala dopis anglickému králi, žádá ho o uvolnění zlata s tím, že patří venezuelskému lidu.
0: S Impulzem na fotbal.
2: Na fotbalové mistrovství světa jde do tuhého. Ostře sledovaný turnaj dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dění na šampionátu sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké ráno.
4: Pěkné ráno. V prvním zápase o postup mezi nejlepší čtyřku se utká Francie s Maročany. Afričané budou chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého šampionátu. Francie je ale ve formě, vyhrála všechny dosavadní zápasy na turnaji. Duel v americkém Bostonu má výkop v 10 večer našeho času. Další čtvrtfinále nabídne zítra souboj mezi Španělskem a Belgií, v sobotu večer pak utkání Norska s Anglií. Severané řešili před důležitým zápasem nepříjemnost stěhování z hotelu nedaleko Miami. Norské výpravě podle médií vadily pokoje páchnoucí kouřem, rušná ulice, nedaleké staveniště nebo plíseň. Norové se proto obrátili na organizátory šampionátu a už za několik hodin byli pryč. Čtvrtfinálové souboje pak v noci na neděli uzavře zápas favorizované Argentiny proti Švýcarsku. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Dneska ráno u Impulzových vzpomínáme na vaše prázdniny. Co se vám vybaví, když se řekne dětství a vyrůstali jste na vesnici nebo ve městě, ptají se Klárka Šedová
6: a Honza Daněk.
5: Už za malou chvilku v dnešním ranním tématu.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Vy jste trávili jako dítě prázdniny na vsi, u babičky, nebo jste byli často ve městě? Ptáme se dneska, vzpomínáme na dětství. Jura z Ostravy se přihlásil.
1: Jsem byl malý, jezdíval jsem na vesnici, kde jsme s partou dětce chodili do potoka stavět hráz. A jednou mi moje bývalá kamarádka hodila cihlu a než to řekla, tak jsem mi dostal do hlavy. Od té doby mám na památku jizvu a to je asi tak vše.
0: No a jste pořád s kamarádkou ne ve vztahu, ale ve spojení.
2: Kontaktu. Postavili jste si barák, postav, si
0: přesně tak, to je otázka.
2: Anka napsala, babičky pracovaly, takže mě rodiče nechali přes všechny tři turnusy na táboře. Každý byl na 3 týdny a prázdniny byly pryč, ani nevím jak. Hani, 3 tábory po sobě, tak to je velká nálož. Já jsem jako malá nikdy nechtěla na tábor a babička s dědou taky pracovali. Ale já jsem byla u nich a to bylo v Rudníku, to je kousek od Vrchlabí, a oni pracovali v Texlenu. A my jsme bydleli přímo naproti tomu Texlenu. A oni si tak jako dávali ty směny, aby se u mě vystřídali. Ale stalo se občas, že jsem tam prostě jako byla chvíli sama a mávali jsme třeba na sebe přes silnici z toho okna. Bylo to prostě boží.
0: Buď vás rodiče poslali na pionýrský tábor, aspoň v mý době, což bylo super, zbavit se někoho na 2 až 3 týdny. Což já jsem třeba jezdil na Rujánu do východního Německa, Rügen, že jo, vzpomínám si, do Jeseníku jsem jezdil na pionýrský tábor, žádný problém. A nebo se mě zbavili třeba na měsíc a poslali k tetě, ale až do Košic. Lidi. Košice Levoča, to bylo z Hané, kde jsem se narodil a vyrůstal, tak to bylo jako hromada kilometrů, že? A byl jsem měsíc fuč a téta taky měla směny, neměla pořád volno, takže ona pracovala ve fabrice, kde se vyráběly protektory, to znamená na pneumatiky, na ty starý se dávaly jako vzorek, aby ještě vydrželi a tak dále. Takže mě do toho gumarenského závodu spolubrala a já tam s ní byl na směně prostě. To jsou zase moje vzpomínky.
2: Vidíš, a děda pracoval v kotelně a já jsem za ním chodila do té kotelny. A taky si vybavuju ještě tam ty zkumavky, něco se tam kontrolovalo za zlatý čunče, nevím, co to bylo. Ale prostě jako mám to před očima jako teď.
0: No, že jsi tam dědovi přitopila.
2: No je.
3: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls.
0: Vaše vzpomínky.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Dobré ráno, dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Petr dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy. Tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV Station, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni. Připraveni a jezděte s úsměvem.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme na jihu Moravy. Hodně plná je D1 před Brnem směrem od hlavního města. Je to mezi 178 a 196 kilometrem. Pokračujeme směrem na Vysočinu. V obou směrech vázne provoz na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Záhoří. Pražský okruh. V obou směrech to jede pomalu mezi Zličinem a

0: nás dnes zavede na zříceninu hradu Hukvaldy. To jsem zvědavá. Aleši, dobré ráno.
1: Ahoj.
2: No tak Impulzovi, já vás zdravím opět, krásné dobré ráno z okresu Frýdek-Místek, tady je největší hradní zřícenina na Moravě, je to hrad Hukvaldy a já jsem tady a děkuju za to, dobré ráno s panem Kastelánem, Miroslavem Bitterem. Miroslave, my jsme teďka na zajímavém místě, vlastně tady je takový příkop hradní, ale jsme pořád uprostřed hradu, teda uprostřed té zříceniny, ale jsme tady na nejstarší, nebo u nejstarších míst tohoto hradu vůbec.
3: Je to tak, nacházíme se tak zvaně před pátou hradní bránou, která je vlastně pozůstatek toho nejstaršího hradního paláce, plus tady vidíme před sebou vlastně pozůstatek věže, která kdysi byla samozřejmě vystavena do plné výšky, byla kryta střechou a ochozem.
2: Jaký ta věž měla vlastně jako účel?
3: Samozřejmě pozorovat příchozí k hradu, to znamená i nepřítele, veškerý jakoby děj v okolí toho hradu. Je nutné si uvědomit, že kopec nebyl vůbec jakoby zalesněn, nebyla tady ta obora kolem ty vysoké stromy.
2: Ten kopec byl teda holý, jakoby, byl jo? Nějaký čový maximálně, asi nějaká buš taková.
3: Přesně tak, bylo to úplně holé, aby vlastně nedocházelo k tomu, že by se někdo mohl skrýt v těch lesích. Dokonce i vesnice a okolní jakoby ten terén byl zbaven toho porostu, aby se co nejvíce zamezilo tomu, že by někdo neviděl. Jakoby,
2: že ani opravdu ta posádka nahoře na té věži viděla, co se tam kde okolo šustne.
3: Přesně tak. A navíc ještě máme potvrzenou takzvanou, to je taková zajímavost, komunikace z věže na věž.
2: No.
3: Takže vlastně z Hukvald šlo vidět vlastně na Starý Jičín.
2: Aha.

0: ze Starého Jičínu na Drahotuš, z Drahotuši na Helštín. Aha. Nebo i ze Starého Jičínu jde vidět přímo na Helštín.
1: A oni si dávali nějaké jako znamení a to bude kouřový nebo světelný?
0: Většinou světelné jasně. Znamení. No.
1: Prostě víc jak 700 let tady hrát tady, dneska to je jeho zřícenina, nádherná dominanta tady vlastně v okrese Frýdech Místek. Hrad Hukvaldy Impulzovi místo, kde taky trávil hodně času Leoš Janáček a my se odtud za hodinou s Franem Kastelánem, Miroslavem Bětrem ještě přihlásíme. Takže zatím dobré ráno.
2: Těšíme se. Ahoj.
3: Vlakem na chatu, co takhle chlebíčkového labužníka. Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.

0: to je úplně prďácká písnička.
1: Jak to s tebou vypadá od půl devá?
0: Vždycky byla. A tohle taky, ale je to vlastně její otázka. Každé ráno ve všední den se ptám Kláry Šedový, jak to s tebou vypadá?
2: Prosím tě, tak přesně za týden, mám pocit, že to bude 16. míří do kin filmová novinka Christophera Nolana. A jmenuje se to Odyssea. A já miluju antiku, miluju Christophera Nolana. A já se tak strašně těším, že teďka týden budu chodit kolem kina a slintat a čekat, až to naběhne. Protože to je neuvěřitelná kombinace. Odysseus se po trojských válkách vrací domů. No ale ta cesta není úplně jednoduchá. Jestli znáte ten příběh, tak on jezdí různě po ostrovech, kde potkává taky různá stvoření, různé lidi. A ta cesta je velmi zábavná. Nevím, jo, má to mít 3 hodiny, jak moc to bude zábavné v tu chvíli, až budeme 3 hodiny sedět na jednom místě v kině. Ale já jsem přesvědčená, že jo, protože ten Nolan, prostě to je pro mě záruka kvality. Jestli nevíte Nolan, tak třeba film Temný rytíř povstal, dokonalý trik, Oppenheimer z těch posledních filmů. No prostě, já jsem úplně hin z toho. Pak vám řeknu, jaký to bylo teda.
0: No ten pán ale jako potřebuje jako se na hodně sponzorů, protože tenhle ten snímek ho stál 250 milionů dolarů.
2: No počkej, tak jako když tam máš takový hvězdy, jaký tam máš, já
0: Matt
2: vám
0: Damon,
2: jenom jako
0: nastím. Matt
2: Damon. No.
0: Matt Damon, říkám správně, ne?
2: Ano.
0: No, v hlavní roli.
2: Tak je Tom Holland.
0: Jak se vyslovuje?
2: Annie Hathaway. Robert Pattinson. Charlize Theronová, Zendaya. Ale to musíme všichni vidět.
0: 250 milionů. Kdyby 500 000 poslal paní Šedový, prostě...
2: No ne, kdyby mě v tom nechal zamíst před tím, než by šli na plac.
0: Za $1 000 000.
2: Zdarmo.
0: Halo, tady Impulzovi, bude jasno. Místy oblačno, výjimečně s přehaňkami a přes den. Napříč republikou mezi 23 a 27 stupni Celsia.
2: V Libáni 15,5 stupně, píše Honza, a Standa hlásí z Pardubic 16 a oblačno. Děkujeme, pište dál na náš WhatsApp 605-222-007.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Čau Martino, ty jsi nějaká smutná, co ti je? Ale scházím se dvěma muži a nevím, pro kterýho z nich se mám rozhodnout. No a co ti říká intuice? No, že když na to přijde manžel, tak nás všechny zabije.
3: Zítra vychází týdeník Téma. Odvrácená tvář spánku. Profesor Praško radí, jak na nespavost. Má smysl melatonin v tabletách? A co bylinky? Je lepší být sovou nebo skřivanem? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: 3 minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. 34-letý český horolezec zahynul ve Švýcarsku, když ho při výstupu zasáhl kámen. Policie obvinila řidiče traktoru kvůli smrti dítěte na květnové traktoriádě u Prahy. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Julie Binoche, Magdu Vášáriovou i prezidenta Petra Pavla. Americká armáda

0: Posluchači Pepa a Petr vzpomínají na dětství o prázdninách. Kde jste ho trávili, ve městě, anebo na vsi, u babičky, u dědy, u tety? Ozvat se můžete se svojí vzpomínkou také do dnešního ranního tématu. Za chvilku to rozvedeme.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Ahoj všem. Ahoj léto, ahoj prázdniny. Kde jste jako malí trávili prázdniny? Ve městě nebo na vsi? Co se vám vybaví, když se řekne dětství o prázdninách?
1: Ahoj Impulzovi.
0: Ahoj Pepo.
1: Já jsem dětství strávil v Popavě, v části Kelešovice převážně, kde ještě dodnes bydlí moji rodiče. Pěkně vždycky o prázdninách. Táta nás vzal na houby a vstali jsme ráno a sedli jsme na vlák a odjeli jsme do Životic Dolních nebo do Litultovic na Mladecko. Tak to vždycky máma čistila, co táta přinesla, měla z toho šílený nervy, že toho je tolik.
2: Jo, no. Jo, to je pravda, já no. Teďka jako když jsem se vrátila z dovolený, však víte, že jsem to prala skoro týden.
0: No, to je úplně jasný, že jo. Takovýho prádla takovýho pro Krista
2: prádla,
0: pána.
2: Ano.
0: Úplně slyší matku.
2: Nikča píše, já a moji bratři, včetně dvou bratranců a jedné sestřenice, jsme jezdili k babičce a dědovi do Skalice. Byly to ty nejkrásnější prázdniny. Pojďme to přepočítat. Já a moji bratři, to je 1, 2 až 3, včetně dvou bratranců, to je 5, 6 dětí u babičky a u dědy. Již tak to byla statečná babička a statečný dědeček, že si nechali 6 dětí najednou. To tam muselo vypadat jak na dětském táboře. Teďka moji rodiče příští týden si berou Vilíkovi 2 kamarády. Jednoho souseda a jednoho, který bydlí úplně někde jinde, taky dlouholetého kamaráda. Tak to jsem říkala jako 3 kluky v baráku. Hmm. To je něco, ale 6?
0: A zvládnou to?
2: No to víš, že to zvládnou.
0: Rodiče, jo?
2: To víš, že to
0: máma
2: zvládnou.
0: Je postaví do řady, co?
2: Ta bude chodit do práce, říkala, že je ráda.
0: Mimochodem, kde jsi to říkala, že jsi byla u babičky?
2: Rudník
0: pamatuju. Mm-hmm. Posluchač Petr na tebe totiž reaguje.
3: Já jsem v tom Texlenu pracoval. Pracoval jsem tam 4 roky do roku 97 a chodil jsem i na tu kotelnu. Dělal jsem na údržbě, takže jsme tam upravovali. Tu kotelnu jsme v mý době přestavovali z mazutu na plyn, takže možná ty skumavky měly něco společného s tím mazutem.
2: No tak ale to musíte znát i mého dědečka. To je neuvěřitelný.
0: Klárka totiž trávila prázdní na Rudníku, s dědou chodila do kotelny a byli
2: tam... Na Texlen, ano,
0: na Texlen,
2: ano.
0: Přesně tak. A posluchač Petr, třeba jste se s panem posluchačem Petrem...
2: No a tak asi se s dědou tam míjeli na směnách, že jo?
0: Neskutečný,
2: ale dobrý.
0: Jak je ten svět malej a to vysíláš...
2: Zdravím do Rudníku!
0: Přesně, vysíláme v rádiu, který poslouchá milion lidí, veď neskutečný. Dámy a páni, pojďte zazpomínat taky na dětství o prázdninách, plné třešní, vůně jahod a malin.

0: romantika od Phila Collinse. Se mi vždycky líbilo. A líbí do dneška. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Mám na těba chuť, zaspívá za chvilku skupina Team, ale zítra nám živě ve studiu bude zpívat jeden interpret, který ho teda taky žeru. A to všema deseti. Je to on. Michal Hrůza.
1: No to je Hrůza, ano, Michal Hrůza živě na Impulzu už zítra v 8 hodin ráno. A máme pro vás jedno překvapení, ale neprozradíme, jenom vás navnadíme. Opravdu se vyplatí zítra po 8 hodině na Impulzu poslouchat.
0: Po 8 hodině Klára Honza a překvapení s Hrůzou.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
3: Máte chuť

0: července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop.

0: aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Dobré ráno, přeje Honza Raněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsme v hlavním městě. Hodně plné jsou příjezdy do Kbelské, od Novopatské a Cínovecké, popojíždí se i ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Jsme na Pražském okruhu, kde obousměrně vázne provoz mezi Zličínem a Barrandovem. Zdržení naberete také na Vysočině. V obou směrech si postojíte na silnici číslo 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem před Záhořím. A klasické popojíždění hlásí profíce z Global Assistance na D1 před Jihomoravskou metropolí směrem z Prahy a mezi. A je to mezi 178 a 196 kilometrem. Ještě se přesuneme na západ Čech směrem k Plzni. Kratší kolona vás tady zdrží za sjezdem na Rokycany. Kdybyste měli doplňující dopravní informace, nahlaste nám je přes aplikaci Rádia Impuls nebo univerzální linkou 605 222 007.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: těba chuť.
1: Teď jsem na to úplně zapomněl. Víš, na co jsem zapomněl?
2: Na pana profesora.
1: Ne, my jsme se totiž bavili o tom, jak to Klárce strašně sluší, když se vyfotí na Instagram. My nemůžeme říkat svoje osobní Instagramy do rádia, takže z nás najdete určitě přes, když si kliknete na Rádio se 4A, Rádio Impuls, tak přesto se dostanete až k nám, tak se mrkněte. Teď tam hodila teda jednu fotku. Já jsem nás schválně vyfotil, že jsme deska béžový, protože ona ráda nosí černou. A bum, ona to dá do černobílého.
2: Já mám teďka totiž černobílé období.
1: Ona to dá do černobílého filtru, ale jinak tam je prostě vyfocená. Třeba na pláži nebo v šatách a vypadá fakt báječně. Mám ten pocit, že na dveře klepe pan profesor, dáme mu prostor.
3: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
4: Dobré ráno, studenti. Jestli pak se letos chystáte někam na festival? Na severní Moravě, kde máme prázdninovou zastávku, je určitě tím nejslavnějším Colors of Ostrava, který tu vypukne příští týden. Severní Morava je vlastně takovou líhní talentovaných muzikantů. Dva z nich vystoupí na letošním českém mejdanu s Impulzem a já se ptám na jejich jména. Věřím, že jste odpověď na mou otázku vysypali z rukávu, ale pokud tápete, tak Richard Krajčo, který se narodil v Havířově, je jedním z nich a tím druhým muzikantem ze severu Moravy je Miraj Navrátil. Narodil se sice v Japonsku, ale jeho hometown je Frýdek Místek, kde žil od 3 let. Dnes skončíme. Váš pan profesor.
3: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: Věděla jsi to aspoň, že jsou ze severu Moravy? Poslouchala jsi to aspoň? Nebo...
2: Jo, tak to víš, že já se učím i v létě. Jo, furt.
1: A kde najdou naši posluchači víc dílu pana profesora?
2: No, na našem webu máme krásný web impuls.cz. Tam se podívejte, najdete tam pana profesora, najdete tam všechno, co potřebujete k našemu vysílání, najdete tam nás a to je víc než dost.
1: Jo, a je tam Šedovej to tam sluší, takže ona to propaguje hodně, protože když má dobrý fotky, ona je šťastná, je to prostě žena a ženy to tak vnímají, že jo. Takže krásné ráno.

0: Krásné dobré ráno. Jak jste trávili z prázdniny v dětství? Bylo to u babičky a u dědy, nebo to bylo často ve městě, nebo jste jezdili na pionýrské tábory, a nebo ještě nějak jinak? Ozvat se nám můžete dneska do ranního tématu, které otevřeme zase po 8 hodině.
1: No, ve mně to úplně vyvolalo vzpomínky, já jsem úplně rozněžněla teďka po ráno, možná i nějaká slzička ukápne. A já jsem byla nejradši u babičky a u dědy, prostě já jsem to tam milovala. Já jsem tam jezdila, i když už jsem třeba jako byla dospělá. Mně bylo, já nevím, 25 a já jsem jezdila k babičce a k dědovi na Silvestra. Jo? Všichni jezdili někam se bavit a já jezdila k ním, protože myslím, že bylo prostě jako hrozně hezky.
0: Prostě si pařila s babičkou a s dědou.
1: Jo, a jo. O půlnoci jsme si bouchli nějaký, já nevím, bublinky, takový ty asi dětský a dali jsme si ražničí.
0: 25 dětský?
1: A bylo to super. Jo, mě to, víš co, mě to bylo jedno. A když jsem byla malinká, tak mě nejvíc bavilo to, že jsme večer chodili s dědou zavírat kurník slepičkám, tak to jsem milovala.
0: 25 nebo v 15?
1: Asi v pětinech toho.
0: Tak to je.
1: Protože jsem si připadala, jako, že už jsem jako dospělá, že můžu takhle jako zatmy ven, rozumíš?
0: Jasně, a starat se o hospodářství. Tak to jsou vzpomínky Clarky Shadowy a jaké jsou ty vaše, nám můžete nahrát třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Bude jasno až polojasno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teploty 23 až 27 stupňů.
0: I vy nám můžete napsat o počasí z vašeho města nebo vesnice přes 605 222 007.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: Byli silnici z Vajglů. S 8 hodinou jsou tu zprávy a Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Ve Švýcarsku zahynul český horolezec. Při výstupu na horu Liskam ho zasáhl kámen. Neštěstí se odehrálo v úterý ráno ve výšce přibližně 4300 metrů. Nahoru stoupali dva muži. Kameny zasáhly 34-letého horolezce. Jeho společník okamžitě zalarmoval záchranné složky. Ty se vydali k nehodě vrtulníkem. Na místě už mohli pouze konstatovat smrt. Státní zastupitelství zahájilo podle ČTK vyšetřování. Tropy znovu klepou na dveře. Během slunečného víkendu se teploty vrátí ke 30 stupňům Celsia. Předpověď počasí na následující dny přináší reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Už zítra bude většinou jasno nebo polojasno, víc mraků a bude jenom na severu a severovýchodě území. Teploty se budou nejčastěji pohybovat nad letní 25. Na víkend se ještě o něco oteplí. V sobotu i v neděli může teploměr ukázat 30, někde i tropickou hodnotu lehce překročí. Chladněji bude na zmiňovaném severu a severovýchodě. Výraznější srážky meteorologové nečekají, slabé přehánky se objeví jenom výjimečně. To platí i pro příští týden, kdy má vydržet slunečné počasí a letní teploty. Prohlubovat se tak budou problémy se suchem. Na jižní Moravě platí až do odvolání zvýšené riziko vzniku požárů. Opatrnost je na místě. Na Znojemsku včera hasiči bojovali hned se dvěma požáry polí. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde do asfaltu silničáři přidali víc než 1,5 milionu vajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl. Taková silnice má ale delší životnost.
3: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využít vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Nedopalky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Nemocných ebolou v Kongu přibývá. Počet potvrzených případů vzrostl na 1760. Nemoci dosud podlehlo nejméně 600 lidí. Jen za předchozí den přibylo 50 infikovaných a 20 zemřelých. Od minulého čtvrtka se lidé mohou přihlásit ke klinickým testům, které se týkají dvou nových možných léčebných metod eboly. V současné době neexistují na nemoc žádné schválené vakcíny.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Naši fotbalisté zanechali na letošním šampionátu zajímavou stopu. Přestože na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexander Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě za Reinou ze Spojených států amerických. Nejvíce přihrávek má na kontě španělský záložník Rodri. Zlým mužem turnaje je Paraguayec Kubas, kterému sudí odpískali 14 faulů. Nejvíce střel zatím do branky umístil Argentinec Lionel Messi. Tabulku kanonýrů vede s 8 góly s náskokem jedné trefy na Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda. To se ale dneska může změnit. Do čtvrtfinále šampionátu nastoupí proti sobě Francie a Maroko.
4: A tak jsme do vysílání na prázdniny vrátili letní kolo hry Halo tady Impulzovi. Denně až 20 000 korun a za chvilku budem volat. Může to říct, ne, Klárko?
5: No tak asi jo.
4: Už to řekli. Klárka Šedevá.
5: Honza Daněk.
4: Dobré ráno.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: to bylo první volání. Teda impuls.
1: Prosím.
0: Dobrý den, tady jsou Klárka s Honzou.
2: Sonio, krásné ráno.
0: Jo, nemluvte prostě, protože jsme ve vysílání, ale já bych si, bejt vám, já bych si normálně ulevil, jo, kdyby se mně tohleto stalo, byl na vašem místě. Ano, tady jsou Impulzové, Klára Šedová, Honza Daněk, dobrý den.
1: A já vás poslouchám.
2: Vidíte to?
1: Jak Klárka zavírá slepice.
2: Ano, zavírala. No,
0: zavírala.
1: No ano, už nezavírá.
2: Kdo zavírala?
1: Je velká.
0: No.
1: Je, tak to mě mrzí.
0: A nás?
2: Soničko, nás to mrzí.
1: Ale nevadí.
0: No ale nám to vadí, my chceme výherce. No.
1: Jo.
0: A víte, co odkud jste?
1: Z Ostravy.
2: Jo, tak to ta otázka na
0: vás. My máme ještě dneska doplňující otázku. Kláry, schválně, můžete zůstat chvilku na telefonu ještě?
1: Tak zkuste, no.
2: Ostrava má jedno z nejzajímavějších kulturních center v Česku. Bývalý průmyslový areál.
1: Dolní oblast Vítkovice.
0: No. Ano, no.
2: Ta-da-da, a bylo by to za 20.
0: Holka, vy byste dneska měla 20 tisíc.
1: To už neříkejte.
0: Ale máte skvělou náladu, to mě těší, Saňo.
1: To nevadí, jste mi zavolali.
0: Tak to vám úplně stačí. Vy jste skromná, vy jste milý děvče normálně.
1: Tak to vyjde příště.
0: No, vidíte. Soni, no. Tak vy nás posloucháte, předpokládám asi každé ráno, co?
1: Ano, já jsem ta, co jezdí v tom letráku.
0: Dobře.
1: Klárka zavídí.
0: Dobře. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte krásné léto s Rádiem Impuls a moc děkujeme za poslech. Pozdravujte celou rodinu.
2: Mějte se, papa, naslyšenou.
0: Naslyšenou. I takhle může dopadnout volání v Halo tady Impulzovi. Mrzí nás to, zkusíme to zase zítra. Nezapomeňte na výherní heslo.
2: Halo tady Impulzovi.
0: A taky na přihlášení třeba přes Impuls.cz.
3: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu.

0: práce, představte si, měla jsem tady natočený monitor, připravený další monitor k tomu, abych na něj viděla, co hraje za písničky, tady myšičku připravenou před sebou a to mi udělal Honzík. A o takových lidech říkáme, že jsou milionoví. A když jsou to kolegové v práci, tak jsou to milionoví kolegové. A jestli máte taky takového milionového kolegu, který pro vás třeba něco připraví, a nebo vás potěší úsměvem, a nebo prostě je čímkoliv, co chcete, aby byl, tak nám o něm dejte vědět, napište na náš web, přihlaste ho do milionových kolegů a Vlastík vám pak zavolá tomu vašemu kolegovi milionovému, překvapí ho a pošle mu v našem vysílání 7 pecek a to už stojí za to.
1: Všechno, přihlašovací formulář najdete na www.impuls.cz. Vlastně tam teď hned.
0: Jo, běžte tam.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.

0: kolečka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a teď jsem se lidi normálně, co se děje v rádiu, normálně jsem si zavřel to okno, ve kterým mám pro vás všechnu dopravu, ale já to úplně zvládnu, není problém. Pořád popojíždí na D1 před Brnem dlouhá řada směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Bouralo se na D2 ve směru do Bratislavy, na 10. kilometru havaroval osobák, doprava zpomaluje. Jedeme na Pražský okruh, ucpaný je v obou směrech mezi Zličínem a Barrandovem. Přímo v Praze jsou kolony na příjezdech Dokbelské směrem od Cínovecké i Novopatské, hodně plný je Barandák a Dobříská směrem na Smíchov. A práce silničářů komplikují provoz taky na trase Mělník Česká Lípa. Zdržíte se mezi Želízy a Tupadly nebo Medonos. Díky vám všem, kteří hlásíte dopravu 007 také přes aplikaci Impulzu.
2: A Aleš nás za chvilku vezme na zříceninu hradu Hukvaldy. Máte se na co těšit.

0: Plus.
1: Aleš je stále v Moravskoslezském kraji a dnes ho to zaválo na zříceninu hradu Hukvaldy. Dobré ráno.
2: Ahoj, zdravíme.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno z hradu Hukvaldy, jsem v okresu Frýdek-Místek a my tady teďka s panem kastelánem Miroslavem Bitterem řešíme studnu, protože pro každý hrad byla vždycky důležitá voda a tady bývávala velmi zajímavá studna. Je to tak, pane Bittere?
4: Ta stříška, co tam je, ta budka dole, tak to patří vlastně mezi nejhlubší roubené studny na světě. Dosahuje hloubky 183 metrů.
5: Oni museli vykopat 183 metrů hlubokou díru, aby dostali vodu sem na hrad.
4: No.
5: Což vlastně byl vždycky problém, že jo, na hradech voda, jestli chápu dobře.
4: Právě tady. A povedlo se potvrdit, že ta studna je opravdu hluboká těch 183 metrů. Vlastně hloubili kutnohřští havíři, pak italští vlastně jakoby mistři, pak vlastně než se dobrali vlastně na úroveň, kdy už to mělo, prostě byli tak hluboko, že řekli, tam stejná voda jako není, tak prorazili štolu vlastně na povodí Ondřejnici, což je řeka, která tady
5: by dotahali.
4: A teď vlastně natáhli tu vodu z toho.
5: Takže to není studna, která by měla svůj vlastní zdroj, nějaký pramen tam dole, ale to je vlastně štola pro přívod vody z řeky.
4: Tak, no. Oni původně hloubili, že by chtěli studnu, prostě někdo jim asi tady řekl, tady bude voda, tady kopejte.
5: A ono nic.
4: Tak kopali, platili, až se dostali do té neskutečné hloubky, řekli, prostě to už není možné, to už jsme na úrovni vlastně řeky, tak kopneme prostě do boku a natáhneme tu vodu z té řeky.
3: Tak Impulzovi, to je jenom jeden z mnoha příběhů tady na hradě Hukvaldy, který vám určitě rádi tady řeknou průvodci a mě tady provázel pan kastelán Miroslav Bitter. Mějte se krásně, krásnou sezónu, ať se vám daří.
4: Děkuji moc za to, že jste přišel.
5: Mějte se hezky, naschle.
4: Naschledanou.

0: Já jsem se klepla do mikrofonu normálně a já jsem se tak lekla sama sebe, že jsem málem odjela od pultu a bylo po počasí.
1: A tak já bych to za tebe vzal. Vždyť jsi říkala, že jsem Melinový kolega, abych tě zachránil, ještě bych tě chytil.
0: A jaká ještě rosnička taky umíš být, viď?
1: Teplá.
0: Melinový kolega, to... skvělá rosnička.
1: Přesně, neskutečně.
0: Co víc si přát.
1: Kamarád do deště.
0: Kamarád do deště bez deště, protože dneska pršet nebude.
1: Povídej o počasí.
0: No, občas přeháňky, ale jenom malinko. Hlavně jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 27. Horní Planá 14 a zdraví nás Dana, my taky zdravíme. A Dobruška 15 stupňů a bude zataženo, víme od Nikči. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Jaké bylo vaše prázdninové dětství? U babičky anebo ve městě na vsi? Ozvat se můžete do ranního tématu.
2: Zítra vychází týdeník téma Odvrácená tvář spánku. Profesor Praško radí, jak na nespavost. Má smysl melatonin v tabletách? A co bylinky? Je lepší být sovou nebo skřivanem? Čtěte už zítra v týdeníku téma.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Minutu po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Policie v Domažlicích vyšetřuje popálení kojence neznámou chemikálií vylitou do kočárku. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku připravují elektronickou petici pro výstavbu plotu ke snížení hluku z dálnice D35. Íránci v odvetě za noční útoky udeřili na americké základny v regionu. V indickém Dillí zahynuli 4 lidé, když se při deštích zřítila budova. A v prvním čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale se dnes střetnou týmy Francie a Maruka.
1: Dneska se ptáme na vaše prázdninové dětství. Bylo u babičky, na vesnici, ve městě. Na co z dětství vzpomínáte nejradši? Nahrát to můžete přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes náš Radio WhatsApp 605 222 007.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Česká. A co nás čeká? Dnes se ptáme, co se vám vybaví, když se řekne dětství o prázdninách. Ptali jsme se vás napříč celou Českou republikou. Jirka se přihlásil.
1: Já jsem dětství se svýma dvouma bratrama prožíval v jižních Čechách u babičky s dědou. A bylo to něco úžasného, protože měli obrovský statek, kde byly koně, krávy, kozy, prase, slipky, králici, prostě všechno. Takže dětství úžasný s koňma prosenou s dědou. Prostě bylo to něco tak nádherného, že to málo který dítě zažije.
0: Tohle nás děti bavilo. Když jsme byli někde na vsi, na statku, jak se správně Jiří podotknul.
2: Taky jste nám psali, že jste trávili dětství u babičky s bratrancema a sestřenicema. Přišla jedna zpráva, ve které vás tam bylo 5-6 a napsala nám posluchačka Janča, že tam vždycky na prázdniny byly u babičky její dvě děti, 3 děti sestřenice a ještě 2 ze strany jejího manžela, takže dohromady 7 dětí a to pořád není nic, protože napsala Martin a píše, naše babička v Blatnici u Nýřan nás měla 15 vnoučat. Ráno šla pro 40 rohlíků a 6 litrů mléka. To bylo na kakao. A všichni jsme to přežili a byly to ty nejnádhernější prázdniny.
0: Neskutečné příběhy.
3: Moje dětství bývalo v Melčí u Opavy ve škole, kde strejda byl školník, teta byla uklízečka a celé prázdniny jsem měl školu sám pro sebe, tělocvičnu, krásné prázdniny.
0: Prázdniny na Impulsu jsou ve znamení Česka, protože ho máme rádi a celý tento týden jsme na severu Moravy. Příští týden se budeme přemysťovat dál, už jsme projeli i jih Čech. Všechna krásná místa projedeme o těchto prázdninách. Prostě perfektní dny nebo perfektní den, třeba ten dnešní. Právě o něm zpívají Dureni. 7 minut po 9, krásné ráno. Just

0: Co se stane zítra na Impulzu? Bude to hrůza, a to doslova.
1: Michal, hrůza totiž dorazí. A bude pro vás mít překvapení, takže zítra se opravdu vyplatí poslouchat. No a jedno překvapení můžu prozradit. Bude hrát živě.
0: Taky. Těšíme se na to, nezapomeňte si připravit i dotazy, rozhovor a živák Michala Hrůzy. Zítra v ranním vysílání. Halo, tady Impulzovi. Za chvilku začneme na Jižní Moravě, vezmeme to přes Vysočinu, Pražský okruh a skončíme v centru Prahy. V dopravě 007.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Jihomoravě. Tradičně vás provoz na D1 před Brnem směrem od Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Na D2 na 10. a 5. ve směru do Bratislavy havaroval osoba. Jedeme na Vysočinu. Dvě osobní auta se srazila na trase z Býteše do Žďáru, a to za osobou Býtyškou. V obou směrech si postojíte také před Záhořím mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Ucpaný zůstává Pražský okruh, v obou směrech se popojíždí před Ořechem a profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze na příjezdech do Kbelské, z Novopatské a Cínovecké a také na Štěrbohovské spojce směrem k Varanďáku. Z dopravy vše, kdybyste měli doplňující info, jsem s ním 605 222 007. Nezapomeňte se nám ozvat.
2: Vlastík ve studiu. Ahoj, Vlastíku.
3: Hezké, dobré ráno, ahoj.
2: Ty jsi nám něco přinesl.
3: Teda tobě to dneska brutálně sluší a ta sukně proklatě krátká.
2: Jo.
3: No.
1: A proto vystavila na Instagram černobílou fotku, protože má černobílý období. Já jsem nás vyfotil schválně.
3: Ale ty šaty jsou v barvě.
2: Ale já nemůžu, no, že mám černobílý
1: období. Ona má černobílý období a vystavila prostě chápu.
3: Hele, Honzo, my musíme prostě držet pusu.
1: Respektovat.
3: A říkat, ano,
1: respektovat,
3: jasně,
1: jak se ženy cítí.
3: Respektem černobílé období, ano.
1: Přesně, no, samozřejmě, máme tě rád.
2: To zase přejde někdy, ale jo, teďka prostě mám černobílý.
3: Hele, ale pozor, my jsme teď aspirovali na muže roku.
1: Samozřejmě, že váš. Pojď.
3: Jdu do toho. Pán volá do zubní ordinace. Halo, dobrý den, prosím vás, moutchýni bolí zub, ona by ho potřebovala vytrhnout. Kolik to u vás stojí peněz? No, prosím vás, u nás to stojí, to vytrhnutí zubu, 3 000 korun bezbolestně. Jo, a z bolestí by to stálo kolik? Prosím vás, tohle my neděláme. No a kdybych se připlatil?
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: jedeme dál. Nic jiného nám nezbývá, jedeme dál. Klárka s Hanzou i v létě, i s Halo tady Impulzovi. Prostě a jednoduše pro vás máme každý den až 20 000 korun, které si můžete vyhrát. Taky pro vás máme každý den písničku na cestu. A věřte tomu, že i když jsme rádio, takové to starší rádio, pro posluchače 35+, přesto nás naladí i mladí lidé. A v poslední době o prázdninách se to stalo milionkrát. Například dneska ráno v 5.20, kdy parta kamarádů cestovala do Říma.
1: Jedeme na letiště do Ruzině a letíme do Itálie.
0: Kolik je vám let?
1: Všichni 20 vlastně.
0: Všichni 20 letí lidi, protože máte naladěný impuls.
1: No, se, kamarád tady má takový starší auto a
2: ani s ním ho nehraje.
0: Hlavně, že tam jde impuls. Máme radost z toho, že impuls šel naladit. A pozor, mladí lidé si nechali zahrát Selavy od Karla Gota. Slyšíte dobře? Neuvěřitelný příběh dneska ráno se nám stal.
2: No tak jako když naladíte impuls, víc nepotřebujete.
0: A pozor, navíc, jak už jsem říkal, hrajeme Halo tady Impulzovi. A v Halo tady Impulzovi se dneska posluchačce nepovedlo trefit výherní heslo, ale vůbec si to nevadilo. Tady jsou Impulzovi, Klára Šedová, Honza Daněk, dobrý
3: den. A já vás poslouchám. A
2: no vidíte to!
3: To nemyslíte. Jak Klárka zavírá slepice.
2: Ano,
0: přesně tak.
2: Zavírala, no.
0: Zavírala.
3: No ano, už nezavírá. No,
2: kdo zavírá?
3: Je velká. No. Tak to mě mrzí.
0: Ano.
2: Soničko, nás to mrzí.
3: Ale nevadí, nevadí.
0: No ale nám to vadí, my chceme dělat výherce. No.
3: To nevadí, jste mi zavolali.
0: Tak to vám úplně stačí. Vy jste skromná, vy jste milé. Vy jste milý děvče normálně.
3: Tak to vyjde příště.
2: Takový máme posluchače.
0: Jo, přesně tak. Pojďte taky, pojďte se zapojit do rádiové rodiny a nalaďte si každé ráno mezi 5. a 9. Klárku Šedovou
2: a Honzu Daňka.
0: Teď zpívá Eros Ramazzotti a na všechny z vás, ty milionové kolegy, se těší Vlastí Korec.

0: Luis Capaldi a hit Forget Me. Shodou okolností se Luis Capaldi teď objevil v Silverstoneu na startě velké ceny, na startu velké ceny Británie. Chodil tam po startovním roštu, díval se na formule a snad prozradil, že by měl vystupovat v nejbližší době v České republice. Tak jsem zvědav, kde. Ale co nás zajímá, co se nás týká právě teď, čtvrtek 9. červenec a dnešní počasí bude jasné až polojasné, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. To jsem rád, protože dneska jsem opět v jedné stopě a jsem tomu velmi rád. Nejvyšší teploty 23 až 27, v tisíci metrech na horách 17 stupňů. Vítek Zábranský.
1: Ahoj.
0: Čau, Kateřina Palajová.
2: Krásný den.
0: Jsme kompletní mužem.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
4: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
5: Haló, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Máte chuť

0: prevence K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Lidé z Pardubicka brojí proti hluku z dálnic. Banky pokračují ve zdražování hypoték. Dvě české tenistky čeká semifinále Wimbledonu. S 9:00 vás k poslechu zpráv zve Kateřina Palajová.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Dnes budeme v rámci našeho letního speciálu mlsat. Náš reportér Tomáš Kabát navštíví na severu Moravy dva podniky, jejichž výrobky mají děti v regionu obzvláště rády. Tomáši, o co se jedná?
3: Hezký den, začnu u tradičního lokálního výrobku, který ale znají lidé po celé republice. Štramberské uši. Podle pravidel se můžou vyrábět jedině ve Štramberku. Na jejich prodejce ale můžete narazit na různých trzích po celé zemi. Já navštívím výrobnu, která má dlouholetou tradici. V posledních letech si dále vybudoval dobré jméno v tomto regionu. Tak jeden zmrzlinář propojil Itálii s Českem. Klíčem je tedy italská receptura, ale s použitím poctivých surovin z Beskyd. O jeho úspěchu vypovídá taky zisk ocenění regionální potravina. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Obyvatelům Čeperky na Pardubicku došla trpělivost. Od roku 2021 je trápí hluk z dálnice D35. V horku si ani v noci nevyvětrají. Připravují proto elektronickou petici, aby silničáři co nejrychleji postavili protihlukovou zeď. Situace je podle nich neúnosná. Poslali proto také dopisy státním institucím, aby jim pomohli zjednat rychleji nápravu. Silničáři stěnu protihluku projektují. Podle obce ale nebude dostatečně dlouhá. Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank se dostala na 5,32%. Hypoindex vzrostl po čtvrté v řadě. Vrátil se už dokonce na hodnotu z listopadu roku 2024. Nejvýhodnější zůstávají podle dat hypotéky s tříletou fixací, kde se průměrná nabídková sazba pohybuje kolem 5,2%. Nejdráže naopak vycházejí desetileté fixace s průměrnou sazbou 5,86%. Rozdíl mezi krátkým a dlouhým závazkem tak zůstává výrazný. Horké chvilky zažila v Argentině studentka letecké školy. Její instruktor během letu ze stroje vyskočil a zemřel po pádu na zem. 22letá žena vypověděla, že předtím nenasvědčovalo nic tomu, že by muž něco takového plánoval. Téhož dne ještě absolvoval let s jiným studentem. Žákyně letecké školy se strojem v pořádku přistála. Celý incident vyšetřuje místní prokuratura. Tenisoví fanoušci jsou v očekávání. Po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí hned dvě Češky. O postup do finále Wimbledonu poprvé v kariéře zabojují Karolína Muchová a Linda Nosková. Těší se i reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
4: Pěkné dopoledne, ano, to se totiž nestává každý den, ba ani každý rok. Dvě naše tenistky jsou semifinále Grand Slamu poprvé od roku 2019. Tehdy se to na Australian Open podařilo Petře Kvitové a Karolíně Plíškové. Ve wimbledonské historii musíme jít až do roku 2014. To si do finále rozdali Lucie Šafářová s pozdější šampionkou Kvitovou. Teď jsou Muchová a Nosková každá v jiné části turnajového pavouka. 29letá Muchová se od půl třetí utká s nasazenou desítkou Američanou Goffovou. 21letá Nosková pak narazí na Ukrajinku Kostukovou. V případě úspěchu našich tenistek by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Sledovat budeme v našem vysílání i wimbledonskou ženskou čtyřhru. Čtvrtfinálové utkání čeká Kateřinu Siňakovou. S parťačkou Tausendovou se utkají s čínsko-francouzským párem. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
5: Člověče, kdyby to, Vítku, dopadlo, měli bychom český finále, to by byla paráda.
4: To by byla paráda. Ano.
5: Pojďme si na to dneska dát šlehačku a jahody. Co ty na to?
4: No, to je dobrý nápad.
5: Tak dobré chutnání. Tady Impuls, hezké dobré dopoledne. Za chvilku voláme Lenku, voláme jednu pražskou benzínovou čerpací stanici a budeme hrát pro milionové kolegy.
2: Dopoledne s dobrým kurcem na rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Ano, přichází ten magický okamžik, kdy budeme 7 pecek v kuse a bez reklam hrát pro milionové kolegy. A ty dozajista má paní Lenka, která volá z Prahy. Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den, Vasto, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Vy chcete zahrát pro své milionové kolegy 7 pecek. Kdo jsou vaši milionoví kolegové a proč jim chcete zahrát? Proč jsou milionoví?
2: Tak já volám z jedné benzínky v Praze a moji opravdu milionoví kolegové jsou můj šéf Petr a moje kolegyně Martina, která mi dnes připravila senzační překvapení, protože odjíždí na dovolenou a postarala se o to, abych tady těch 7 dnů v podstatě non-stop zvládla.
1: Jakým způsobem se o vás postarala? Co vám připravila za překvapení?
2: No, uvařila mi.
1: Uvařila mi.
2: Je to skvělý, vypadá to, že budu mít nejenom dnešek, ale zajištěný fantastický víkend. Vypadá to jako catering v krabičkách. A když jsem do toho nahlídla, zjistila jsem, že asi dneska to budou teda borůvkové knedlíky, ale zítra to bude guláš. Je tady taky španělský ptáček, je tady několik pomazánek a samozřejmě nesmí chybět moje oblíbené tvarohové buchty, takže za to jí moc děkuju a myslím, že já i šéf to tady díky tomu zvládneme úplně bez problémů.
1: Teda vy se máte, to je milionový catering k nezaplacení. A teď ještě ruku na srdce, Lenko, vy jste se mi zaregistrovala přes náš formulář na www.impuls.cz. Byl to složitý proces nebo to byla jednoduchá záležitost?
2: Samozřejmě vůbec ne a musím říct, že milionoví kolegové mi přijde vlastníku jako senzační nápad, takže moc děkuju a jsem ráda, že tímto způsobem můžu své kolegy pozdravit. Zdravím taky všechny zákazníky, kteří k nám jezdí, kdy posloucháme ty příběhy, kam jedou na dovolenou a jaké cesty je čekají a mám jenom pocit, že alespoň tady u nás jsou ti lidé velmi příjemní, takže zdravím i já, jestli můžu.
1: Jak vás tak, Lenko, poslouchám, vy jste u té pokladny, vy se vždycky zapovídáte, že jo?
2: Jo, mám s tím takový trošku problém a sem tam se mi taky stane, že se zapovídám, takže třeba někdo odjede bez placení, respektive, že si nevzpomenu, že jsme ještě nezaplatili. Takže kdyby mohli všichni, kteří k nám přijedou a já se budu ptát na kočky, děti a dovolené, nezapomínat na to, že musí zaplatit.
1: Dobře, děkuju moc, mějte se hezky. Tak těch dalších 6 pecek posílám vaší skvělé kolegyni, šéfovi Petrovi, ale především vám. Díky moc a skvělý den.
2: Děkuju, nashledanou.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Dostáváme se k závěru. 7 pecek v kuse a bez reklam. Každý pracovní den po 9. hodině na vlnách Rádia Impuls. A navíc hrajeme pro milionové kolegy. Máte-li kolem sebe takové lidi, se kterými je ten svět podstatně lepší, kteří vám pomůžou, tak jim zahrajte písničku, a ne jednu, hned 7. Po 9. hodině u nás na Impulzu. Chcete-li se dostat do tohoto našeho písničkového soukolí, tak můžete. Stačí, když se zaregistrujete na www.impuls.cz, zanecháte na sebe kontakt a já už pak telefonuju. Je to prosté a jednoduché a je to jen a jen na vás. Za chvilku kapela Mirai s hitem Summer Love, potom Alanis Morissette a pak koukneme na dnešní datum, protože máme 9. července. Tady Impuls a dobré dopoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Vlasty Kurce. 9. červenec. Přesně před 20 lety odehrál legendární francouzský fotbalista Zinedine Zidane, zvaný Zizu, poslední zápas kariéry. Ve finále mistrovství světa dostal po hlavičce do soupeře červenou kartu a jeho Francie prohrála s Itálií. Před 80 lety se narodil textař a zpěvák australské skupiny AC/DC Bon Scott. Zemřel předčasně v roce 1980. A teď velké kulaté narozeniny. Tom Hanks slaví 70. narozeniny. Jeden z nejslavnějších herců světa stvárnil desítky výrazných rolí. Ve své reportáži jej připomene kolega Vítek Zábranský.
1: Hned dvakrát Tom Hanks získal nejprestižnější filmovou cenu Oscara. Poprvé v roce 1993 za dramatickou roli homosexuálního právníka ve filmu Philadelphia.
2: Tom Hanks in Philadelphia.
1: Pro Zlatou sošku si došel i o rok později. Druhého Oscara dostal za svou životní roli prostáčka, který má štěstí, sportovní talent a smysl pro čest. Ano, řeč je o oblíbeném snímku Forrest Gump.
3: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
1: Rodák z Kalifornie si role vybírá a většinou má čich na úspěšné filmy. Zachraňte vojína Ryana, Šifra mistra Leonarda, Most špionů, Láska přes internet nebo Trosečník. A například rolí v Apollo 13 se zase Hanksovi alespoň nakrátko splnil dětský sen stát se astronautem.
4: Tady je Houston, zopakujte to.
5: Houston, máme problém.
1: Populární herec se věnuje také režii, produkci, psaní knih, sbírání psacích strojů a hlavně své rodině, je čtyřnásobným otcem. Dnes Tom Hanks slaví 70. narozeniny. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Vítku, děkuju, milý Tome, přejeme vám jen to nejlepší, no a to nejkrásnější na závěr, jak říkal už Vítek, život je jak bomboniera, nikdy nevíš, co ochutnáš.
6: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: To vypadá tam u nebeských bran, své o tom ví Michal Tučný. Teď právě v Impulzovic krabičce. Za chvilku Marquez, Vajamos, Companiero, Snow Guitars a Černá růže. Já ještě stihnu přispěchat s dopravou. Práce silničářů komplikují provoz na silnici 35 u Hrušové.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
4: Jen já, o mě tu kráčí.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Kuba Tilšar, tedy profík z Global Assistance.
6: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí za Hrušovou probíhají opravy a jezdí se kyvadlově. V obou směrech narůstá zdržení v kolonách. Pražský okruh zůstává ucpaný v obou směrech na cestě k dálnici D1 v úseku od Chrášťan po Lochkov. V protisměru vázne doprava u Barandova. Téměř 2 kilometry má fronta u letiště na Lipské ulici na cestě z Chomutova. V obou směrech se tvoří kolony na silnici 34 na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. A na trase Třebíč-Brno před Kralicemi nad Oslavou stojí kamion po požáru. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuju a ještě pozor na D8, právě odtud se hlásí náš agent, halo.
7: Zdravím impulzáci, 42. kilometr, směrem na Prahu, zúžení do levého pruhu, tak bacha, ať do toho nevletíte.
0: Jasná věc, děkujeme za upozornění, pojďme to posunout dál k muzice, předtím ještě jedno telefonní číslo 605 220 2007. Můžete volat aktuální zprávy z dopravy, nebo to zkuste přes naši aplikaci.
8: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Čtvrtek, 9. červenec, za chvilku 10, jste na vlnách Rádia Impuls. Belinda nám to dospívá někdy příště, tak věřím, že to nějak společně zvládneme, ale co dnešní počasí, bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Už je za chvilku tady u nás zprávy.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Máte chuť na ledový hit?

0: 16. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ve Zlíně hoří v bývalém baťovském továrním areálu. Český horolezec zahynul ve švýcarských horách. V Americe startuje čtvrtfinále fotbalového šampionátu. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hasiči ve Zlíně zasahují v bývalém baťovském továrním areálu. Na místě vyhlásili třetí požární poplach ze čtyř možných. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. V areálu zlínského Svitohoří podle hasičů ve skladu obuvi v 9. patře výškové budovy číslo 34. Podle ČTK má patro pronajaté obuvnická firma Vasky. Policisté na síti X vyzývají lidi, aby respektovali pokyny a k požáru se nepřibližovali. Aktuálně nemají oni ani záchranáři informace o jakýchkoliv zraněných. Okolní ulice jsou zavřené. Zlín na svém webu apeluje na obyvatele centra města a části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. Zhořící budovy v bývalém baťovském továrním areálu se podle fotek na sociálních sítích valí hustý tmavý dým. Video z místa najdete třeba na zpravodajském serveru iDnes.cz. Příčina požáru zatím není jasná. Podle policie se dá očekávat vysoká škoda. Událost dál sledujeme. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Na Alpské hoře ve Švýcarsku zahynul český horolezec. Podle vyjádření policie ho v přibližné nadmořské výšce 4300 metrů zabilo padající kamení. Neštěstí se stalo v úterý ráno. Horu zdolávali dva muži. Po incidentu společník zraněného horolezce okamžitě zalarmoval záchranné složky. Ty už ale mohly pouze konstatovat smrt. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čorgo uvedl, že velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Státní zastupitelství zahájilo vyšetřování. Zanedbané okolí řeky Nisy v Liberci projde proměnou. Stavaři z něho mají udělat místo, kde budou lidé rádi trávit volný čas. Budoucí podobu náplavky má promyšlenou náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová.
4: Jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami. Jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, nová květinová výstavba, kousek cyklostezky.
1: Náplavka kolem Nisy má být hotová na jaře příštího roku. Bude to stát přes 60 milionů korun. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může příhodné počasí během zimy a jara. Nepříjemnou stránkou je větší množství alergických reakcí, hlavně povosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, dráždí je prudké pohyby nebo výrazný parfém. Daří se ale také živočichům, kteří se hmyzem živí, jde třeba o mravence, pavouky nebo ptáky. Ti mají dostatek potravy pro mláďata, mohou jich tak vyvést víc.
2: S Impulzem na fotbal.
1: Fotbalové mistrovství světa vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Francie už ale neprohrála ve vyřazovací části na mistrovství světa v normální hrací době či prodloužení 10krát za sebou. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Dnešní duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin. Zprávy jsou u konce a vysílání zase u Vlastíka Korce.
5: Moc se těším na tohle utkání, bude zajímavé a jsem zvědav, kde se bude slavit. V každém případě se určitě bude slavit v Paříži.
1: Tak.
5: Tady Impuls, hezké dobré dopoledne, za chvilku vyrazíme s úsměvem, no a také zavolám Jirku Kolbabu a trošku se svezeme po světě.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga, Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: Kapela Balet a velký český hit Hej pane disjokej. Zdravíme všechny DJ, kteří teď ladí Radio Impuls. Hezké dopoledne. Za chvilku vletíme do dopravy, podíváme se na plzeňskou dálnici, tam máme kolonu, jak dlouhou se dozvíte. Ale teď pozor!
1: Jezdím s úsměvem.
0: Je to tak, náš skvělý projekt pokračuje. Do vysílání se hlásí kolega Vláďa, haló.
2: Hezké dopoledne, zdravíme opět z našich cest, už jsme na cestě, jak teď uslyšíte, projíždějící kamion. Zdravíme vás, projekt Jezdím s úsměvem. Momentálně aktivní a jedeme za vámi, po 14. hodině se potkáme, máme pro vás radost a odměny. Tankování na rok zdarma nebo káva Viva na měsíc zdarma, taky body do aplikace. A teď je tady jedna mini nápověda na místo, kde se po 14. hodině potkáme. Na tomto místě, v této obci, často můžete vidět sochy z písku. Moje první nápověda. Zatím ahoj, jedeme dál a opět se přihlásíme do vysílání. Jezděte s úsměvem a aplikací OMV MyStation.
0: Vláďo, děkuju pěkně speciálně za ty zvukové efekty. Nevím, jak to byl, mi ten kamion přijel zprava doleva, myslím ve sluchátkách. Jako hodně úctý. Za chvilku doprava, potom East 17, Stay Another Day.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Sveny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
7: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Agent Pavel hlásí kolonu na plzeňské dálnici.
2: D5 směr Praha, kolona už 7,5 km před sjezdem. Tak si dejte pozor.
1: Ano, já doplním, že přerušovaná kolona dále pokračuje na Pražský okruh po 17. kilometr. V opačném směru k letišti doprava vázne mezi 15. a 18. kilometrem. Kvůli dopravnímu omezení na Kbelské ulici v Praze si postojíte od Klíčan na D8 a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. A na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Volejte dál dopravu přes aplikaci nebo číslo 605 222 007. Díky předem.

0: Dnes ráno jsme ve hře Halo tady Impulzovi opět nabízeli další pokus, abyste si vy, naši posluchači, kteří se zaregistrovali do HTI, buď přes naši aplikaci, anebo přes adresu www.impuls, abyste vyhráli další peníze, ale bohužel nedopadlo to. Soňa neřekla heslo, což je škoda. Buďte zítra úspěšnější, ať ve hře za heslo Halo tady Impulzovi můžete získat nějaké slušné peníze. Plamen, Kateřina, Marie Tichá, Benžíce, za chvilku.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajano, pověř mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Prosecco přesně v italském stylu.
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní prosecco s ležer šarmem?
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, hezké dopoledne. Já vím, že jsi v Norsku. Zkus nám prozradit něco o hlavním městě, tedy o Oslu.
2: Ahoj, Vlasto. Já mám rád hlavní město Oslo. Také si někdy překládá jako les boží. To vychází ze staronorštiny, kdysi dávno se tomuto městu říkalo Kristiánie. Žije tady necelých 800 tisíc obyvatel a bylo založeno asi před tisíci lety. Já tady mám rád všechno v podstatě. Pevnost, hradem Akerhus, královský palác. Ten je takhle velmi jako přístupný. Je to zajímavé se k němu dostat tou ulicí Karl Johansgate. Jsou tady skvělá muzea, zejména Muzeum Fram, Muzeum námořnictví, Kontiky, Tora Herdala a podobně, který přeplul v roce 1947 z Peru do Polynézie. Také nová budova opery stojí za to, to je z roku 2008 a skutečně to architektonický skvost. Oni mají vztah k moři od vikingských dob a také to tady v těch symbolech často vidíme, že to je o moři, o lodích, třeba také o ledu, o ledovcích a zrovna ta opera evokuje právě ledovce. Často najdeme třeba i různé styly z draky, protože drak, když si tady v těch starogermánských kulturách byl v podstatě ochránce. Vikingové věřili, že draci je ochraňují. Mám rád Akerbrygge, takové místo, kde je mnoho restaurací a fantastických galerií. A kdo navštíví toto město, tak nevynechá určitě místní parky. Stojí to za to, mně se zdá to město velmi zelené. A jeden ten hlavní park přiblížím po písničce.
1: Výborně.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, pokračuj, slíbil si zajímavosti o tvém oblíbeném parku v Oslu.
2: Rád navštěvuji Frognerův park. Tam je 212 soch Gustava Vigelanda, ten se narodil v Mandalu, to je úplně tam na jihu, dožil se asi 73 let a vytvořil mimo jiné medaily Nobelovy ceny za mír. Nobelova cena za mír se uděluje právě na radnici v Oslu. Je to velká výjimka, protože další ceny se udělují přirozeně ve Švédsku. Když jsem v Norsku, když jsem v Oslu, vždycky navštívím Holmenkollen, je na severozápadní předměstí města, jsou tam skokanské můstky a často známe z televize přenosy ze skokanských disciplín nebo běžeckého lyžování v biatlonu a podobně. A to mě překvapuje vždycky, protože to místo je jenom 370 metrů nad mořem a drží se tady sníh poměrně dlouho. Já jsem tady v zimních měsících zažil velké množství různých závodů nebo tréninků a vždycky tady byla skvělá atmosféra, protože norové a sport a norové a zimní sporty, no tak to je přece fantastické. Připomeňme, že norové jsou, co se týče sběru olympijských medailí ze zimních olympijských absolutní světová jednička. A sem nahoru na ten kopec vyjedeme třeba i metrem, jako něco mezi metrem a tramvají. A už i král Olaf V. sem právě tímto metrem jezdíval. A dokonce má tam nahoře sochu, jak jede na lyžích a vedle něho běží jeho pes. Norsko obecně, tato osmá země Evropy, tato parlamentní monarchie, společnost blahobytu mě nesmírně přitahuje, protože mnoho mechanismů chování mezi lidmi, mnoho různých vztahů mě tady nesmírně konvenuje. A jiné jsou zase třeba diskutabilní. Ale to je tak se všemi zeměmi. Já jsem si Norsko moc a moc oblíbil a budu sem celý život rád jezdit. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, těším se zítra.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Ano, pojď dál, poslouchej Radio Impuls a vyslechni si aktuální dopravní zpravodajství, které chystám. Kolonu čekejte na Pražském okruhu ve směru k D1 před Lochkovským tunelem. Nemohu se nezmínit o Impulzově krabičce, která právě dohrála. Hana Zagorová a Řeka zázraků. Za chvilku potom Adel a nebo třeba kapela Turbo. Ladíte Impuls, dopolední vysílání ve čtvrtek 9. července.

0: Plíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme na Profi Info z Global Assistance. Právě teď se hlásí Jakub Tilšar.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na pražském okruhu na cestě k dálnici D1 před Lochkovským tunelem je uzavřený jeden pruh kvůli opravám. Počítejte s přerušovanou kolonou od sjezdu z plzeňské D5. Před Gbelskou vázne doprava také na Novopatské v Praze. Na 41. kilometru ústecké D8 na cestě do Prahy poruchané auto jízdní pruh už neblokuje a kolona se tam rozjela. Dále na příjezdu do Prahy doprava vázne od 4. kilometru z důvodu rekonstrukce Gbelské ulice. V obou směrech se tvoří fronty na silnici 34 na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy, momentálně od 180. kilometru. A v úseku 6 kilometrů čekejte zdržení na příjezdu do Litomyšle z Vysokého Mýta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Máme to kompletní, ozvěte se přes aplikaci nebo číslo 605 222 007.

0: Skvělá pecka právě teď na vlnách Rádia Impuls, ale blíží se 11. hodina, tak musím nasměřovat vysílání ke zprávám. Dnes jasno až polojasno, teploty 23 až 27.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Máte

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Dráťák ve Zlíně varuje před dýmem z požáru. Sezónní práce snižují počet nezaměstnaných. Tajná služba stopla Trumpův nový Boeing. 11 hodin. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Po uliční rozhlas ve Zlíně varuje před splodinami. Lidé by v okolí požáru v bývalém baťovském továrním areálu neměli vycházet ani větrat. Policie nicméně na síti X uvádí, že v souvislosti s požárem pro tuto chvíli nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Ve zlínské výškové budově hoří sklad obuvnické firmy Vasky. Očekávají se velké škody. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Vyhlašují ho pouze mimořádně. S plameny bojuje 20 jednotek, hasičům pomáhá i dron. S masivním požárem už týden bojují i hasiči v indonéské Džakartě. Na předměstí metropole hoří obří skládka odpadů, má 15 hektarů, což je plocha 21 fotbalových hřišť. Stovky místních obyvatel museli opustit domovy a celá oblast je zahalena hustým toxickým kouřem. Lékaři hlásí nárůst dýchacích potíží kvůli znečištěnému vzduchu. Hasiči mezi tím nasadili do boje s ohněm tradiční techniky i vrtulníky, buldozery a drony. Doufají, že by se požár mohlo podařit uhasit do konce týdne. Vleklá kauza Čapí hnízdo má nový termín soudu. Pražský vrchní soud se údajným dotačním podvodem bude zabývat na přelomu srpna a září. Soud projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a pokutu 500 000 korun. Prvoinstanční pražský městský soud rozhodoval v případu už potřetí. Dříve Naďovou 2x obžaloby zprostil. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš má teď na lavici obžalovaných pauzu. V kauze je sice taky obžalovaný. Sněmovna ho počátkem letošního března ale nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušeno. Jediná krajská záchytka v Sokolově omezuje provoz. Do konce srpna bude fungovat jenom o víkendech. Proč hejtmanství takhle rozhodlo, to ví reportér Dušan Valenta. Hezký den, Dušane.
3: Zdravím ze Sokolova, který má s fungováním záchytky dlouhodobý problém. Nejenže město soustavně řeší neplatiče, ale často se mu díky záchytce zvyšují počty bezdomovců či jinak nepřizpůsobivých. Karlovarské hejtmanství proto po dohodě s policií a zdravotníky přichází s omezením provozu. Půjde o zkoušku. Dlouhodobě je totiž sokolovská záchytka nejvytíženější během víkendu. Do konce prázdnin tak bude fungovat jen od pátečního do pondělního rána. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Lidí bez práce už čtvrtý měsíc po sobě ubývá. Nezaměstnanost v Česku v červnu sáhla na bez 0,2%. Pozitivní zprávou je, že se výrazně zvýšil počet volných pracovních míst. Na konci minulého měsíce jich úřad práce evidoval skoro 100 tisíc, což je téměř o 5,5 tisíce více než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává podle statistiků v Ústeckém kraji 7% a 0,2%. V Bohumíně zavládne zákon a pořádek. Po půlroční pauze se do ulic města na Karvinsku vracejí asistenti prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu na jejich financování. Mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková teď počítá s tím, že se objeví téměř po celém městě.
4: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
1: Loni ve městě sloužilo 10 asistentů, teď bude na pořádek v Bohumíně dohlížet jen 4členný tým. Donald Trump odletěl z Ankary starým Air Force One. Nový Boeing amerického prezidenta totiž stopla americká tajná služba. Nový speciál dostal Trump darem od Kataru do Turecka na summit NATO, jim dokonce přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky.
5: No hlavně, že tam má zlatý pruh, že jo, na tom Boeingu.
1: To asi bude vždycky.
5: To je u Donalda ve zlaté pracovně. Nic, nebudeme to pitvat, Ivi, děkuji za zprávy, měj se hezky.
1: Ahoj.
5: Já to posouvám dál, ještě mám hodinu do poledního vysílání, spojím se zuřivým reportérem Alešem Růžičkou, který dnes vyrazil na hrad Hukvaldy.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Ano, všechno je v pořádku, Radio Impuls chystá další hudební program a bude to jedna velká pecka ze slavného tanečního muzikálu, kde hrál Patrick Swayze, a jistě víte, oč se bude jednat. Potom MC Erika Barbara, no a předtím ještě kouknu na aktuální dopravní zpravodajství D1 a D2 na vjezdu do Brna, tam máme kolony, ale na to jsme si asi zvykli a počítáme s tím, když už přes to Brno jedeme. Ono se to prostě musí postavit a opravit.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování a navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Party na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Teď naše dopravní klasika, tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru. 4-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 8. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po 14., kde je provoz omezen. A více jak kilometrové kolony jsou v obou směrech na D7 před exitem 2 letiště. Tak se pojďme posunout dál, číslo je 605 222 007 a nebo volejte přes naší aplikaci. Díky předem.

0: než ostatní.
1: S aktuální zprávou je ve studiu Iva Horáková.
2: Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, která se nedávno probrala z umělého spánku. Bylo jí 75 let. Víc chystáme do poledních zpráv.

0: Keď príde láska, MC Erik a Barbara, čtvrtek 9. červenec. No a zítra 10. po 9. hodině budeme hrát 7 pecek v kuse a bez reklama. Pro koho? Pro milionové kolegy. Pro vaše milionové kolegy. Jestliže kolem vás jsou takový lidé a chcete jim tímto velmi neortodoxním způsobem poděkovat, tak můžete. Stačí, když se podíváte na www.impuls.cz, vyplníte jednoduchý formulář, no a zítra se o vše postarám já. Zavolám vám, dohodneme se a vy pak řeknete, že Karel, Petr, Romana a Míša zaslouží 7 pecek v kuse a bez reklam u nás na vlnách Rádia Impuls. Jestliže nemáte pohodu, tak já vám ji za chvilku pošlu. A ještě navíc kabáty.
1: Máte chuť na

0: července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls.
1: Ano, je to tak, celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. Radio Impuls se celý tento týden v rámci našeho prázdninového speciálu pohybuje po Moravskoslezském kraji. Náš zuřivý reportér Aleš Růžička vyrazil na hrad Hukvaldy. Aleši.
2: Hrad Hukvaldy je největší hradní zřícenina na Moravě. Je to krásné místo v ještě krásnější přírodě. A jak mi potvrdil i kastelán Miroslav Bitter, rád tam trávil čas i místní rodák, hudební genius Leoš Janáček.
3: Je to tak, na hrad chodil téměř pravidelně, máme dokonce dochované i fotky, kdy on tady stojí vlastně v těch zříceninách.
2: On tady jako by prostě jenom trávil jako volný čas?
3: Trávil volný čas, chodil tady s přáteli, chodil tady pro inspiraci, dokonce vlastně opera Liška Bystrouška vznikla z té inspirace, že chodil tady na protější kopec, což je Kazničov, kde se původně těžil i kamen na prostavbu hradu. A vlastně na tom Kazničově pozoroval život lišek.
2: A děláte i pro děti, takové jako hledačky, jste to, se to nazval. To mě zajímá, protože kdybych byl dítě, tak bych se toho chtěl okamžitě účastnit. Jo, tak říkejte.
3: Máme tady připravené vlastně dvě hledačky letos. Jedna je spojená s výstavou kostýmů pohádky, která se tady natáčela na hradě částečně. Jedná se o pohádku Princezna zakletá v čase, což je velká runová hledačka, kdy děti hledají po hradě runové kameny a z těch run vlastně se píšou nějaký vzkaz nebo nějaké jméno a pak si to v rámci takové luštící tabulky přeloží a získají vlastně šifru a následně na pokladně hranu odměnu.
2: Hukvaldy tady stojí více jak 700 let a stát tady zřejmě budou i dál. Tak až budete mít čas, přijďte se podívat. Je to úžasné místo. Aleš Růžička, Radio Impuls.
0: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Marie Rotrová, déšť, za chvilku doprava, kolonu čekejte na D8 ve směru na Prahu před omezením na 14. kilometru. Chystá se také Honza Benešovský na své vysílání. Honziku, teď jenom stručně ahoj.
1: Ano, ahoj.
0: Dobře, to, co bude v programu odpoledne, to se dozvíte za chvilku. Já teď nejdřív nabídnu dopravu a pak se s Honzou popovídáme. Těším se, tady Impuls, dobré dopoledne.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, profík z Global Assistance. Haló, Kubo.
2: Ahoj, Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D8 na cestě od Drážďan na 14. kilometru je zavřený jeden pruh. Postojíte si od exitu 18. Dále na příjezdu do Prahy doprava vázne od 3. kilometru. Silný provoz je i na plzeňské D5 před Prahou, momentálně od 8. kilometru. Na trase Česká Lípa Mělník u Sosnové se srazil osobák s nákladňákem. Na 35. na cestě od Vysokého Mýta na Svitavy čekejte pomalý provoz před Hrušovou a také před Litomyšlí. A pravý pruh zůstává místy ucpaný na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od Ostrovačic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji za hlášení, Jakube, číslo k nám 605 222 007, ale teď pozor, Honza Benešovský je připraven.
3: Já jsem tady, ano, dobrý den.
1: Honziku, nebudeš tomu věřit, mám tady zprávu od našeho agenta B.
3: Ne.
1: Tak určitě, pojďme tak si poslechnout, co nám ten klučina rozkošný připravil.
4: Dobrý den, tady je agent B. Přátelé, já bych chtěl nahlásit, že pokud budete z Prahy Řepů do centra, tak si dávejte pozor, protože je tam hlídka, bubáci tam jsou a ještě dnes v noci mě políbila můza. Tak vám to musím říct. Vlastík Korec a Honza Benešovský, to jsou ti naši bukaníři impulzovští. Teď vás miluje, agent B.
3: No tak dobře, tak děkujeme, agente, děkujeme moc.
1: Já k tomu nemám, co bych dodal.
3: Já jsem rád, že naše vysílání zachycuje jaksi život v kompletní pestrosti. Čili humor, smích, ale na druhou stranu i ty smutné věci.
1: On to život přináší.
3: Ano, je to tak, my jsme se před chvilkou dozvěděli, že zemřela zpěvačka Bonnie Tyler a já bych chtěl připomenout, jak ona se mimo jiné samozřejmě propsala i do českých hitů. To je vlastně taky Bonnie Tyler.
1: Jo, to je pravda.
3: Karel Gott. Takže to pouštím jenom takhle na telefon a chci taky říct, že Iva se tomu bude věnovat ve zprávách v celou a potom taky průřezově připomeneme tuhletu významnou zpěvačku celkově ve vysílání. Těším se na to.
1: Hořkosladký život na vlnách Rádia Impuls, ale za chvilku také životní radosti, které jsou v drobnostech.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tady Impuls, hezké dobré dopoledne, blížím se k závěru dopoledního vysílání. A jak jsem říkal před chvilkou, pojďme připomenout, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás naše posluchače napříč Českem vyráží naši experti na radost. Dnes je to Mišák Ransdorf, kterého zajímaly vaše nejradostnější zážitky.
1: Z čeho jste v životě skákal radostí 2 metry do vzduchu?
2: Z toho, když jsem udělal státnice a dokončil vysokou, protože jsem pak mohl chodit za sluníčkem do přírody.
3: Pořídili jsme si první skákací hrady a to mi udělalo radost a tam jsem si zaskákala 2 metry do vzduchu.
1: Z čeho jste v životě skákal radostí 2 metry do vzduchu?
4: Když se mi narodili kuřátka. Mám takový kořičky, co si to porodí sami, že jim nemusím pomáhat.
0: No prosím pěkně, ty radosti se dají nalézt. Přeji vám hezký zbytek dnešního odpoledne. Honza Benešovský, ten se teď o vás skvěle postará. Teď jedná opravdu životní.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré poledne, za chvilku spustí Iva Horáková. Nabídne novou zpravodajskou relaci a začít můžeme rovnou u počasí. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě i oblačno. Teploty 25 až 29, na severu do 24 stupňů Celsia.
1: Impulzovi v pátek dorazí do studia Rádia Impuls Michal Hruza.
2: A protože míří na Benátskou s Impulzem, máme pro vás vstupenky.
1: Stačí poslouchat, dovolat se a léto může začít.
2: Michal Hruza, Benátská s Impulzem, už tenhle pátek.
1: Od pěti vysílají Klára Šedová
2: a Honza Daj.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Jarní mrazy srazí úrodu ovoce na půlku a naše tenistka Siňaková začíná bojovat ve čtyřhře. Polední zprávy chystá Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do hudebního nebe odchází další hvězda. V portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, která se nedávno probrala z umělého spánku. Bylo jí 75 let. Bonnie Tyler na konci dubna ve Faru podstoupila akutní operaci střev. Majitelka originálního hrubého hlasu měla letos vystoupit na festivalu v severočeských Třebívlicích. Kvůli zdraví se ale vystoupení zrušilo. Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. Jejím obrovským hitem byl song Total Eclipse of the Heart. Now I'm

0: A ze světových podí míříme do Zlína. Učí více než 20 jednotek hasičů tady bojuje s velkým požárem v centru města. U Baťovského areálu máme reportéra Jana Čadu. Honzo, dobré poledne, tak jaké jsou u tebe poslední novinky?
1: Dobré poledne přeji, no tak ten pohled na hustý černý dým, ten je pořád hodně a hodně drsný. Hasiči pracují s více než 20 jednotkách s výškovou technikou. Raz, dva, tři, čtyři, vysokost dvižné žebříky nějakých 30, možná 35 metrů nad zemí. Je to opravdu hodně drsná práce. Vždycky se znovu a znovu objeví nový nápor toho černého kouře. Před chvílí například uzavřeli budovu krajského finančního úřadu, tedy zlínský mrakodrap. Co bude dál, to se pochopitelně uvidí. Zasažena jsou nejméně 3 horní patra, v nich sklady obuvi. Ještě donedávna mimochodem firmy Baťa, teď Vasky. A zajímavé na tom je také to, že pravděpodobně majitelská firma Krým přijde o své administrativní prostory. Nadále sledují Jan Čada, Rádio Impuls Zlín.
0: Jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví policie šetří popálení kojence v Domažlicích neznámou chemickou látkou. Dvouměsíční dítě utrpělo včera odpoledne poranění na temeni hlavy po vložení do kočárku, který byl zřejmě potřísněn nějakou chemikálií. Kriminalisté pracují s několika verzemi, jak mohl být kočárek zasažen. Zatím nikoho nezadrželi. České jablko nad zlato, tak se dá kvůli jarním mrazům pojmenovat letošní očekávaná úroda ovoce v Česku. Ta totiž meziročně klesne o více než polovinu na zhruba 68 tisíc tun. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň se propadne o 44%. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle Ovocnářské unie přesahnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Práce teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
2: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
0: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun, je to o 700 milionů více než loni. A odteď, respektive za 7 minut posunuli to, nás hodně zajímá tenisový Wimbledon, na kurtu 2 totiž od pravého poledne a 10 minut hraje Kateřina Siňaková ve čtvrtfinále ženské čtyřhry. Spolu s americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyzývá čínsko-francouzskou dvojici Kuo Mladenovičová. Páry se v tomto složení utkají vůbec poprvé. Obrovskými papírovými favoritkami jsou Siňaková s Townsendovou, které mají opět jen ty nejvyšší ambice.
3: Takže nás čeká tenisové odpoledne. Ale za chvilku budeme pokračovat v pořadu Jezdím s úsměvem. Ve hře je zase tankování na rok zdarma, mimo jiné. Detaily pošle do éteru Vláďa Jaroš, ozve se z terénu Honza Benešovský za mikrofonem, teď Kryšo.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.
3: Nejenom, taky Mr. President nebo kapela Činasky. Tak ještě jednou dobré odpoledne všem.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga, Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chviličku spojíme Šrouby a Matice s kapelou Mandraže. Nicméně teď bereme do vysílání dopravního parťáka Vláďu Jaroše. Dobré odpoledne.
1: Ahoj, zdravíme s projektem Jezdím s úsměvem. Dnes jsme opět na cestách, potkáme se po 14. hodině. Teď je ale čas rozdat někomu poukaz na 500 korun, který si pak utratíte na čerpacích stanicích OMV. Máme pro vás otázku, pro vás, co dneska za námi nemůžete dorazit. Co může být horšího za jízdy, než je tma? Správné odpovědi čekáme přes WhatsApp 605 222 007. Pište teď a zhruba už za 15 minut všechno vyhodnotíme. Nápovědu najdete v aplikaci OMV MyStation.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
1: Domů, do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D8, na 13. kilometru ve směru od Lovosic na Prahu. Stojí porouchané auto, čekejte 3-kilometrovou kolonu. Do další přerušované fronty vyjedete před Klíčany. Ta kolona pak pokračuje až po nájezd na Kbelskou, kde je provoz omezený. Navíc v koloně na Cínovecké před sjezdem na Ďáblice bourala 2 osobní auta. A zdá se, že přesně k tomu teď máme postřeh od naší parťačky. Halo, halo, jak to vypadá?
3: Jedna dopravní D8, sjezd do Prahy od na Běchovice, tak v levém pruhu jsou sobě dva osobáky, tak prosím vás opatrně, ale ono je to jedno, protože kolona vede až k odolený vodě. Takže pevný nervy, jezděte opatrně. Ahoj Petra.
2: Já moc děkuju, Petro, slyším tam neutuchající optimismus a tak to má být. Pojďme dál, na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do přerušované kolony na 9. kilometru, kolona pak pokračuje na Pražský okruh. 2-kilometrovou frontu vidíme na D7 před omezením na exitu 2 letiště ve směru do Prahy. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 172. a 196. kilometrem a na D2 na příjezdu do Brna ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Bude fajn, když nás doplníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte. Číslo je stále stejné 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Radio Impuls, pořad Jezdím s úsměvem. Co může být horší za jízdy než tma? Docela lišácká otázka dnes za 500. Dobré odpoledne, Martine.
1: Ahoj, dobrý odpoledne.
0: Tak, co může být horší za jízdy než tma?
1: No, řekl bych, že to bude sluníčko, ať v létě nebo v zimě.
0: Vláďo Jaroši, co ty na to?
2: Správná odpověď je slunce, řidiče může oslepit a pak se může stát cokoliv špatného. Dávejte pozor. To je správná odpověď, gratulujeme.
0: To máme zkontrolované, Martine, děkuju, gratuluju a jezděte opatrně, naslyšenou.
1: Já taky díky, ahoj.
0: Co nás čeká dál?
2: A kam povede dál naše cesta? Dneska jsme už dali nápovědu, že na tomto místě tak se občas můžou vidět sochy z písku. Další nápověda je, když si tam zalezete do wellnesska a konkrétně do vířivky, tak přímo z té vířivky vidíte na zámek. Ano, to je velká nápověda, je tam zámek a budeme zhruba 12 kilometrů od Mikulova. Kde pak to bude? Přijďte za námi s aplikací OMV My Station. Dnes po 14. hodině řekneme už konkrétní místo. Máme pro vás tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo kávu Viva na měsíc zdarma a také body do aplikace. Těšíme se na vás, jezděte s aplikací OMV My Station a taky s úsměvem.
0: Ano, děkujeme zatím naslyšenou a do našeho odpoledního vysílání patří vždycky naskok ještě Vlastík.
3: Vtip Vlastikorce. Pán volá do zubní ordinace. Halo, dobrý den, prosím vás, mou tchýni bolí zub, ona by ho potřebovala vytrhnout. Kolik to u vás stojí peněz? No, prosím vás, u nás to stojí to vytrhnutí zubu 3 000 korun bezbolestně. Jo a z bolestí by to stálo kolik? Prosím vás, tohle my neděláme. No a kdybych se připlatil?
4: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
5: Vajano, pověz mi o sobě.
4: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
6: Oceán si nás nevybral jen tak.
4: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
7: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická sklad, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio
14: Impuls. Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku pošleme z Impulsovic krabičky Jiřího Korna.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Ano, všude dobře, u nás nejlíp, až do konce srpna cestujeme se speciálním prázdninovým vysíláním po celé republice a představujeme mimo jiné i lokální produkty. Teď míříme za reportérem Tomášem Kabátem do Štramberku na Novojičínsku a jako téma si bereme štramberské uši. Tome, ahoj.
2: Já tě zdravím, Honzo, z cukrárny u Hezounů, vedle mě u stolu je Ladislav Hezký, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Pojďte povyprávět trochu o té pověsti, která se váže ke štramberským uším.
3: Štramberské uši se vyrábí na základě pověstí z roku 1241, kdy vtrhli na Moravu Tataři. Obyvatelé z celého okolí utekli na památný kotouč, kde se Tatarům bránili. V tehdy se strhla obrovská průtrž mračen, zaplavila rybníky až po jejich okraj, no a toho využili obránci kotouče. Slezli po skalnaté strání, prokopali hráze rybníků a to tatarské ležení zaplavili. Druhý den ráno, když šli ten tábor prohlížet, tak v něm našli už jenom kožené měchy a v nich lidské nasolené uši, které Tataři uřezávali křesťanům, aby svému chánovi dokázali, kolik jich zahubili. No a od té doby se pečou ve Štramberku již proslavené štramberské uši, ale ne teda slané, ale sladké.
2: Kdyby někdo nevěděl z posluchačů, co to je, tak jsou to perníkové placičky zavinuté do tvaru kornoutu. Z čeho se vyrábí?
3: Tak je to vlastně perníkové těsto, které se skládá z 6 ingrediencí. To je mouka, cukr, med, vejce, směs koření, tajná směs koření a kypřici prášek.
2: Jak dlouho to vy tady u vás pečete?
3: Já vlastně letos to bude, nebo je 50 let, co už to peču, co jsem začal vlastně pomáhat mamince, když mi bylo 8 let, takže už dá se říct půl století to peču.
2: Pan Ladislav Veský mi vypráví o výrobě štramberských uší. Vy navazujete na rodinnou tradici.
3: Přesně tak, pekla to maminka, no a já jsem začal jako 8letý kluk pomáhat, no a dělám všechno pro to, aby jsme tu rodinnou tradici udrželi.
2: A kam sahá ta rodinná tradice?
3: Rodinná tradice sahá do prarodičů, kteří někdy v 30. letech tady vlastně začali péct ty štramberské uši, ale vlastně první zmínka byla někdy z roku 1720.
2: O tradici štramberských uší jsme si povídali s Ladislavem Hezkým. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Já taky děkuju a zvu vás všechny do Štramberka.
2: A za hodinou se podíváme na výrobu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Rádio Impuls, česká klasika jako vyšitá. My budeme vyšívat dál, za chvilku třeba Iveta Bartošová nebo Bruce Springsteen, ovšem teď musíme zkontrolovat dopravní situaci. Problém vidíme na trojce z Benešova na Tábor před Voticemi. Je tam nehoda, detaily pošleme za minutu a půl v dopravě 007.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár má službu v Global Assistance. Vítáme tě, povídej.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na trojce z Benešova na Tábor před Voticemi zasahují záchranné složky u nehody osobáků. Kolona tam má necelé 2 kilometry. Uspává se také mezi Mračí a Benešovem místy na cestě z Prahy. Pomalu pojedete před Prahou po plzeňské D5 od 8. kilometru. Silný provoz v úseku 3 kilometrů je na ústecké D8 na cestě do Prahy před zúžením na 14. kilometru a dále vás na příjezd do Prahy od Klíčan od 4. Na cestě z Děčína na Českou Kamenici za Huntířovem zasahují záchranné složky u nehody osobáku s vlakem. A převážně koliny nákladňáků překáží v pravém pruhu na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od Ostrovačic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme pěkně, každý může přispět, budeme rádi, když se ozvete. Připojte se z terénu dvěma známými způsoby. Buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo tím, že zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem.

0: USA. Tady jsou české prázdniny Rádia Impuls. Za chvilku další zprávy, teď se díváme na počasí. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě je oblačno. Teploty v rozmezí od 24 do 29 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Máte chuť na

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Požár ve Zlíně spolíká boty až za 80 milionů korun. V Portugalsku zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Prezident Pavel si má hlídat cholesterol. Je 13 hodin. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Obuvníci ve Zlíně sčítají škody. Firma Vasky odhaduje, že v budově v bývalém baťovském továrním areálu jí schoří boty za 60 až 80 milionů korun. Společnost tam má totiž sklad. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. S rozsáhlým požárem se od rána potýká okolo 20 jednotek hasičů. Náročný zásah, při kterém se z horní části stavby valí hustý černý dým, dokládají záběry pořízené z dronu, které hasiči zveřejnili. Úřady vyzývají obyvatele, aby se místu vyhnuli. Policie okolí požáru uzavřela. Nelze vyloučit ani zřícení části budovy. Hypotéky jsou znovu drahé jako před dvěma lety. Průměrná sazba totiž stoupá na 5,32%, roste už po čtvrté v řadě. Jarní naděje na trvalejší návrat sazeb pod 5% hranici se tak rychle rozplynula. Nejvýhodnější zůstávají podle dat hypotéky s tříletou fixací, nejdráž naopak vycházejí desetileté fixace. Na Plzeňsku probíhají žně. Jako první se sklízí ozimý ječmen. Na polích proti Loňsku podle reportérky Kláry Fajstové výrazně ubylo vysetého ovsa. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den. Žně začaly na Plzeňsku ve zhruba stejném termínu jako loni. Dosavadní výnosy ozimého ječmene jsou vyšší než v minulém roce na samém začátku sklizně. Vysetý je také na více polích. Celkové plochy obilovince v kraji mírně zmenšily. Výrazně ale ubylo ovsa, který zemědělci letos vyseli na 8 300 hektarech, což je asi o třetinu méně než loni. Největší plochu představuje ozimá pšenice. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Čekání na obchvat Břeclavi se komplikuje. Spolek Děti země se totiž odvolal proti stavebnímu povolení silničního obchvatu. Opatření ohledně kácení stromu a keřů je podle aktivistů zmatečné a není dostatečně jasné, jak to bude s výsadbou náhradních dřevin za vykácené stromy. Námitku teď řeší krajský úřad. Hudební svět zasáhla velmi smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
4: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Yeah.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Na Wimbledonu právě teď řádí Češka Kateřina Siňaková ve čtvrtfinále ženské čtyřhry spolu s americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyzývá čínsko-francouzskou dvojici Kuo Mladenovičová. V prvním setu je to zatím 0-0. A prezident Pavel zveřejnil, jak na tom je. Ukázal totiž lékařskou zprávu, která říká, že je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Hlídat si má jenom cholesterol. Pavlovi je 64 let.
2: Posloucháte Radio Impuls, Wimbledon má jahody se šlehačkou, severní Morava zase štramberské uši. Výrobu téhle speciality sleduje Tomáš Kabát, zajímá se o to, budeme ve spojení zhruba za půl hodinky.
3: Radio Impuls, radost ze života.
2: A do té doby muzika. Začnou No Name, chystá se kapela Olympic. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne všem.

0: Posloucháte Radio Impuls, český Big Beat. Velkou klasika od Václava Neckáře teď na silnice. Velké problémy vidíme na D8 na příjezdu do Prahy, taky D5 se ucpává. Detaily přidáme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
3: A s kódem KFC Letos si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D8 na 13. kilometru. Ve směru od Lovosic na Prahu stojí porouchané auto. Popojíždí tam víc než 2-kilometrová kolona. Do přerušované fronty vjedete před Klíčany, ta potom pokračuje až po nájezd na Kbelskou, kde je provoz omezený. V Praze je uspaná Štěrboholská spojka mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Na příjezdu do Prahy po D5, tedy po plzeňské dálnici, vjedete do přerušované kolony na 9. kilometru, ta potom dál pokračuje na Pražský okruh. Kilometrovou frontu stále vidíme na D7 před omezením na exitu 2 letiště ve směru do Prahy a na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Bude fajn, když nás doplníte přímo z terénu, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls!

0: Rádio Infolus České prázdniny, k tomu je tahle parádní česká píseň od Václava Neckáře. Za chvilku Richard Miller a Emma Smetana, ovšem teď musíme zařadit aktuální informaci. U mikrofonu je Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Část hořící budovy ve Zlíně spadla. Nikdo se nezranil. K obřímu požáru a schořelým botám za víc než 100 milionů korun se vrátí zprávy ve dvě.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
2: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Prosecco přesně v italském stylu.
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
14: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku nás přijde hudebně obohatit Marta Kubišová.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Teď se vracíme do Štramberku na Novojičínsku, kde se reportér Tomáš Kabát zajímá o výrobu legendárních štramberských uší. Před hodinou jsme si povídali o jejich legendě, o tradici, teď se půjdeme podívat přímo na pečení. Tomé, dobré odpoledne.
2: Znovu vás zdravím, ale tentokrát už přímo z výrobny štramberských uší, kde mi pan Ladislav Hezký ukazuje, jak se pečou. Vítejte zpátky.
3: Taky vás zdravím.
2: Kolik toho dokážete napéct za jeden den?
3: Tak denně asi tady napečeme na té směně, dejme tomu 3500 uší.
2: A kolik je to kilo?
3: No, zhruba 60 kilo těsta.
2: Teď rychle pojďme jenom popsat tu výrobu, takže my už tady před sebou máme nějaký velký stroj.
3: Ten stroj nám to předválí. No, je to pomocník, který nám to předválí, ale pak to dovalujeme stejně tady tímto dřevěným válečkem. No, kterým rozvalujeme to těsto na patřičnou sílu. Potom máme tady takové kulaté vykrajovátko, kterým vykrojíme kolečko o průměru 10 cm přibližně. Můžeme i takto, takže to máme. No a po vykrojení těchto placiček je položíme na podmazaný a vyhřátý plech. Tady máme ten plech.
2: Vkládáme do pece.
3: Tak, můžeme pokračovat. Tady se podíváme. Ano, už máme první už máme hotové.
2: Ano, v troubě se nám dopekly první kousky. No, krásně to voní už, no.
3: Po upečení za tepla musíme rychle stáčet do kornoutu. Takto.
2: Získáváme ten typický tvar pro štramberské uši.
3: Tato procedura musí proběhnout poměrně rychle, protože pak, když to nestíhneme do zhruba jedné minuty, tak nám to svedne a už se nám to bude lámat.
2: Tak tolik přímo stručně o výrobě štramberských uší. Já jdu ochutnat. Jedno ucho. No a je to skvělé, křupavé. Loučíme se, ahoj.
3: Mějte se krásně a nashledanou.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Posloucháte Rádio Impuls, řidiči pozor, na severu Čech. Po nehodě je uzavřená silnice 13 z Děčína do Nového Boru. Detaily k tomu přidáme do dopravy 007 přibližně za 2 minuty a z muziky Xindle X s Olgou Lounovou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z týmu profíků se v tuto chvíli hlásí Marek Vecpálek.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Uzavřená je silnice 13 z Děčína do Nového Boru za Huntířovem. Záchranáři tady zasahují u nehody osobáku s vlakem. Volte včas objízdné trasy. Pomalu to jede na Ústecké D8 před Prahou od Klíčan až ke sjezdu na Kbelskou. Pražský okruh směrem k D1 popojíždí mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na plzeňské D5 před Prahou. Dvě osobní auta se srazila na D5 na stém kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova. Kolona měří přes kilometr. V obou směrech vázne doprava na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Dlouhá řada kamionů se táhne na D1 před Brnem směrem z Prahy od 9 křížů až ke 196. kilometru. A více než 6-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna před Mikulovem. Z Global Assistant Marek.
1: My budeme rádi za jakékoliv upřesnění z terénu. Ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo to vyťukejte, zavolejte pěkně postavit. Jak říkám, na 605 222 007. Šťastnou cestu všem.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, jak bude vypadat pátek, tedy zítřek, pokud jde o počasí. Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě je oblačno, teploty 25 až 29, na onom severu a severovýchodě do 24 stupňů.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Část hořící budovy ve Zlíně se zřítila. Policie hledá vězně z Milovic. Europoslanci dávají zelenou šmírování lidí. A zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hořící budova ve Zlíně se rozpadá. Část domu v bývalém baťovském továrním areálu spadla. Na místě nejsou zranění, uvnitř objektu totiž nikdo nebyl, uvádějí na síti X hasiči. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dneska ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Okolí hořící budovy je uzavřeno. Zlínská obuvnická firma Vasky mezi tím už teď sčítá obří škodu. V budově má svůj jediný sklad a v něm bylo 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas. To vše v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jediné boty, které zbyly, jsou na prodejnách. Firma je pojištěná, výroba se nachází jinde. Máme varování pro zákazníky Lidlu. V plzeňské pobočce našli inspektoři salmonelu v krutých stehnech z Polska. Zároveň připomínají, že výrobek je prošlý, tudíž by na trhu neměl být k dostání. Nicméně doma by ho někdo mohl mít v mrazáku. Příznakem salmonely je zvracení, průjem, pocity nevolnosti, břišní křeče, horečka anebo bolesti hlavy. Zanedbané okolí řeky Nisy v Liberci projde proměnou. Stavaři z něho mají udělat místo, kde budou lidé rádi trávit volný čas. Budoucí podobu náplavky má promyšlenou náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová.
5: Jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami. Jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, nová květinová výstavba, kousek cyklostezky.
4: Náplavka kolem Nisy má být hotová na jaře příštího roku, bude to stát přes 60 milionů korun. Policie hledá vězně na útěku, pátrá po 33-letém Matuši Jonkovi, který ráno odešel z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku navíc ukradl zelenou škodu Octavii. Hledaný Slovák není nebezpečný, píše policie na webu, kde taky najdete vězňovou fotku. Europoslanci jsou pro šmírování lidí, alespoň to tvrdí jejich kritici. Poslanci Evropského parlamentu totiž ve druhém čtení schválili prodloužení takzvaného chat control 1.0, nařízení, které umožňuje internetovým firmám dobrovolně skenovat šifrovanou komunikaci uživatelů kvůli dětskému pornu, přitom už jednou Evropský parlament zamítl, ale jeho příznivci ho neobvyklým legislativním postupem teď vrátili do hry. Tenisoví fanoušci upírají zrak do Wimbledonu. Na slavném Grand Slamu dnes podrobně sledujeme vystoupení hned tří našich hráček, Kateřiny Siňakové, Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Ve sportovním napětí je taky reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké odpoledne.
6: Pěkné odpoledne. Už po 12. hodině rozehrála čtvrtfinále čtyř hry Kateřina Siňaková s parťačkou Tausendovou. Proti čínsko-francouzskému páru ztratili první set v tiebreaku. Ve druhém je zatím stav 5-4 pro Siňakovou s Tausendovou. Siňaková je světovou deblovou jedničkou, ve čtyřhře cílí už na svůj 12. grandslamový titul. To pravé tenisové šimrání přijde ale za půl hodiny. Karolína Muchová v semifinále Wimbledonu nastoupí proti Američance Goffové. Později odpoledne pak Linda Nosková zkusí do finále postoupit přes Ukrajinku Kostukovou. Je to po 7 letech, kdy se dvě naše hráčky probojovaly do semifinále grandslamu a může dojít k naprosto unikátní situaci, kdy u obou finalistek na nějakém z turnajů velké čtyřky budou s svítit české vlajky. Dění na Wimbledonu dál podrobně sledujeme, ještě aktualizace Siňaková Tausendová proti čínsko-francouzskému páru, je to ve druhém setu 5-5 a jdeme dál. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: No, tenis jako hlavní sportovní téma, to by tedy bylo něco. Dvě Češky ve finále Wimbledonu. No, budeme o tom ještě chvilku snít. K tenisu se vrátíme za pár minut. Teď muzika Helena, potom Lambada.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Radio Impuls někde kolem benzínky je teď náš dopravní parťák Vláďa Jaroš. Tak se prosím lokalizuj.
1: Ahoj, aktuálně se nacházíme na čerpací stanici OMV, už jsme tady a konkrétně tedy dneska Lednice, ulice Mikulovská, tam za námi doražte, časový limit 30 minut běží právě teď, přijeďte s aplikací OMV My Station a potom, když budete první, si můžete vybrat svou odměnu, buď to tankování na rok zdarma, body do aplikace, káva na měsíc zdarma, těšíme se na vás, časový limit běží půl hodiny, ahoj, naviděnou.
0: Ráda, jeďte opatrně, než se znovu spojíme s Vláďou, taky. Ještě stihneme odehrát hromadu muziky, čekáme třeba na Petra Kotvalda, ale teď už je znovu u mikrofonu Iva Horáková. Máte chuť.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Dřív než ostatní.
1: Tenistka Kateřina Siňaková končí, do semifinále 4 hry ve Wimbledonu nepostoupila. S Taylor Townsendovou podlehli páru Guo Mladenovičová. Víc ve zprávách ve 3.
0: Rádio Impuls, doprava 007.
2: Přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě osobního auta s vlakem silnice 13 z Děčína do Nového Boru za Huntířovem. Přerušovaná kolona popojíždí v Praze v Cínovecké mezi Zdiby a nájezdem na Kbelskou. Na příjezdu do Prahy po D5 se vyjedete do přerušované kolony na 6. kilometru. Fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh. Teď postřeh z D5, halo, halo.
3: Ve směru na Rozvadov nebo na Plzeň, tak 50. a 9. půltej kilometr až 60. bouchlo kamionu Slova. Korz zasahuje částečně i do levýho rychloprůdu, tak prosím vás tam zpomalte.
2: Děkujeme moc za ten postřeh. Na trase Pelhřimov Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník, Vystrkov a přerušované kolony, převážně kamionů, jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 168. a 196. kilometrem. Od nás zatím všechno, vy se můžete kdykoliv připojit přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolat. 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední program Rádia Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku pošleme další píseň, zpívat budou Eva Farna a Miraj. I zajímal jsem se, jak to ráno dopadlo s voláním Halo tady Impulzovi. Máme tady takovou složku se vzkazy a je tady všeříkající poznámka, Soňa neřekla heslo. No a když Soňa neřekla heslo, znamená to, že Soňa nedostala peníze, což je samozřejmě velká škoda. Zítra další šance nejenom pro Soňu. Základ 10 000, potom může následovat bonusová otázka, když si ji necháte položit, na kterou, když správně odpovíte, výhru zdvojnásobíte. No a tu otázku bychom mohli postavit taky na našich výletech, na českých prázdninách, takže třeba i na štramberských uších, o kterých dnes velmi důkladně a detailně vysílal reportér Tomáš Kabát. Přihlaste se do hry třeba u nás na webu www.impuls.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls, čeká nás fantastická písnička, česká klasika z Impulsu věc krabičky, Mosty, Lenka Filipová, Karel Zich.
1: Svět kolem nás.
0: No a český tenis má na dosah obrovský úspěch. O finále grandslamového Wimbledonu dnes zabojují hned dvě naše hráčky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Zápasy sleduje zpravodajský portál iDnes.cz a taky náš reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne. Pověz, kdy naposledy hrály dvě české tenistky v semifinále Grand Slamu?
2: Hezké odpoledne, Honzo, já to tedy povím. Bylo to v roce 2019, kdy se to na Australian Open podařilo Petře Kvitové a Karolíně Plíškové. Konkrétně ve Wimbledonu to bylo už před 12 lety, tehdy spolu hráli semifinále Lucie Šafářová a pozdější šampionka Kvitová. Dnes je tady poměrně unikátní moment, Muchová a Nosková navíc nehrají proti sobě. Poprvé v historii se tak může stát, že se ve finále Grand Slamu postaví proti sobě dvě naše tenistky. Muchová rozehraje své utkání v All England Clubu proti Američance Goffové každým okamžikem. Podrobnou online reportáž nabízí zpravodajský portál iDnes.cz. Noskovou čeká Ukrajinka Kostiuková, zápas má podle aktuálního rozpisu začít kolem 16. hodiny. S Wimbledonem se před chvílí rozloučila deblová jednička Kateřina Siňaková. Společně s americkou parťačkou Tausendovou ve dvou setech nestačili ve čtvrtfinále 4 hry na čínsko-francouzskou dvojici Kuo Mladenovičová.
0: Tenisový Wimbledon sledujeme ve vysílání. Aktuální vývoj všech zápasů najdete také na zpravodajském webu iDnes.cz. No a ve vysílání byl teď Vítek Zábranský, tak díky a naslyšenou.
2: Hezké tenisové odpoledne.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Posloucháte Radio Impuls, Česká klasika, za chvilku přivítáme Sagvana a já už bych teď rád přivítal Renatu Kukovou, polovinu odpolední dvojice. Ahoj,
1: ahoj,
0: ahoj, ahoj. Pojďme si společně poslechnout, jak dopadlo dnešní jízdním s úsměvem. Z terénu se hlásí Vláďa Jaroš, je teď na některé z čerpacích stanic OMV, haló?
2: Možná mi to nebudete věřit, ale hlásím se z čerpací stanice OMV. Myslím to proto, že tady kolem mě není takový hluk aut, jako třeba jinde, samozřejmě jako na dálnici. Dneska místo, které jsme navštívili, tak to je Lednice, Morava a jsme tady na čerpací stanici OMV. Já jsem před chviličkou míjel zámek Lednice, tam je spoustu turistů, je tam samozřejmě rušno a tady čerpací stanice OMV se nachází trošičku za tím centrem, tak tady není to už tak divoké, přesto si nás dokážete najít a to je správně. Jsme na čerpací stanici OMV, ulice Mikulovská, jsme 12 kilometrů od Mikulova a Petr dneska za námi dojel a vybral si svoji odměnu tankování na měsíc zdarma. Petře, gratulujeme moc, děkujeme za Moravu, bylo to tu úžasné a zase příště někde se potkáme. To místo je teď ještě tajné, ale uvidíme se. Jezděte s úsměvem a s aplikací OMV My Station, máme pro vás další odměny, uvidíme se, ahoj.
0: No ahoj, oni to tam kluci dali jak housku na krámě a tankování. Ani na měsíc, to, jo!
1: Úplně to zapadlo, ale pozor, byl to Petr, nebyl to Petr Brží.
3: To bych nestihl v žádném případě, ale to bude prázdninový chvíl, to bude super.
0: Jako no měsíc zadarmo, měsíc je, za zadarmo.
1: Pane bože, to je pecka, super, krásný, krásný.
0: No tak jo, za chvilku aktuální doprava.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia, reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vecpálek začíná.
8: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Přerušovaná kolona hlavně kamionů je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Více než 7-kilometrová fronta je na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Kvůli omezení si postojíte na silnici 56 z Frýdku místku na Slovensko za Ostravicí, dále mezi Rožnovem pod Radoštěm a Valašským Meziříčím u Zašové. Po vážné nehodě osobánku s vlakem je už s omezením průjezdná silnice 13 z Děčína do Nového oboru za Huntířovem. Pomalu to jede na ústecké D8 před Prahou od Klíčan až ke sjezdu na Kbelskou. Pražský okruh směrem do Modletic popojíždí mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na D5 před Prahou od 5. kilometru. Z Global Assistant Marek.
0: Kým moc teď parťáci z terénu, halo, halo.
9: Dobrý den, na dálnici D1 ve směru z Brna do Kroměříže na 254. kilometru stojí švestky s rejzrovým zaměřovačem.
0: A ještě postřeh z Děčínska.
10: Silnice z Děčína na Markvartice, železniční přejezd, už je to povolený, můžete jezdit, ahoj.
0: A já toho děkujeme, další informace přijímáme, ozvěte se na 605 222 007 nebo přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Jsme se před chvilkou radovali za našeho posluchače z toho, že získal tankování na měsíc zdarma. Tím pádem nám tady vznikl dluh, nevíme, co se bude dít odpoledne, ale dozvíme se to právě teď. Tak co by tady?
3: No, tam to nebude o měsíce, ale o mnoho let zpátky by dneska v rámci pořadu, když nám bylo 18, půjdeme až do roku 1982. Okay. Tehdejším 18-letým letos je, bylo nebo bude 62.
1: Mm-hmm. A taky budeme rozdávat, my rozdáváme tento i příští týden lístky na Benátskou s Impulzem, takže dva jsou dneska ve hře.
0: Odpolední program Impulzu, Petr a Renata, mějte se hezky, ahoj.
1: Taky ahoj. Ahoj.

0: se 2 minuty před 15. hodinou. Iva Horáková připravuje zprávy. Ve Zlíně to začíná být vážné. Víc za chvilku. Hnedka po zprávách Činasky, Láska a data, další bezvadná česká muzika. A venku nás čeká celotový Renča.
1: Tak zítra, tedy v pátek, bude obloha jasná až polojasná, smraky spíš na severu a teploty 25 až 29 a právě na severu a severu východě o něco míň, 21 až 24 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
0: Halo, tady Impulzovi. Už se zase vyhrává. Dobrý den.
1: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
3: Tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
1: Do kterého týmu se přidáte?
0: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
4: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
1: Honza a Klára vysílají od 5.
5: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, s brusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička, jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Školák z Děčínska chystal vraždy. Ve Zlíně se zřítila už druhá část hořící budovy. Muchová v prvním setu získala break. Se zprávami ve tři je to Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Děsivý dětský plán řeší kriminalisté na severu Čech. Teprve 13-letý hoch z Děčínska měl připravovat plán na vraždy několika lidí. Než na plán došlo, zasahla policie. Chlapec měl svůj záměr sdílet na sociální síti. Měl tam zveřejnit příspěvek s tím, že má mít připravené nože, kterými bude venku bodat do lidí. Citovala svědka televize CNN Prima News, která na případ upozornila, že chlapcova hrozba byla reálná. Ukazuje fakt, že policie případ vyšetřuje jako přípravu vraždy. Dítě pod 15 let není v Česku trestně odpovědné. V celodenní drama se mění velký požár ve Zlíně. Spadla už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu, uvádí to mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Část objektu už se zřítila popoledni. Na místě nejsou zranění, uvnitř objektu naštěstí nikdo nebyl. Aktuálně na místě zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 zasahujících lidí. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dneska ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Okolí hořící budovy je uzavřeno. Firma Vasky čeká škodu až 180 milionů korun. Ve svém jediném skladu měla v budově 75 tisíc párů bot. Pražští hygienici stále častěji potkávají štěnice. Tenhle parazit je nejen na ubytovnách, ale i v hotelech všech kategorií nebo studentských kolejí. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. Štěnice se začaly objevovat od pandemie covidu. Podle hygieniků to není pouze pražský problém, situace je podobná v celé Evropě. Štěnice vydrží až 3 měsíce bez potravy. Zaleze si do jakékoliv škvíry a tam může zůstat velmi dlouho. Neobjeví se třeba 2 měsíce a když má příhodné podmínky, tak se začne množit. Zbraňová amnestie vydala další poklad. Policie v Libereckém kraji si převzala vzácnou zkušební pistoli zbrojovky Brno z roku 1920. Sběratelská hodnota zbraně může na aukcích dosahovat i 100 000 korun. Jedná se o mimořádně vzácný kousek, který byl vyroben v pouhých 10 kusech pro vojskové zkoušky na základě objednávky armády. O navrácení cenné historické pistole bude moci člověk, který ji odevzdal, znovu požádat. Zbraňová amnestie trvala od ledna do konce června. Tom Hanks slaví 70. narozeniny. Jeden z nejslavnějších herců světa stvárnil desítky výrazných rolí. K jubileu Hanksovi blahopřeje i reportér Vítek Zábranský.
9: Hned dvakrát Tom Hanks získal Oscara. Poprvé v roce 1993 za dramatickou roli homosexuálního právníka ve filmu Philadelphia.
10: Tom Hanks in Philadelphia.
9: Pro Zlatou sošku si došel i o rok později. Druhého Oscara dostal za svou životní roli prostáčka, který má štěstí, sportovní talent a smysl pro čest. Ano, řeč je o oblíbeném snímku Forrest Gump.
11: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
9: Rodák z Kalifornie si role vybírá a většinou má čich na úspěšné filmy. Zachraňte vojína Ryana, Šifra mistra Leonarda, Most špionů, Láska přes internet nebo Trosečník. A například rolí v Apollo 13 se zase Hanksovi alespoň nakrátko splnil dětský sen stát se astronautem.
12: Houston, máme problém.
9: Populární herec se věnuje také režii, produkci, psaní knih, sbírání psacích strojů a hlavně své rodině. Je čtyřnásobným otcem. Dnes Tom Hanks slaví 70. narozeniny. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
7: Karolína Muchová hraje v semifinále Wimbledonu proti Američance Goffové. V prvním setu zatím stav 4-1. Další podrobnosti teď od reportéra Jana Čady. Honzo, dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne přeji. Hned ve třetím gemu sebrala Muchová 22-leté Američance servis. Obě hráčky působily v tu chvíli mírně nervozně. 29-letá Karolína se sklidnila, ve čtvrté hře odvrátila dva breakboly soupeřky a razem to bylo 3-1. Goffová chybovala dál, druhý break pro Káju 4-1 a teď jsme na shodě v šestém gemu. Muchová podává, v tomto gemu už prohrávala 0-40, tak uvidíme, co dál, pěkná výměna a zatím naše hráčka už teď ve výhodě. No, vypadá to, vypadá velmi dobře. Jan Čada, Radio Impuls.
7: A tak já mám ještě tenis. Tenistka Kateřina Siňaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Guo Mladenovičová. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili za necelé 2 hodiny. Je po zprávách a je tu Renata a Petr.
0: 5 minut po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls. Iva Horáková se vrátí za hodinu. S vámi tady odteď Petr Brožík.
1: Renata Kuková a za chvíli se s vámi vrátíme do roku 1982.
0: Je tady i bezva muzika, Činasky, Láska a data právě teď.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 8 minut po 15. hodině a pojďme s vámi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Pojďte s námi do roku 1982, vy 18letí, ale i mladší nebo starší, co jste prožívali, kde jste pracovali, jaké bylo třeba vysněné oblečení, které se vám tehdy podařilo sehnat. Pište nebo namluvejte zprávy na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No a mám tady něco pro chlapy. V roce 1982 se konalo rozsáhlé vojenské cvičení Varšavské smlouvy Štít 82. Takhle nám o něm tehdy říkali v televizních novinách.
3: K podpoře postupu pozemních vojsk, která odrazila agresi protivníka, bylo provedeno přesné bombardování cílů, znázorňujících ohniska nepřátelského odporu. Zrychluje se dynamický charakter bojových operací cvičení Štít 82 na zemi i ve vzduchu. Pod krytem sovětského letectva v jedné z částí cvičení úspěšně spolupracovali českoslovenští tankisté s bulharskými a maďarskými motostřelci a pomáhali také rozvíjet úspěch výsadku vojáků Polské lidové armády.
0: Lenčo, to byly zprávy, viď?
2: To bylo krásný. Spousta těch přívlastků, a krásně to řekl pan redaktor, jo. Nicméně, pojďme dál do roku 1982. Zjistíte, že historie se opakuje, protože tehdy českoslovenští fotbalisté vypadli už v základní skupině na mistrovství světa ve fotbale taky. Remíza 1-1 s Kuvajtem byla považovaná za obrovský propadák.
0: No a taky skončila jedna legenda z výrobní linky v Kopřivnici, sjela poslední Tatra 148, pak už přišla éra Tatry 815.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No a budeme si hrát, protože muziku z roku 1982 určitě impulzáci všichni znají. Karel Gott, Nestarej se kamaráde.
4: Nestarej se kamaráde, s kým si porozumíš.
0: To je typický Kája.
2: Jasně, oblíbená písnička za těch kolotočů a poutí. Podě si pamatuju tehdy.
0: Jasně, přesně. No ale za velkou lůží přišel Majklíček, který Michael Jackson z Billie Jean. My jsme na to zadečkama na diskotékách mohli kroutit zadkama až dlouho, dlouho poté, ale bezvadná věc. No, král popu prostě, celé své krásné.
2: Tak nám tehdy v tom 82. zase hrála Věra Špinarová taky krásný kousek. Píseň svou mi tenkrát hrá.
5: Píseň svou mi tenkrát hrá.
0: No to je skvělá muzika od Věrky Špinarové. Tak co vy a rok 1982? Pamatujete, jak jste žili, kam jezdili? Nebo třeba i chlapi, kteří jste byli na tom velkém vojenském cvičení, jak vzpomínáte? Pište na náš WhatsApp 605 222 007. My se k tomu za chvíli zase dostaneme. A ještě jednou muzikou se přidržíme v roce 1982 a Jirinkara Fame.

0: Odpolední impuls, za chvíli zase k české muzice a bude to krásný. Krištof, život je krásný, počkejte chvilku. Vysledujeme taky aktuální dopravu. Jednička, dvojka, pětka a osmička. To jsou dálnice, na kterých jsou momentálně kolony. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 168 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na druhém kilometru. Více než 7-kilometrová šňůra je na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Dále na silnici 43 je kolona mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Více jak 2-kilometrovou kolonu vidíme na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice. A na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony už na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A na příjezdu do Prahy po D8 tady vjedete do přerušované kolony za Klíčany a popojíždět ní budete až ke sjezdu na Kbelskou. Zapojte se taky do dopravy, buď volejte 605 222 007, nebo to nahrávejte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Krištofy a život je krásný.

0: svetra a pěkně to kousalo.
1: No to je velké téma, kousací svetry a oblečení, jo jo, té doby. Jaroslav si zase pamatuje, že děsně akčně tehdy na protest proti režimu poslouchal Pražský výběr, Michal Kocáb, Michal Pavlíček a spol. Ten další rok je, myslím, zakázali, napsal.
0: Myslím, že Jaroslave, máte pravdu. Když jsem šla v roce 1982 na střední, tak mi babička upletla svetr, byl z nějaké strašně kousavé vlny, ale to jsme u toho.
1: Je to tady.
0: Moc se nedal nosit a já se to babičce bál říct. Naše matikářka byla nějaká horkokrevná, vždycky přišla do třídy, otevřela okna a řekla, sundejte ty burnusy, jakože svetry a mikiny. Jája z Brandýsa píše.
1: No, jasně, jasně. V roce 1982 byl skvělý Sylvester. V tomto případě ne oslava konce roku, ale Sylvester Stallone se představil jako John Rambo ve filmu Rambo první krev.
2: Co to jen napadlo Boha na nebesích, že stvořil chlapa, jako je Rambo?
3: Bůh Ramba nestvořil. Stvořil jsem ho já.
2: Kdo sakra jste?
3: Plukovník Samuel Trautmann.
2: Máme toho dneska moc, plukovníku. Přejete si něco?
3: Jdu si pro svého chlapce. Naverboval jsem ho. Vycvičil. 3 roky jsem mu velel ve Vietnamu.
2: Rambo je teď civilista, je to moje starost.
3: Vy mi nerozumíte. Nejsem tu, abych zachránil Ramba před vámi, ale abych zachránil vás před ním.
0: No, děli se věci a první díl Ramba můžu koukat pořád okolo. Vlastně na všechny, no, to, co si budeme říkat. Tak co vy a rok 1982? Podařilo se vám shlédnout na nějaké pašované videokazetě Ramba? Nebo jak jste žili v tom roce? Co vám přinášelo štěstí? Nebo i starosti? Náš WhatsApp 605-222-007, buď to napište, nebo přidržte ten mikrofonek a namluvte hlasovou zprávu. Za chvíli se k tomu vrátíme.
4: Žijeme létem! Žijeme muzikou!

0: hodně i půl minuta před půl čtvrtou. Za chvilku taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 1982. Bude i česká muzika, Marek Ztracený, Modlitba za pátek. Už jenom jeden den se budeme modlit a ten den D přijde v tomto týdnu velmi brzy, jenom čtyřdenním pracovním. No a čeká nás taky vzpomínka na Bonnie Taylor, která zemřela ve věku 75 let.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajano, pověz mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Máte chuť

0: prevence K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: na mnohý hitparád let 70. 80. ale i 90. Bonnie Tyler, hvězda s neuvěřitelným a nezaměnitelným hlasem. Zemřela, bylo jí 75 let.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vzpomínáme na rok 1982. Ozval se nám na WhatsApp Jenda, který píše, že se mu v tom roce narodil prvorozený následník trůnu. Bohužel rod vymře po meči. Prioritou je procestovat svět, než se nechat omezovat dětmi. Jenda chtěl být dědeček.
0: Tak další dámu Sylvie, asi se ten rok pojí nejen s narozením dcery, ale taky s tím velkým vojenským cvičením Štít. V tu dobu manžel sloužil jako vojenský pilot na stíhačce a cvičení se účastnil. Super.
2: A Helena vzpomíná, mě v roce 82 bylo 10 let. Co jsem fakt nesnášela, byly ty hrozný zimní čepice. Vypadaly jak cukrová vata, uvazovací pod bradou. Máma mi to vždycky utáhla, abych snad tu hrůzu nestratila.
0: Helenko, máme úplně stejnou
2: jasně,
0: vzpomínku.
2: Jasně,
0: a v zimě ty fotky z té školky, tak jsme vypadali všichni stejně, ty uvázané čepice s tou bambulí. No, Zdeňkovi se vybavil Sandokan, seriál, který běžel v televizi. S kamarády jsme se o něm ve škole hodně povídali. Možná to bylo rok později, taky teď nevím, kdy přišel Sandokan.
2: Taky nám zavolala Václava, ta má nějakou konkrétní vzpomínku na rok 1982.
3: 1982 se mi narodila moje nejstarší dcera Zuzka a vzpomínku mám úžasnou, protože když mi manžel vezl do porodnice, tak bylo náledí, sněžilo a před náma jel posypovej vůz. A já jsem prostě chtěla, aby to auto předjel, protože fakt jako to nešlo už vydržet. A ten blbec se držel volantu a jenom tak dozadu s vyděšeným výrazem říká: když podle vyhlášky se posypový vozy nesmí předjíždět. No, chápete to? Protože já měla 100 chutí zabít. Tak asi tak. Zdravím Impulzáci, váš český Brod. Ahoj.
0: Super, krásná vzpomínka.
2: No, to je jasný, manžel nikdy nerodil, tak prostě neví, že to může být ruk-cuk, raz, dva.
0: Jo, to je pravda, ale zase na druhou stranu takovýhle zážitek, jak by řekli v Plíškách, a přijde tam taková blbost a pamatuje si to Václava takovou dobu.
2: Jasně, ale já si říkám,
0: posypovým vozem.
2: A náhodou, jestli třeba v tomto případě ho opravdu nemůžeš třeba předjet, si myslím, jo, protože rodíš.
0: Zákon prostě nerozlišuje, jestli rodíš nebo
2: ne?
0: Jak jedeš, já myslím, že ne.
2: Sakryš, změnit.
1: Když nám bylo 18.
0: To byl rok 1982. Atmosféru toho roku nakonec podtrhneme Hankou Zagorovou. Poprvé jsme tehdy slyšeli mimořádnou linku Praha-Tokio.
2: No to znělo ale pořád. To si snad pamatuju všechny slova.
0: To jí dá, no jistě. Tak budeme zpívat.
2: Tak jo.

0: Zlínky Praha, Tokio, návrat zase na vlny Impulzu, Jana Kirchner, Pokoj v duši, další muzika, která je připravená. Koukáme i na silnice, hodně utpaný Pražský okruh, problémy jsou právě teď třeba na D1 a 8-kilometrová fronta je na trase z Vídně do Brna před Mikulovem. Doprava 007 je tady už za 2 minutky. No a my až do konce příštího týdne, každé všední odpoledne, budeme hrát a hrajeme o vstupenky na Benátskou s Impulzem.
1: No, každý den nabízíme 2 lístky, soutěžní otázka přijde po 16. hodině, takže nás poslouchejte, vyplatí se to.
0: Benátská bude od 23. do 26. července, No Name, Richard Miller, Miraj, Činasky, MiG-21, Lucia, spousta dalších.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: poslouchám, jak si každý fiflí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sisel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpaný je teď Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je proto i D5 před Prahou od Loděnice. Pomalu to jede na příjezdech do Pražské Kbelské od Cínovecké i Novopatské ulice. Bouralo se ve Spořilovské směrem z centra u sjezdu z jižní spojky. Zdržíte se od Bohdalce. Na protahu Libercem směrem do Hrádku nad Nisou si postojíte před sjezdem na Staré Pavlovice. Dále z Liberce do Turnové je v obou směrech kolona před Hodkovicemi nad Mohelkou. Práce silničářů komplikují provoz na silnici 34 z Humpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Stojí se v obou směrech. Přerušovaná kolona je taky na D1 před Brnem směrem z Prahy v úseku od Domašova až ke 196. kilometru. 5-kilometrová šňůra je na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. A 8-kilometrová ta je pro změnu na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. A pojďme do jižních Čech, kde se aktuálně hlídkuje.
2: Toulavej Charlie zdraví, za Třeboní směr Jindřichů Hradec, Stará Hlína, normálně označení Četnici před tou hospodou, stojí v řadě těch zaparkovaných aut, jo, nevšimnete si. A nebo už bude pozdě.
1: Charlie, díky za to, další informace bereme i od vás. Buď zavolejte 605 222 007, a nebo to nahrajte jako vzkaz velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestou s Impulzem.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Iva Horáková nese zprávy a ví o místě, kde sněží dokonce. Víc za chvilku. Potom Aneta Langerová, Voda živá. No a když jsme trošku brnkli i téma počasí, tak co nás čeká zítra?
1: Jsem se úplně lekla, že sněží. Já budu mluvit o tom, že obloha má být v Česku jasná až polojasná, mraky spíš na severu, o sněhu nic nevím. Teploty 25 až 29 a na severu a severovýchodě o něco míň 21 až 24.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Požár ve Zlíně teď hasí 2 vrtulníky. V Tatrách na Slovensku sněží. Zápas Muchové a Goffové rozhoduje třetí set. 16:00. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Požárem ve Zlíně už pomáhají i vrtulníky. Budovu v továrním areálu nyní hasí 2. Na požářiště schazují vodu z bambivaků. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání a nevycházet. Podstatná část budovy se odpoledne zřítila. Ve skladu firmy Vasky schořelo 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňky v celkové prodejní hodnotě přes 150 milionů korun. Za pokus o vraždu pražského bezdomovce padly tresty. Trojici nezletilých mladíků dnes odvolací soud pravomocně potvrdil 7, 6 a 5 let vězení. Chlapcům bylo v době loňského útoku 16 a 17 let. Na útoku se předem domluvili na sociální síti. Dvojce 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladého muže a způsobila mu těžkou újmu na zdraví. Všem mladíkům propadly mobily a mají společně nahradit způsobenou škodu. Andrej Babiš právě začíná hodnotit svoji vládu. Teď v 16 hodin totiž startuje tisková konference, kterou má premiér v Kramářově vile v Praze. Babiš vyhodnocuje, jak se kabinetu v první polovině roku dařilo naplňovat programové prohlášení, na kterém se shodla koalice ANO, SPD a motoristé. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady k 30. červnu a dneska, ještě před bilanční tiskovkou, se postupně setkávali s premiérem a předsedou ANO po jeho návratu ze summitu NATO v Ankaře. V Česku se bude rozšiřovat sucho, přichází totiž období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25, místy vystoupají i nad tropickou 30. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. Déšť není na pořadu dne. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požáru v Jihomoravském kraji. V příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Zvyšuje se také nedostatek vody v půdě a mělkých vrtech. Hudební svět zasáhla velmi smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární hvězda v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
8: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první pooperační single It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střeva na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Ve slovenských Tatrách sněží, jasně to ukazují záběry z webkamery na Lomnickém sedle. Za studenou frontou, která v minulých dnech přešla i Česko, totiž proudí do střední Evropy studený vzduch. V Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů. Jak je ale patrné z dat slovenského hydrometeorologického ústavu, není sněžení v létě v Tatrách nic neobvyklého. Běžně v létě sněží kolem 10, někdy i více dní. I když s rostoucí teplotou v posledních letech ubývá i průměrný počet dní se sněhem. Bitva v semifinále Wimbledonu mezi naší Karolínou Muchovou a Američankou Coco Gauffovou pokračuje. Stav 1-1 na sety. Podrobnosti hledáme u reportéra Jana Čady. Honzo, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, bitva, je to opravdu velikánská, stav na sety 1-1, teď má Gauffová výhodu v druhém gemu třetího setu. Stav na sety, tedy 1-1, ale v tom třetím vede Karolina 1-0. Jak už to bývá mezi dívkami, jsme svědky vyměněných obrazů v jednotlivých setech. Naše dívka vyhrála první set 6-2, potom ale prohrála 1-6, rozhoduje tedy třetí sada. Bude to opravdu ještě velmi, velmi zajímavé. Jan Čada, Radio Impuls.
3: No a zprávy Rádia Impuls jsou za námi. Iva Horáková se vrátí za hodinu s vámi, i nadále Petr Brožík
4: a Renata Kuková, a my pro vás máme dvě vstupenky na Benátskou, za chvíli o ně hrajeme.
3: Aneta Langerová, Voda živá, vás osvěží právě teď. Hezké odpoledne.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 3 minuty před 4:45, za chvíli se česká muzika, bude to Tomáš Klus dokola. Vysledujeme také aktuální dopravou, problémy jsou aktuálně na D1 na mnohých místech, stejně jako na příjezdu do Brna a problémy i na příjezdu do Prahy po D5, doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a my zanedlouho budeme soutěžit o vstupenky, o 2 vstupenky na všechny dny letošní Benátské s Impulzem.
1: I dnes se budeme ptát na jednoho z interpretů, ať už je to zpěvák, zpěvačka nebo kapela z těch, kteří na Benátské vystoupí, tak to bude soutěžní otázka, to si ještě necháme za chvíli.
0: Dál poslouchejte Rádio Impuls.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 4:15 a právě teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno na 12,5 kilometru se srazila 3 osobní auta. Kolona tady má už 3 kilometry. Dále popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 170 a 196. Ve směru na Vyškov doprava vázne mezi 202. a 212. kilometrem. To byla D1. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 2. kilometru. Více jak 6-kilometrová šňůra je teď na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Na silnici 43 je kolona mezi Českou a Lipůvkou směrem na Svitavy a na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony už na 7. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Jsou zajisté i další problémy nebo místa, kde by bylo dobré přibrzdit, případně se vyhnout, a tak o nich dejte vědět. Dopravu s námi vysílejte tak, že zavoláte na 605 222 007 nebo to nahrajete velice lehce do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem teď i s Tomášem Klusem do kola.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý

0: Pod ním Puls, dál si můžete zpívat a zase česky bude Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, i tuhle českou muziku máme rádi. Za chvilku je tady. No a v podstatě za 14 dnů začne ta velká akce a to je Benátská s Impulzem. Vystoupí třeba No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, skupina Lucia a další. My pro vás máme dvě vstupenky na celý festival Benátské s Impulzem od 23. do 26. července. Tak si o ně pojďte zahrát.
1: No a i dnes se vás v soutěžní otázce zeptáme na jednoho z účinkujících, který na Benátské taky vystoupí. Takhle, nebudeme se ptát na nějaké hudební nováčky, to si řekněme. Jo, vždycky to je někdo takový, koho znáte třeba i z Impulzu. Přesně, hvězda.
0: Bčkový nebo Cčkový kapely.
1: To vůbec. Normálně první liga a máme i dnes pro vás tři indicie, které vás ke správné odpovědi dovedou.
0: Takže jsou dva, ale nejsou to Eva a Vašek.
1: Pocházejí ze stejné země jako ABBA.
0: A jejich nejznámější balada zazněla ve filmu Pretty Woman.
1: Tak už víte, na koho se vás ptáme. Odpovědi pište teď hned na náš WhatsApp 605 222 007. Přidejte vaše jméno, příjmení a taky odkud jste. Stačí nám samozřejmě město nebo místo, odkud nám píšete. A vyhraje 30. správně odpovídající. Tomu v zápětí budeme volat.
2: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
3: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
2: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
4: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
5: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
6: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
5: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
6: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací

0: další dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
7: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: odpolední impuls, připravená taky impulzovat krabička. Tam vykoukne za chvíli Helena Vondráčková. Pátá, no a pátá tady bude za 22 minut. A ještě než přijde, tak pro vás máme nějaké hezké dárky, protože my až do konce příštího týdne každé všední odpoledne hrajeme o vstupenky na Benátskou s Impulzem a dvě vstupenky na celý festival Benátské od 23. do 26. července máme právě teď.
1: Přesně tak a už máme i jednoho správně odpovídajícího na naši soutěžní otázku, ve které jsme se ptali na jednoho z účinkujících, který na Benátské vystoupí. Měli jsme s Petrem tři indicie, napovídali jsme, že ti vystupující jsou dva, ale že to není Eva a Vašek, že pochází ze stejné země jako ABBA a že jejich nejznámější balada zazněla ve filmu Pretty Woman a na telefonu by měl být Ondřej. Hezké odpoledne, Ondro.
2: Ano, jsem tu.
0: Ondřej Skála z Brna.
2: Dobrý den. Odpoledne.
0: Ondřej, vy máte správnou odpověď. Kdo to je, to duo, nebo co to je?
2: Tak je to Roxette jednoznačně.
1: Jasně.
2: Který bude vystupovat, ale teda už... Že jo, je to už trošku jiná sestava, no, bohužel, teda, než si pamatuju já.
0: Jiná sestava, všichni víme, že Marie Fredriksen bohužel zemřela. Tak, Ondřej, máte dvě vstupenky na Benátskou, uvidíme se teda?
2: Uvidíme se, teda, jestli já vás tam uvidím, ale já jsem pochopil, že tam budu moc jet, teda.
1: No. Máte dva lístky, můžete vzít někoho sebou, musíte, Ondro.
2: A vezmu aj vím koho.
1: Tak porozraďte.
2: Tak vezmu teda manželku.
1: Bylo troška napětí.
0: To je ale překvapení.
1: Takhle, ale. Kdybyste řekl sousedku, tak to vyzní divně.
2: No, kdyby náhodou poslouchala, teď už to nemůže být překvapení, no.
1: Jo, takhle,
0: no,
1: aha.
0: To je škoda.
1: Tak to musíte doma otestovat, jestli poslouchala odpoledne Impuls a případně tak. Si to překvapení schovejte.
2: Právě, že občas poslouchává, no, tak musím to
0: jo, tak to se uvidí, no, tak nám pak dejte vidět, jak to dopadlo, teda jestli jak to použijete, jestli vám bude hnedka volat nebo psát na WhatsApp, tak to bude bezva. Ondřej, přijďte se na nás podívat, my tam budeme taky v mobilním studiu, gratulujeme ke vstupenkám, užijte si to a mějte se dobře.
2: Díky.
1: A pozdravujte doma, naslyšenou.
2: Naschle.
0: Tak jo, papa Ondřej Skála, další dvě vstupenky budou připravené zase zítra v tomhle čase jen a pouze na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Odpolední impuls, za chvilku Eláni a kaskadér, no občas jsou kaskadérské věci taky na silnicích, nehoda, tři auty teď na D1, problematický pražský okruh a další nehodu hlásí agentka Jitka. Doprava 007 je tady už za 2 minuty, máme tady čtvrteční odpoledne, zítra je pátek a i přesto, že konečně bude pátek, po tom čtyřdenním pracovním týdnu, tak to bude hrůza. Nebo ne, že to bude hrůza.
1: Já tě dám, že to bude hrůza.
0: Že tu bude hrůza.
1: Tu bude Michal hrůza a bude to parádní. Dorazí zítra k naší ranní impulzácké rodině, takže se bude nejenom povídat, ale bude se i hrát. Takže Michal hrůza naživo na impulzu.
0: No a protože naši impulzáční hosté nechodí nikdy s prázdnou, tak ani tentokrát neodejdete s prázdnou vy. My totiž pro vás máme jedno velké překvapení. To zatím neprozradíme. Logicky, protože by to nebylo překvapení, ale věřte, že se vyplatí být u toho, hlavně u ranního impulzu. Takže zítra ráno si přistaňte, buďte u toho, poslouchejte impulzovi a navíc přijde i Michal Hrůza.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
5: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 4:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehodací aut překáží na D1 na 12,5 kilometru u Mudletic směrem do Brna. Kolona už má přes 3 kilometry. Ucpaný je pražský okruh směrem do Mudletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je proto i plzeňská D5 před Prahou od 7. kilometru. Hodně plné jsou taky příjezdy k pražské Kbelské směrem od Cínovecké a Novopatské. Bouralo se na D10 na 39. kilometru za Mladou Boleslaví směrem do Prahy. Fronta měří přes 4 kilometry. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Domašovem a 196. kilometrem. Více než 5-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na trase Brno-Svitavy před Lipůvkou a 7-kilometrová kolona je na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Agentka Jitka hlásí dopravní nehodu. Jitko, kde pak se bouralo, co se stalo?
6: Na trase z Nového Bížova směrem na Hořice před obcí Králíky. Pravděpodobně dopravní nehoda, jeli tam policajti, jeli tam hasiči a auta se tam otáčí, takže kdo můžete, tak se tomu rovnou vyhněte a nejezděte tím směrem.
0: Díky za to info, vy přidejte klidně další, buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně, asi jako Jitka, nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s impulzem. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď se totiž hraje o opravdu velké peníze a velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV My Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a My Station.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 17. hodinou, tak snad nebudeme chodit na boso. Ta škoda je brutální, přímo více ve zprávách i vy Horákové. Jsou tady co nevidět, potom zase bezva česká muzika, Petr Muk, Neusínej. A venku nás čeká co při pátku zítra.
1: Bude to docela hezké, zítra bude obloha jasná až polojasná, mraky spíš na severu, teploty příjemné 25 až 29 na severu a severovýchodě 21 až 24 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
0: Na Impulzu žádný problém.
4: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ve Zlíně schořely boty za 150 milionů korun. Top jménem pro anglické novorozence je Muhammad. Třetí set Muchové rozhoduje tiebreak. Se zprávami v pět je tu Iva Horáková.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Ve Zlíně schořelo 75 tisíc párů bot až za 180 milionů korun. Předběžná škoda zahrnuje i doplňky a oblečení obuvnické firmy Vasky, která měla v budově v někdejším baťovském továrním areálu sklad. Jediné boty, které zbyly, jsou na prodejnách, řekl majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk. Firma je podle něj pojištěná, výroba se nachází jinde. Doplním, že ve Zlíně už od rána spadly dvě části hořící výškové budovy, jedna zůstává. Plameny zatím naštěstí nikoho nezranili. Požár vypukl v 8 ráno a ani po několika hodinách se ho hasičům nedaří zkrotit. A teď hasiči upřesnili, že plameny se dneska zkrotit nepodaří. Krajský úřad ve Zlíně zůstane kvůli požáru nedaleké budovy zítra zavřený. Uvnitř sídla úřadu je silný zápach z kouře. Andrej Babiš chválí práci své vlády. Premiér se takhle oznámkoval na odpolední bilanční tiskovce v pražské Kramářově vile. Vládě se podle Babiše daří plnit své sliby. Za největší úspěchy prvního půl roku vládnutí označuje nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Na domácí i unijní úrovni se Babiš soustředí na příští rozpočet. V českém chce v příštím roce poprvé naplnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Vleklá kauza Čapí hnízdo má nový termín soudu. Pražský vrchní soud se údajným dotačním podvodem bude zabývat na přelomu srpna a září. Soud projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a pokutu 500 000 korun. Prvoinstanční pražský městský soud rozhodoval v případu už po třetí, dříve Naďovou dvakrát obžaloby zprostil. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš má teď na lavici obžalovaných pauzu. V kauze je sice taky obžalovaný, sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušeno. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Práce teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
13: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
11: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně skoro 4 miliardy korun. Je to o 700 milionů více než loni. Angličané dávají nejčastěji jméno Muhammad. Pro dívky je pak podle britských statistiků nejoblíbenější Olivia. Statistika zahrnuje loni narozené děti jak v Anglii, tak ve Walesu. Olivia drží první místo v žebříčku dívčích jmen už 10. rok v řadě, zatímco Muhammad vede žebříček chlapeckých jmen po třetí za sebou. Lily se posunula na druhé místo a Amélie přisoudila třetí pozici. Po Noahovi, který u chlapců zaujímá druhou příčku, následuje Leo. Muhammad loni vedl žebříček chlapeckých jmen každý měsíc. Tenisová bitva v semifinále Wimbledonu nekončí. Karolína Muchová hraje ve třetím setu s Američankou Goffovou rozhodující tiebreak. Velké drama sleduje reportér Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, velké, ba veliké, přímo obrovské drama, je to i v tuto chvíli. Karolina Muchová teď vyhazuje těsně míček a v tiebreaku, který se hraje do 10, je stav 6-6. Připomenu, první sada 6-2 pro naši Karolinu, druhý set 6-1 pro soupeřku. Pak si hráčky pořád drželi podání ve třetím setu, hráli světové míče, chybovali, nic pro kardiaky a majitele slabších nervů. Takže opravdu to neuvěřitelné drama pokračuje za stavu 6-6. Připomínám, že se hraje do 10. Cítí rozhodující tiebreak. Kájo, pojď. Jan Čada, Rádio Impuls.
0: Honzo, díky, tohle dál budeme sledovat. 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Hrákovou. S vámi nadále Petr Brožík.
1: Renata Kuková, jak říkal Petr, my se s Honzou Čarou ještě spojíme. Doufám, že to dobře dopadne.
0: Petr Muk, neusínej, další česká muzika tady na Impuls.
12: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Polední impuls, za chvíli zase česká muzika. Tereza Mašková, Hořko sladký valčík, bude to ceno vidět. Koukáme i na silnice stále, na D1 překáží nehoda 3 osobních aut. 7-kilometrová šňůra je také na tahu z Vídně do Brna. Doprava 007 asi za 4 minuty. No a my taky sledujeme tady s napětím tenis.
1: No jsou to strašný nervy, ale hrozný nervy. Já se vůbec divím, že Honza Čara to dokáže ještě sledovat, pak nám to ještě krásně říct, jak to vypadá, protože je to obrovské drama stále. Karolína Muchová bojuje o finále Wimbledonu. Honzo, tak nám to popiš, to je neuvěřitelný zápas.
2: Je to obrovské drama, zápas je neuvěřitelný, a já tenhle míč musí udělat a vede 11-10 v tom obří tiebreaku. Takže chybí jediný míč, už ovšem měla několik šancí, aby ten zápas vyhrála. Jestli chvíli, přátelé, se mnou vydržíte, tak třeba budeme u toho, že naše děvčátko Olomoučanka postoupí do finále. Pojďme se společně ještě podívat, jenže podává Coco Gauff. Uvidíme, jak to tedy dopadne. Chcete-li vydržet, já jsem připraven. Chcete-li zavolat, tak
1: rozhodně. Rozhodně vydržíme tuhle tu chvíli. Honzo, my můžeme říct, že vlastně už měli hráčky několik matchballů. Naše Muchová měla 2 matchbally, soupeřka měla 1 matchball. Co to s tebou dělá? Jakoby máš nervy, boucháš do stolu, jak to vypadá?
2: Nejdříve se podívejme, jak dopadne tenhle ten míček. Kaja dává dlouhý míč, Coco vybírá. Kaja ještě jednou a teď. Ani nedýchám.
1: Tak takhle to vypadá.
2: Je to!
1: Je to tam! Kája máme ve finále!
2: Chytá se za hlavu, stejně jako vy dva mladí lidé, samozřejmě, stejně jako Freida tenisový Federer ze Zlína Jančana. Takže po obrovském boji vítězí Kája Muchová 2-1 na sety, poráží teprve po druhé svoji americkou soupeřku. Ta bilance je teď 2-6. Já si myslím, že jí patří obrovské poděkování, už protože jsem také chvílemi viděl, která se chytá za svůj prokletý břišní sval. Blahopřejeme rodičům, blahopřejeme samozřejmě především naší Karolíně a Lindě Noskové. Za chvíli budeme, přátelé, co držet. Yes.
1: Přesně tak, jo. Protože nebylo by nic krásnějšího, než kdyby jsme ve Wimbledonu měli 2 české tenistky. To se ještě nikdy nestalo.
0: Ale Wimbledonu Česko.
1: Krása.
2: Možná ještě vyhrajeme mistrovství světa ve fotbale, pokud to někdo nějak změní.
1: Jo, ale to už bude rok asi 2357.
2: Nebo rok 3000.
1: Honzo, užívej radosti, užívej tenisu. Díky. A doufejme, že i Nosková bude mít takhle šťastný
2: díky
1: zápas.
2: Dívejte, dílejte tu radost. Děkuji pěkně.
1: Ahoj.
0: Díky, gratulace, díky. Úžasné.

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

007. A letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno stále částečně brání provozu nehoda 3 osobáků. Kolona tady má více jak 3 kilometry. Dále popojíždí přerušované kolony hlavně kamionu mezi kilometry 174 a 196. A ve směru od Brna na Vyškov doprava vázne mezi 201. a 210. kilometrem. 7-kilometrová šňůra je teď na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A kvůli dopravnímu omezení na Kbelské ulici v Praze si postojíte na Cínovecké od Zdib a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. Další info bereme od vás, velice rádi pro další kolegyně a kolegy za volantem. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Hlavně šťastnou cestu s Impulzem teď i s Terezou Maškovou. Dáme si hořko-sladký valčík.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš převaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Puls. Půl šesté právě teď, za chvíli zase česká muzika Jeleni, Touha a pláč. No a i dneska po vás zatoužili naši velvyslanci na radost. Michal Ransdorf dneska pokládal zajímavou otázku, která zněla, z čeho jste naposledy skákali radostí 2 metry do vzduchu?
1: No já si myslím, že v Olomouci dneska skákali v rodině Karolíny Muchové co 2 metry, 5 metrů do vzduchu, protože je ve finále Wimbledonu, tak to si zaslouží nějaký pořádný poskok.
0: To určitě, to bude poskok pořádný. A co ostatní pulzáci, to

0: se dozvíme
1: za chvilku.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový Roxette. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte

0: pohádkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls. Za chvíli rozbalíme impulzovec krabičku, tam připravený Vaby Daněk s pocitem, který teď v tom suchém období nezažíváme, asi jen tak nezažijeme, což je stírání rosy na kolejích. Tak za chviličku.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Když už jsi mluvil o tom, že rosu na kolejích nezažijeme, někdo může mít radost z toho, že prší, někdo má radost z toho, že právě naopak neprší. My máme prostě jakékoliv radostné informace na Impulzorádi, my taky od toho máme naše experty na radost. A Michal Ransdorf pátra potom, jaké jsou vaše nejradostnější zážitky. Tady jsou.
3: Z čeho jste v životě skákal radostí 2 metry do vzduchu?
4: Z toho, když jsem udělal státnice a dokončil vysokou, protože jsem pak mohl chodit za sluníčkem do přírody.
5: Pořídili jsme si první skákací hrady a to mi udělalo radost a tam jsem si zaskákala 2 metry do vzduchu.
3: Z čeho jste v životě skákal radostí 2 metry do vzduchu?
6: Když se mi narodili kuřátka. Mám takový kuřičky, co si to porodí sami, že jim nemusím pomáhat.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Rádio Impuls, za chvíli 6:15. Miroš Birka, Možno sa ti zdá, to je další muzika, která vás čeká. Problémy vás čekají na některých dálnicích, čerstvá nehoda je na D10 a nehoda tří aut stále překáží na D1. Doprava 007 je tady už za 2 minuty.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
2: Ty pokračují i tento týden. Minulý týden náš reportér Tomáš Kabát vyrazil do jižních Čech. Tento týden brázdí severní Moravu. Je tam taky i náš zuřivý reportér Aleš Růžička. Region poctivě ochutnává všemi smysly společně s Tomášem. No a samozřejmě přináší spoustu tipů, kam vyrazit, co vidět, co dobrého ochutnat, tak nás poslouchejte dál.
0: No, zdá se, že část týmu se přestěhovala teď na severní Moravu a nemusíte v tom nechat samotné. Zapojit se můžete i vy. Dejte nám vědět, co je podle vás na severní Moravě úplně nejlepší. Napište nám to buď do naší žluté mobilní aplikace, nebo prostě kdykoliv na náš studiový WhatsApp na číslo 605 222 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď 17.45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se aktuálně na D10 na 39. kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Prahy. Kolona už má přes 3 kilometry. Nehoda 3 aut překáží i na D1 na 12.5 kilometru ve směru do Brna. Kolona tady má přes 2 kilometry. Hodně plné jsou i příjezdy do Pražské Kbelské směrem od Novopatské a Cínovecké ulice. Ucpaný je pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Pomalu to proto jede i na D5 před Prahou. Dále na D1 před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná fronta mezi Domašovem a 196. kilometrem. Cestou z Brna do Vyškova na 202. kilometru došlo k nehodě. Tady má kolona přes 3 kilometry. A více než 3-kilometrovou šňůru teď hlásí profíci z Global Assistance na trase Vídeň-Brno před hranicemi u Mikulova. Dávejte pozor, pevné nervy v těch kolonách, pochopitelně. A když tak se ozvěte, budeme rádi, když s námi budete vysílat dopravu. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: No a od nás dneska všechno, loučí se Petr s Renatou a další Petr už jako krůčkami se blíží do studia, je to Petr Berka.
3: Přesně tak, s Petrem si užijete dnešní večer a rozhodně v něm bude Jan Čada sledovat ještě ten druhý tenisový zápas o postup do wimbledonského finále, protože jsme se radovali, že naše Karolína Muchová už do něj postoupila a ta druhá Češka Linda Nosková nastoupí za 4 minuty proti Martě Kostňukové, takže to bude krásný večer plný nejenom tenisu.
1: No, bude to večer plný emocí, bezvadné muziky s Impulzu, ale nejenom to, my se ohlídneme i za tím, co se odehrálo dneska, protože jsme i dneska jezdili s úsměvem a za vámi byl Vladě Hroš a bylo z toho hodně, hodně plných nádrží.
3: Přesně tak, měsíc zdarma tankování, to je krásný, to na je prázdniny, ideální čas.
1: To bude spousta výletů, úžasná věc, tak dál poslouchejte Impuls, mějte se dobře.

0: Před námi další zpravodajský blok Rádia M+, zprávy na 18. bude za okamžik servírovat Honza Varga a já už tak trochu pozvu na další naše společné minuty po zprávách. Dáme prostor muzice, jak jinak žijeme českou, ale i slovenskou muzikou, tak se těšit můžete na Xind Likes nebo Pavla Haberu. Teď ale koukneme na páteční oblohu, zítra očekávejte slunce a možná i nějaký mrak navíc, hlavně během dne na severu a severovýchodě, ale nic z toho, žádná kapka nespadne. Teploty se zítra přiblíží 30 stupňové hranici, teploty někde mezi 25 až 29 stupni na severu a severovýchodě v maximech do 24, na horách 19, na Šumavě 22.
1: Impulzovi v pátek dorazí do studia Rádia Impuls Michal Hruza.
2: A protože míří na Benátskou s Impulzem, máme pro vás vstupenky.
1: Stačí poslouchat, dovolat se a léto může začít.
2: Michal Hruza, Benátská s Impulzem, už tenhle pátek.
1: Od pěti vysílají Klára Šedová
2: a Honza Daně.

0: nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Karolína Muchová je ve finále Wimbledonu. Požár ve Zlíně zasadil zásadní ránu také firmě Alpine Pro a Vojtěchův největší zářez zatím je posílení kompetencí praktiků. V 18 hodin zdraví u zpráv Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko má první finalistku Wimbledonu, stala se jí Karolína Muchová, která porazila Američanku Coco Gauffovou. Do finále legendárního Grand Slamu může postoupit i Linda Nosková, která právě rozehrála zápas proti Ukrajince Kostěukové. Druhé semifinále Wimbledonu s českou účastí sleduje Jan Čada. Honzo, dobrý podvečer, tak jaká je zatím situace?
3: Podvečer, situace je vcelku nadějná, pro naši hráčku vede 2-1, ale ve čtvrtém gemu ukrajinská tenistka vede 40-30, teď moc hezká výměna, nádherný míč mladé Valašky, 21-leté hráčky Lindy Noskové, takže 40-40 a 2-1 pro ně. Zatím hraje opravdu skvěle, hráčky si drží podání, uvidíme, sledujeme dál. Naše hráčka má nakročeno dobře, Jan Čada, Radio Impuls.
1: Honzo, děkujeme. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34. Ta se už na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší, tedy zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, kde má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. Požár zasáhl i českou značku sportovního oblečení Alpine Pro. V objektu měla podle majitele společnosti Václava Hrbka uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 milionů korun a už teď je jasné, že škody půjdou do 100 milionů. U zásahu, který podle mluvčího hasičů dnes rozhodně neskončí, rotuje na 300 hasičů, drony a dva vrtulníky z bambivaky. Nikdo naštěstí nebyl zraněný, hasiči a policisté včas evakuovali stovku lidí, laboratoř navíc vo vzduší nenaměřila škodliviny, ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. Hlavním dosavadním krokem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je podle něj posílení kompetencí praktiků. Ti mohou nově předepisovat přes 1200 léků, kvůli kterým pacienti dříve museli ke specialistům. Vojtěch po schůzce s premiérem Andrejem Babišem řekl, že se tak zkrátí čekací doby v ambulancích. Za první půl rok fungování vlády podle něj rezort splnil necelou pětinu programu, nastartoval velké nemocniční investice v Praze, Plzni a v Hradci Králové a zajistil pro systém dalších 24 miliard korun díky zvýšení státních plateb za pojištěnce. Minister plánuje také sloučení krajských hygien pod jednu instituci a posílení pravomocí sester. Naopak zavedení nulové daně na léky na předpis za svou prioritu nepovažuje. Na Plzeňsku začali žně, jako první se sklízí ozimý ječmen. Na polích proti Loňsku výrazně ubylo vysetého ovsa.
4: Žně začaly na Plzeňsku ve zhruba stejném termínu jako loni. Dosavadní výnosy ozimého ječmene jsou vyšší než v minulém roce na samém začátku sklizně. Vysetý je také na více polích. Celkové plochy obilovince v kraji mírně zmenšily. Výrazně ale ubylo ovsa, který zemědělci letos vyseli na 8300 hektarech, což je asi o třetinu méně než loni. Největší plochu představuje ozimá pšenice. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
5: Díky Honzovi za nejnovější zprávy a připraven bude po půl sedmé Vládě Jaroš, který se do vysílání připojí sestry z Moravy, kde dneska rozdává odměny v rámci projektu Jezdíme s úsměvem. Počkejte si na to, teď už žijeme českou a slovenskou muzikou. Pavel Habera na Impulsu.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga, Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: Jsme Impuls Rádio a žijeme českou muzikou. Mohu slíbit v nejbližších minutách Petru Černockou společně se Zdeňkem Mertou a nejenom to. Když se podívám ještě dál, tak vidím Jiřího Schlingera nebo Luci a další. No a co silnice? Ty sledujeme od vás pro vás a vidím tady problémy na několika místech. Upřesníme problémy v Praze na Cínovecké. Přerušované kolony jsou i na D5 od 6. kilometru před Prahou a jsou další a další. A vše upřesním za 3 minuty v dopravě 007. Taky proto zůstávejte s námi a šťastnou cestu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3 minuty utekly a my se hlásíme na Impulzu s nejnovějšími dopravními informacemi z celého Česka. Kvůli dopravnímu omezení na Kbelské ulici v Praze si postojíte na Cínovecké od zdi a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. Na příjezdu do Prahy po D5C vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Na trojce u Benešova ve směru na Tábor bourala 2 osobní auta, čekejte tam zdržení ve 4-kilometrové koloně. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Dále ve směru na Vyškov se na 204. kilometru srazila 3 osobní auta. Tady je asi 2-kilometrová kolona. No, je toho víc než dost na čtvrteční podvečer, tak opatrně a kdyby něco, jsme v tom s vámi na čísle 605 222 007, a pak je tu i žlutá mobilní apka Rádia Impuls, kterou můžete zdarma stáhnout z App Store nebo z Google Play a umí další užitečné věci, třeba poslech Rádia Impuls, ať jste kdekoliv. A právě pro vás, ať už jste v tuhle chvíli kdekoliv a posloucháte nás, tak pro vás teď na Impulzu, řekněme, nesmrtelná balada od kapely Slade, My Oh My.

0: posloucháte, ladíte Radio Impuls a my vám za chvilečku zahrajeme česky. Bude to Lucie a v Impulzové krabice i Jiří Schillinger. A rád bych vám také připomněl, že u nás na Impulzu budeme zase zítra po 9. dopolední vysílat 7 pecek bez reklam a budou to pecky určené pro některé z vašich milionových kolegů. Ano, často jsou to právě kolegové a kamarádi v práci, trávíte s nimi spousty času a ne nadarmo se říká, že je to vaše druhá rodina. Hlavně pak, když je to skvělý kolektiv, tak si jistě zaslouží pozdravení a poděkování a ten váš kolektiv, ty vaši milionoví kolegy, můžete jednoduše přihlásit na webu www.impuls.cz, kde zanecháte telefon a jméno. A kdo ví, třeba vám zítra dopoledne zavolá Vlasta Korec a budete se vy i vaši milionoví kolegové těšit za 7 pecek v kuse na Rádiu Impuls.
1: Vtip Vlasty Korce. Pán volá do zubní ordinace. Halo, dobrý den, prosím vás, mou tchýni bolí zub, ona by ho potřebovala vytrhnout. Kolik to u vás stojí peněz? No, prosím vás, u nás to stojí to vytrhnutí zubu 3 000 korun bezbolestně. Jo a z bolestí by to stálo kolik? Prosím vás, tohle my neděláme. No a kdybych se připlatil?
2: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
3: Vajano, pověz mi o sobě.
2: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
4: Oceán si nás nevybral jen tak.
2: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
5: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
6: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
5: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
7: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: krásná vzpomínka na 80. leta, to jsou Bee Gees Secret Love na Radio Impuls ve čtvrtek 9. července 2026. Připravená je i česká klasika, to bude Jiří Schillinger v Impulzovic krabice a teď už nasadíme úsměv a jedeme za vámi, přátelé. Naše dnešní rozdávání odměn a radosti proběhlo na Moravě. Kdo a z čeho se radoval, to nám řekne kolega Vláďa Roš. Vláďo, ahoj.
1: Dneska jsme za vámi vyjeli na nádherné místo Morava Lednice a to čerpací stanice OMV Mikulovská ulice, 12 kilometrů od Mikulova. Tam jsme se dneska mohli potkat a potkali jsme se s Petrem, který si vytáhl svoji odměnu, protože měl aplikaci OMV MyStation a byla to odměna v podobě tankování na měsíc zdarma. Gratulujeme, tady bylo moc hezky, vonavě, nádherně, skvělá atmosféra, tak zase příště někde u vás, tam u toho vašeho domova. Jezdíte s úsměvem aplikací OMV MyStation. Uvidíme se. Ahoj.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Jsme Rádio Impuls. Vy zůstávejte s námi v těsné blízkosti, stále dobře naladěni. Žijeme českou muzikou a žít zase budeme po dopravě 007. To bude Iveta Bartošová a její Nekonečná. Silnice, to je taky nekonečný příběh a kapitola sama o sobě. My dopravní situaci díky vám monitorujeme a za chvíli upřesníme problém na dálnici D5. Jedete-li do Prahy, tak očekávejte zdržení zhruba od 5. kilometru, kde je přerušovaná kolona. Nejenom o tom budou dopravní informace na Rádio Impuls už za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1,
3: ty
2: pomalu dejte.
3: My se jim pouzdali v té Hltavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je to další prostě kilo navíc, jo, to nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo, takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Je to tu, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na telefonu Martina Podleská z Global Assistance. Marti, zdravím tě ve vysílání Impulzu, ahoj.
5: Ahoj Petře, hezký večer. Na příjezdu do Prahy po D5 se odplzně silný provoz v úseku 6 km a kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Kvůli opravované k Belské budete popojíždět na Cínovecké od Březiněvci a na Novopatské od Satalic. Na D1 je hustý provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Na 204. kilometru ve směru na Vyškov se došetřuje nehoda. Kolona má přes kilometr. Více jak 2-kilometrová kolona je stále na příjezdu do Mikulova směrem od Vídně. A zdržení ještě čekejte na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Z Global Assistance Martina.
0: Marti, děkujeme, díky za informace, ty další bereme od vás, našich dopravních agentů 007 a budeme rádi za jakékoliv informace z vaší cesty, ať už je to špatná zpráva nebo i ta dobrá, protože co si budeme říkat, těch dobrých není nikdy dost. 605 222 007 nebo je tady i žlutá mobilní aplikace. Přejeme šťastnou cestu a vysíláme dál a vysílat budeme i slíbenou Ivetu Bartošovou a tohle je trochu stále ještě aktuální ochutnávka na Rádiu Impuls, teď hvězdná Dua Lipa.

0: Pláchaté Itálie o prázdninách na rádiu Impulse, Ricky Epovery jako poslední před dalším zpravodajským blokem s Honzou Vargou, i co se nám do té 19. skutečně nevejde, ale vše se zase vynahradíme po zprávách, jako první budou Gabáti a v tom rokovějším tempu tu vidím i Elány. Žít budeme českou, ale i slovenskou muzikou a budeme dál vaše, doufejme, příjemná společnost na čtvrteční večer. A pojďme na počasí, pátek bude slunečný, oblačno očekáváme během dne spíše na severu a severovýchodě, kde také čekáme teploty jen na něco mezi 21 až 24 stupni, ale všude jinde očekáváme teploty letní 25 až 29, na horách pak 19, jen na Šumavě až 22.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Tenistka Muchová je ve finále Wimbledonu. Hořící budova ve Zlíně půjde k zemi a letadlo s turisty muselo kroužit nad Ostravskem. Je 19 hodin, zprávy má Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o tři příčky výše nasazenou Američanku Coco Gauffovou 2-1 na sety. V historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která právě hraje s ukrajinskou tenistkou Martou Kostiukovou. Česká tenistka vyhrála první set 6-4. Bitva pokračuje druhým dějstvím. Jaký je aktuální stav? To ví Jan Čada. Honzo, dobrý večer.
5: Dobrý večer přeji, zatím je opravdu dobrý, jak bylo řečeno, první set 6-4 pro naši 21-letou hráčku a teď vede 4-3, podávatele právě přichází Kostiuková, 24-letá, výborná kometa ukrajinská tenistka, uvidíme, zápas je to velmi vyrovnaný, ale já osobně dovolím si říct, že Lindě prostě věřím, zatím vede 4-3 a 1-0 na sety. Jan Čada, rád.
4: Hořící budova číslo 34 v centru Zlína půjde k zemi. Má vážně narušenou statiku a mluvčí hasičů potvrdil, že zatím není jasné, jestli se zřítí sama nebo ji bude muset nechat strhnout majitel. Požár, který v baťovském areálu vypukl ráno, stále není pod kontrolou a hasiči v něm budou pokračovat celou noc až do úplné likvidace. Z 11-patrového objektu, ze kterého se už odpoledne dvě části sesunuli k zemi, momentálně stojí méně než polovina. Při neštěstí naštěstí nebyl nikdo zraněný. Hasiči v souvislosti s požárem vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuovali všechny okolní budovy. Požár a následné zřícení budovy viděl na vlastní oči i Jan Čada mladší, podle kterého jsou lidé ve Zlíně ve velkém šoku.
6: Je to asi poprvé za mého života, kdy něco takového destruujícího se událo. Myslím si, že já teda osobně jsem se s tím ještě nevyrovnal a myslím si, že to tak budou mít i další Zlíňané, že to je opravdu jako rána do srdce toho města.
4: Požár vznikl v patře, které má pronajaté zlínská obuvnická firma Vasky a využívá ho jako sklad obuvy. Škody se pohybují kolem 180 milionů korun. O zboží přišla také firma Alpine Pro, která prodává sportovní oděvy. Ta měla v budově zboží za 500 milionů. Škoda se také šplhá do 100 milionů. Dovolenkáři mířící z Ostravy do egyptského Marsa Alam prožili dopoledne horké chvilky. Jejich letadlo totiž muselo kvůli technické závadě kroužit nad Ostravskem a Slovenskem. Stroj společnosti Electra Airways se nakonec kolem poledne bezpečně vrátil na runway a technici ho odtáhli do hangáru. Podle mluvčí letiště bylo kroužení nutné, aby letadlo před přistáním spálilo palivo. Klienti cestovní kanceláře Čedok tak zůstali viset na letišti, odkud odletěli s několika hodinovým zpožděním. Dlouhé čekání kvůli porouchanému letadlu zažívají i čeští turisté, kteří se mají vracet z Egypta zpět do Ostravy. Původně měli z Marsa Alam odletět dopoledne, ale kvůli technickým problémům stroje v Česku se jejich odlet posunul až na 9 hodinu večer místního času. Německo hlásí alarmující bilanci vln veder, která si tam od poloviny června vyžádala podle odhadů vědců už přibližně 5100 lidských životů. Tato poloroční statistika už drasticky převyšuje celoroční průměry z let 2023 až 2025, kdy na následky horka umíralo kolem 2900 lidí za rok. Nejhorší situace nastala v týdnu od 22. do 28. června, kdy v důsledku extrémních teplot zemřelo přes 4300 osob. Nejohroženější skupinou zůstávají seniori nad 85 let, kteří tvoří více než polovinu všech obětí. Zprávy končí, s vámi je dál Petr Berka.
0: Díky Honzo, Tomáš Kaba tráví tento týden na severní Moravě, my mu dáme v téhle hodině také prostor, protože české prázdniny jsou v plném proudu a vy se těšte na další parádní ochutnávku, ale hlavně reportáž. A když už jsme u těch kabátů, tak si taky pustíme skladbu Kdo ví jestli. Jsme Impuls, dobrý poslech chceme.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Znova samotně zpívali Eláni na Impulzu, kde žijeme českou, ale i slovenskou muzikou. Za chvíli se tak ještě na další dávku české hudby Lucie Bílá nebo Dalibor Janda také uděláme pohled na aktuální dopravní situaci. Pořád to jsou nemilé problémy a zdržení na česko-moravskoslezských silnicích a ještě předtím přišel Honza Varga s jednou aktuální novinkou.
1: Dřív než ostatní. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Přivážíme také nejrychlejší dopravní informace celou území Česka, ale než se na ně podíváme, tak Honze dostává slovo právě teď. Honzo, omlouvám se.
2: Ano, Peťo, děkuju. Česká tenisová pohádka totiž pokračuje. Ve finále Wimbledonu se utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Více řekneme ve zprávách celou.
0: Tak teď už ty dopravní informace a ty budou trošičku jinšího rázu. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionu mezi 185. a 196. kilometrem. Dále ve směru na Vyškov se na 204. kilometru srazila 3 osobní auta. Tady je 2-kilometrová kolona. V Jablonci nad Nisou v Růžové ulici u křižovatky se Sokolí bourala 2 osobní auta. Na Jindřichohradecku mezi Horní Pěnou a Jindřichovým Hradcem bouralo osobní auto s motorkou. A ještě jedna informace, na D8 na 3. kilometru na výjezdu z čerpací stanice ve směru na Drážďany se srazila 3 osobní auta. Tady se kolona naštěstí netvaří. Každopádně samozřejmě jsme tady s vámi. Ještě přidám telefon sem k nám, volejte případě čehokoliv Impuls. Číslo asi už máte ve vašem telefonu, ale pro jistotu 605 222 007, nebo je tu i žlutá mobilní apka ve vašem chytrém telefonu. A jsme s vámi i vy. Díky, že vysíláte s námi a právě pro vás za chvilečku Dalibor Janda. Teď jedeme dál.

Sting v 70. a 80. letech ve skupině Police a poté už jen a pouze solová dráha a tohle je jeden z jeho velkých hitů Fields of Gold na Impulzu, kde přehodíme výhybku na jinou kolej, tedy českou kolej a zahrajeme si Lucí Bílou. A teď bude řeč o dalším zpěvákovi, na mošku si vezmeme Michala Hruzu, přesně tak, ten dorazí zítra k Impulzovým a jeho taky asi netřeba představovat, znáte ho dobře, na kontě má několik velkých hitů, ale pojďme k věci, on zítra vlastně nepřijde k Impulzovým s prázdnou, překvapení bude mít právě pro vás, tak vstávejte s námi a s Impulzovými také zítra ráno, ať vám nic z pátečního rána neunikne. A nevím, ale něco mi říká, že tohle bude stát za to, přátelé. Tak zítra u Impulzových mezi 5. a 9. Teď slíbená Lucka Bílá.

0: Posloucháte Rádio Impuls, přejeme nadále dobrý poslech s námi a s českou muzikou. Připravena bude česká klasika, kterou vždy větráme jedenkrát do hodiny v naší takzvané Impulzovic krabice, a pro tuto hodinu to bude Pavel Didovič a Bláznova ukolébovka. Počkejte si na to a my vyrážíme za něčím, co vám bude určitě chutnat, obzvláště v tomto letním počasí.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: V rámci našeho letního vysílání se zaměřujeme na lokální malé podnikatele a jejich produkty. Celý týden trávíme na severu Moravy a náš reporter Tomáš Kabát našel v Beskydech zmrzlináře, který zpracovává místní suroviny italskou technologií. Kvalitu jeho zmrzliny si oblíbily především restaurace, které si ji nechávají vyrábět na zakázku. Tomé, zdravím tě ve vysílání Impulzu, ahoj.
2: Dobrý večer z Frenštátu pod Radhoštěm. Já mám vedle sebe Tomáše Romanovského, zakladatel Gelati Onesty. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak to vlastně všechno začalo?
3: Je to 13 let, kdy jsem ještě učil na střední škole technické a potřeboval jsem trošku změnu, odpočinek. A tak jsme s bráchou uvažovali, do čeho se pustíme. Tak nás napadlo, že bychom zkusili něco sezónního, jako třeba vyrábět zmrzlinu.
2: Kde konkrétně jste se to naučil?
3: Na severu Itálie, v oblasti Bologně, v Ravenně, kde jsem získal kontakt na špičkového mistra zmrzlináře, který se mi věnoval soukromě, a on se těm zmrzlinám věnoval celý život a to své řemeslo mi předal.
2: V čem je ta zásadní odlišnost?
3: U nás zmrzlina v České republice není považována za dezert. Je to něco studeného, sladkého, na co si vzpomenete, když je hodně horko.
2: U mikrofonu je zmrzlinář Tomáš Romanovský. Vy jste mluvil o surovinách. Kde to berete?
3: Je to tady místní mléko, smetanu, jogurty od místní biofarmy Menšík bereme, od místních sadařů, švestky, višně, třešně, jahody, jo, z různých plantáží, které jsou tady okolo. Samozřejmě některé suroviny nejsme schopni získat tady na místě, jako nějaké tropické ovoce, ořechy vozíme ze Sicílie, kakao se pěstuje na ostrově Svatý Tomáš, to je speciální odroda, kterou bereme pro čokoládovou zmrzlinu.
2: Ono se to vyrábí tady, vidím správně, je to nějaká odstředivka, jak byste ten přístroj popsal?
3: Je to výrobník zmrzliny, vedle stojí pastér, tam zraje nějakou dobu ten bílý smetanový základ, do kterého potom přidáváme konkrétní příchuť, takže do toho bílého základu přidáme vanilku, ta se potom vyšlehá a vymrazí podle speciálního programu, který je nastavený v tom výrobníku zmrzliny.
2: Svůj příběh nám povyprávěl Tomáš Romanovský, zakladatel Gelati Onesty. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou, moc mě těšilo.
2: A z Besky se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Impuls Rádio, přejeme dobrý večer, trochu kardio na čtvrteční večer, podání kapely Banket. Ano, vydáme se po schodoch, ale vy raději odpočívejte a poslouchejte Impuls. No, zrovna ten odpočinek asi nelze moc praktikovat, když řídíte, ale i tak si řekneme vše, o čem byste měli vědět, pokud touhle dobou držíte, jak se říká, kulatou lopatu. V dopravě 007 připravujeme podrobnosti o koloně na D1. Pokud se blížíte od Prahy k Brnu, tak si poslechněte vše důležité, o čem byste určitě měli vědět. Na Impulzu za chviličku, doprava 007, to znamená za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Co řveš ty?
3: Já jsem Nikolce.
2: To je koncert. 400 ovcí Impulzovi a teďka slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
1: Jen omylný.
2: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
1: Je šikovný.
2: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
4: Zvládl si to?
5: Já myslím, že jo.
2: Nezvládl jsem to.
5: No.
2: Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsme připraveni, co vy? Máme tu pro vás nejrychlejší informace, dopravní informace z celého Česka a na telefonu Martina Podleská z Global Assistance. Marti.
6: Ahoj Petře, hezký večer. Silný provoz zůstává na D1 u Brna směrem od Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. A pak se zbrzdíte kvůli omezení ještě mezi 201. a 202. kilometrem ve směru na Vyškov. Bouralo se na trase z Brna na Svitavě u České. Čeká vás tam kratší kolona. Před Mikulovem směrem od Vídně se do kolony dojíždí na rakouských hranicích. A zdržení ještě čekejte na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, ať už vaše cesty vedou kamkoliv, snad se i vy brzy dočkáte vytouženého cíle. Přejeme šťastnou cestu, jak se říká, kolečkama dolů a anténkou nahoru. Přejeme za tým Rádia Impuls.
7: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Takhle krásně a pohodově jsme dokáčeli na Impulzu do finiše této hodiny a přesně takový večer vám taky přejeme, ať už jste doma, v restauraci, v autě nebo dokonce i v práci, tak ať vám to jde pěkně od ruky s naším vysíláním a kde budeme žít českou a slovenskou muzikou až do 5. hodiny raní. Teď ještě před zprávami pohled na oblohu. Pátek bude lákat k vodě, to ano, slunečno a teploty skoro 30, přesně řečeno 25 až 29, jen na severu a severovýchodě území až oblačno a teploty v maximech do 24 stupňů. V 1000 metrech na horách pak kolem 19, jen na Šumavě tepleji až 22.
1: Impulzovi. V pátek dorazí do studia rádia Impuls Michal Hruza.
2: A protože míří na Benátskou s Impulzem, máme pro vás vstupenky.
1: Stačí poslouchat, dovolat se a léto může začít.
2: Michal Hruza, Benátská s Impulzem, už tenhle pátek.
1: Od 5 vysílají Klára Šedová
2: a Honza Daně.
3: Tak jako já.
4: Wimbledon zažije poprvé v historii české finále. Požár ve Zlíně zničil zboží Alpine Pro a na Vsetínsku hlásí medvěda. Je 20 hodin se zprávami, je tu Honza Varga.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Wimbledon uvidí v sobotu české ženské finále. Karolínu Muchovou doplnila po semifinálové výhře 6-4, 6-4 nad Ukrajinkou Kostukovou Linda Nosková. Úžasný český den v Londýně hodnotí Jan Čada. Honzo, dobrý večer.
6: Dobrý a slavný večer. V prvním totálně napínavém duelu udělala Karolína Muchová Američanko Goffovou 2-1 na sety, když odvrátila matchball, respektive ten odvrátila nepovedeným kraťasem soupeřka a Karolína pak vyhrála dlouhý tiebreak 12-10. V druhé semifinále to už bylo pohodovější. Linda Nosková hrála klidně, úžasně, koncentrovaně a porazila Ukrajinku Kostukovou naprosto po zásluze 6-4 a 6-4. Sobotní finále tak bude ryze českou záležitostí. Máme jistotu wimbledonské vítězky. Jan Čada, Radio Impuls.
4: Zboží za 500 milionů skončilo v plamenech. Českou značku se sportovními oděvy Alpine Pro také zasáhl obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. V uhelnatělém torzu budovy číslo 34 lehl popelem jejich jediný centrální sklad. Firma kvůli tomu okamžitě stopla e-shop a teď narychlo shání střechu nad hlavou pro kamiony nového zboží, které má dorazit v létě. Kamenné prodejny sice dál jedou, ale brzy jim začnou docházet zásoby na klíčovou zimní sezónu. Majitel Václav Hrbek se obává obřích finančních ztrát, které přímo ohrožují chod celé společnosti a více než 400 zaměstnanců. Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem. Přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě, upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
7: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Yeah.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Turecký prezident Erdogan šokoval státníky na summitu NATO v Ankaře. Jako dárek na rozloučenou jim věnoval funkční historické revolvery s ostrými náboji. Vzácný model s vyrytým monogramem obdržel i premiér Andrej Babiš, který zbraň plánuje vystavit v Lichtenštejnském paláci. Ostatní lídři teď kvůli přísným zákonům řešili, co s dárkem udělají. Zatímco polský prezident nechal revolver na letišti a nizozemský ho plánuje rovnou znehodnotit, britský premiér Starmer dostal ke zbrani rovnou 500 nábojů a šéfka Evropské komise von der Leyenová ji věnuje vojenskému muzeu.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám víš těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám víš těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, pěkný poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21-letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Dnešní obří požár ve Zlíně se zařadí mezi nejničivější průmyslové katastrofy v Česku za poslední roky. Škody na vyhořelém zboží firem Alpine Pro a Vasky společně se zničenou budovou totiž bleskově vystoupají do stovek milionů korun. Český průmysl přitom podobné rány schytává pravidelně. Černým rekordmanem pětiletky zůstává požár továrny na autodíly v Žebráku z roku 2023 se škodou 1,8 miliardy korun. Hned za ním je Mladá Boleslav z roku 2022, kdy plameny napáchaly škody za miliardu a 200 milionů. Jen za letošní rok jde navíc už o čtvrtý masivní požár s obří škodou po březnovém teroristickém útoku na zbrojařskou halu v Pardubicích a jarních požárech průmyslových areálů v Horkách a v Havlíčkově Brodě. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Práce teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
2: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun. Je to o 700 milionů více než v loňském roce. Němečtí vědci odpoledne omylem vyděsili Česko zprávou o masivním zemětřesení o síle 5,5 stupně na Rokycansku. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o pouhou chybu automatického systému. Takto silný otřes by byl nejsilnější v naší novodobé historii. Experti z německého střediska ale data po ručním ověření drasticky opravili na marginální magnitudu 1,8. Podle šéfa Českého geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka šlo o naprosto zanedbatelný mikrootřes, který sice zachytili citlivé přístroje na Šumavě, ale lidé v Česku ho prakticky neměli šanci postřehnout. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
3: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
1: Čekáme zítra jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad

Vrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Historický postup Karolíny Muchové a Lindy Noskové do finále Wimbledonu vyvolal obří vlnu nadšení. A to i mezi českými politiky, kteří sociální sítě zaplavili gratulacemi. Prezident Petr Pavel například vzkázal, že je na obě hráčky hrdý a děkuje jim za skvělou reprezentaci. Zatímco premiér Andrej Babiš mluví o fenomenálním úspěchu, díky kterému má Česko wimbledonskou vítězku už předem jistou. K obrovské radosti a hrdosti se přidal i šéf senátu Miloš Vystrčil nebo ministr dopravy Martin Kupka, podle kterého v sobotu vyhraje Česko bez ohledu na výsledek. Šéf starostů Vít Rakušan pak s nadsázkou dodal, že ryze české finále ušetří divákům u televize spoustu nervů a on sám bude fandit prostě dobrému tenisu. Policie na Hradecku naléhavě pátrá po neznámém muži, který se odpoledne pokusil přepadnout pobočku pošty Partner v Kratohnohách. Maskovaný pachatel vtrhl do budovy obecního úřadu krátce před 15:30 a na tamní pracovnici tvrdě požadoval peníze. Nakonec ale odešel s prázdnou a z místa utekl. Podle mluvčí policie se celý incident obešel bez zranění. Na místě aktuálně operuje několik hlídek, které kromě stop zajišťují a vyhodnocují také kamerové záznamy z okolí. K Impulzovým přijde na snídani Michal Hrůza. Zpěvák v našem vysílání rozdá vstupenky na Benátskou s Impulzem, která startuje 23. července. Hrůza na letošním ročníku vystoupí i se svou kapelou Hrůzy. Do libereckého areálu Vesec zavítal už před 9 lety. Tehdy to Michal Hrůza parádně rozjel i s fanoušky pod pódiem.
2: Lidi byli skvělí, zpívali, tančili, řekl bych, že líp než já, ale to asi normálka a bylo to strašně příjemný.
1: Michal Hrůza přijde k Impulzovým po zítřejších zprávách v 8 hodin. Pár písniček dokonce zahraje živě v našem studiu. Lístky na Benátskou dostanou od Michala Hrůzy posluchači, kteří mu napíšou zprávu nebo přes naší žlutou apku nahrají hlasovku s dotazem. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
3: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství vřídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, využívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: 16-letý student, který na gymnáziu v bavorském Schongau pobodal 2 13-leté dívky, skončil ve vyšetřovací vazbě. Čelí obvinění z pokusu o dvojnásobnou vraždu. Mladý Chorvat, který se psychiatricky léčil, byl policii dobře známý už z minulého roku kvůli výhruškám spolužákům a oslavování školních střeleb na sociálních sítích. Útočníka, který měl u sebe nůž a zřejmě na 3D tiskárně vyrobenou pistoli, spacifikovali učitelé, zatímco ostatní studenti pohotově zachránili zraněným spolužačkám život, když jim ze svých triček vyrobili tlakové obvazy. Podle bavorské ministryně školství dívky díky jejich hrdinskému zásahu nevykrváceli. Čekáme zítra jasno až polojasno, na severní části území spíše oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24 stupňů. A to byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi.

jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Senzace k nám letí z Wimbledonu. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického českého finále jako neskutečnou horskou dráhu v mlze. V infarktovém semifinále proti Američance Gauffové odvrátila matchball a rozhodující super tiebreak urvala poměrem 12-10. To, že v sobotu vyzve Lindu Noskovou, se dozvěděla až od novinářů na tiskové konferenci. Pikantní je, že obě Češky spolu ještě dopoledne trénovaly přímo na centrálním kurtu. Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi, jako je Česko, je ryze domácí bitva o Wimbledon titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Trh práce nabízí více volných míst. V červnu jejich počet meziměsíčně stoupl o zhruba 5,5 tisíc na necelých 100 tisíc. Naopak mírně klesl počet uchazečů o zaměstnání. Celková nezaměstnanost stagnovala na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková dodává, že nezaměstnanost se liší podle konkrétního oboru.
4: Zatímco v některých administrativních nebo pomocných profesích je konkurence mezi uchazeči vyšší, v technických, výrobních, řemeslných, zdravotnických či dopravních oborech zaměstnavatelé vhodné pracovníky stále obtížně hledají.
3: Nejvyšší nezaměstnanost v červnu zůstala v Ústeckém kraji s více než 7%, naopak nejnižší byla v Praze a v Pardubickém kraji, a to shodně 0,2 pod 4%. Vládní speciál Spojených států se objevil na Ruzyni. Na pražském letišti Václava Havla nečekaně přistál americký vojenský Boeing C-32A. Ten pravděpodobně přepravoval část delegace ze summitu NATO v Turecku. Luxusně upravený letoun přiletěl ze Skopje, přenocoval v Praze a dnes popolední zamířil na Island. Podle amerikanisty Michaela Durčáka mohl stroj souviset s nečekanou výměnou prezidentského speciálu Donalda Trumpa z bezpečnostních důvodů. Na palubě mohl sedět viceprezident J.D. Vance nebo ministr zahraničí Marco Rubio. Praha je pro tyto přísně střežené lety, které využívají konferenční místnosti a satelitní šifrování, pro pouhých 45 pasažérů tradičním a spolehlivým logistickým bodem. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde do asfaltu silničáři přidali víc než 1,5 milionu vajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl. Taková silnice prý ale má delší životnost.
5: Tony cigaretových ohorkov při výstavbě sjezdy je možné využít vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Netopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne velkému soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda v rozhovoru naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 0,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude zítra až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: bys tam žil.
1: Impulzovi. V pátek dorazí do studia Rádia Impuls Michal Hrůza.
2: A protože míří na Benátskou s Impulzem, máme pro vás vstupenky.
1: Stačí poslouchat, dovolat se a léto může začít.
2: Michal Hrůza, Benátská s Impulzem, už tenhle pátek.
1: Od pěti vysílají Klára Šedová
2: a Honza Daně. Tak jako já.
3: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Šílené nervy, odvrácený matchball a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gauffové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
5: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.

0: 16 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekl, hele, to je ten zpěvák a ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: pátek dorazí do studia Rádia Impuls Michal Hrůza.
1: A protože míří na Benátskou s Impulzem, máme pro vás vstupenky.
0: Stačí poslouchat, dovolat se a léto může začít.
1: Michal Hrůza, Benátská s Impulzem, už tenhle pátek.
0: Od pěti vysílají Klára Šedová
1: a Honza Daně. Tak jako já.
2: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21-letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Centrum Zlína ochromil požár v bývalém baťovském areálu, kde se včera odpoledne zřítila podstatná část historické budovy číslo 34. Stovky hasičů se snažili dostat oheň pod kontrolu a v boji s plameny jim do setmění pomáhali dva vrtulníky, přičemž zásah potrvá celou noc. Živel kompletně zlikvidoval centrální sklady obuvnické firmy Vasky se zbožím za 150 milionů korun a módní značky Alpine Pro, která v troskách ztratila klíčové zásoby za více než půl miliardy. Oheň, který podle všeho vypukl v devátém patře, navíc sežral přes 27 tisíc knih nadace Tomáše Bati a vyžádal si evakuaci stovek lidí. Kvůli silnému kouři dnes zůstane uzavřený i sousední Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský úřad a staticky narušené torzo vyhořelé budovy zřejmě čeká kompletní demolice. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
4: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, užívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
3: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
5: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Šílené nervy, odvrácený matchball a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gauffové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
2: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.

0: 16 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekl, hele, to je ten zpěvák a ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Radio Impuls. Radost ze života.